Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20-letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak se lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich šesté řadové album Do sebe, vydané a pokřtěné v roce 2025 u příležitosti kapelního jubilejna, vás nepochybně přesvědčí o tom, že jde o výjimečné muzikantské a autorské spojení. Vrací!

posloucháme novotou vonící album jeho české skupiny Epidemie, 6. v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání.

0: Pravidelní posluchači Folkových pohlazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonce číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrop. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z poslední šílenosti loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrni tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. O, jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád,

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: sedím v baru a dívám se na vás.
1: No ne, já myslím, co děláte v životě.
0: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
1: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk roku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět sehrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, být zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského, v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hrůzou ucítíš,

ještě odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel, to album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíků, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí, Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Jáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humor Jáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu. Už dopředu Patrik Rozehnal, přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, jako že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky, plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a co mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda,

0: Vím, to není. Je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu. Je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelný, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Uvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
2: V souvislosti s legrací nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
2: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
2: No a to je...
1: A já myslím, že ne.
2: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No vaše, ono, jo. Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
2: Samozřejmě, pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo, je to takový komik nějaké pozici, jo, ano. Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba šaška, že jo, protože šašek může být jako, ty jsi takový šašek, jako ve smyslu, že jsi zábavnej, ty jsi takový šašek, jako zase, že děláš ze své pozice šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
2: Ano, ano, to je, no jo, jo.
1: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda dosti.
2: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, jo, tak jako opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
2: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
2: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmén právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý děkujeme. Den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogařím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Tady Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano. Děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhlovského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinovek se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známé z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různé, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se Zekonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju
7: vám
5: moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluveni. Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to tu třešňovici jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli jsem ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenul jsem jako naprostý neználek, dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by se šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let děti, 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jako to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Spíval no to
0: si.
1: Jo. No
0: já Ondra Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo Zdenka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B, tedy děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr ze Zdolnik. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrnej taky dneska.
0: Pekl.
4: Teď nechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Bod
0: pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
8: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pytel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
8: Dcera, Eliška je fakt početá. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: No, ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
8: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
8: Ale já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
8: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
8: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě pleteš s nějakou jinou hnusnou babou.
8: To teda nepletu, jste to vy. Jasně si pamatuju, vaší sestra Obradovic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
8: Mám svědky, Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku, ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mi takový štěstí, těž se.
8: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
8: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, 5 ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď přichází se zmrzlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnovské školy a školky jsou kvůli vyšší bezpečnosti vybavené speciálními SOS tlačítky. Policisté pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. Fotbalisté Plzně remizovali v šancelize na Spartě 0-0. Je před námi zamračený den s ojedinělými přeháňkami a teplotami nejvýš 15 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. V mateřských a základních školách v Trutnově je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém 86 tlačítek je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě. Oproti běžnému volání na tísňovou linku tak odpadá časová prodleva a strážníci přesně ví, kam vyjet, vysvětluje velitel městského policie Radek Svoboda.
2: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
0: Přestavbou bývalé hospodářské budovy v areálu domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku vznikne návštěvnické a vzdělávací centrum. Objekt nazvaný Bylinkárium je ve fázi hrubé stavby. V žirečském domově se starají o lidi nemocné roztroušenou sklerózou. Bylinkárium vzniká vedle bylinkové zahrady a kromě vzdělávacího a návštěvnického centra bude jeho součástí i expozice. Celkové náklady, včetně vybavení, vyjdou na 51 milionů korun bez DPH. Se zahájením provozu se počítá příští rok na jaře. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená, měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černočervené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Sport. Fotbalisti Plzně ve třetím nadstavbovém kole šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul. V utkání si vytvořili řadu nebezpečných situací a mohli si i odvést víc bodů. Cítil to i trenér západu českého klubu Martin Hyský.
3: Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyřešili některý ten přechod a tu útočnou fázi o trochu líp, protože těch příležitostí na to dát tady gól bylo dost. A na druhou stranu to bereme s pokorou, je to zápas venku na Spartě. Troufnu si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší mužstvo než domácí.
0: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězily ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1. Počasí. Předpověď slibuje oblačno až zataženo, ojedinělé na horách místy přeháňky. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové.

4 minuty po páté začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa, 13. května, svátek má Servác, tedy další ze zmrzlých mužů, no a Jakub Schmidt taky trošku zmrzlý tím dnešním ránem a těmi ranními teplotami vám přeje dobré ráno a hezké vstávání. Dobře se oblékněte, protože ty teploty po ránu dnes jsou nižší, jak už ostatně dopředu avizovali meteorologové. No a jinak vám přejeme hezký den. Samozřejmě, když ho prožijete s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové, budeme moc rádi. Za chviličku vás v první reportáži vezmeme třeba na Ukrajinu do zcela výjimečné školy. Stojí 50 kilometrů od fronty a postavili ji 6 metrů pod zemí. Víc v první reportáži našeho dnešního dobrého rána už za malou chvíli. A Jakub Schmidt tedy přeje ještě jednou dobré ráno a ať se hezky vstává.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, za 3 minuty už bude 5:45 a teď první reportáž o škole, kterou postavili rovnou jako protiletecký kryt. Na Ukrajině vznikají obvykle školy tak, že se přebuduje a upraví právě takový kryt. Výjimkou je ovšem škola v Savinci, východně od Charkova, kterou postavili přímo jako protiletecký kryt. Zcela nová podzemní stavba snese všechny bezpečnostní nároky, je ukrytá 6 metrů pod zemí a nad třídami leží ještě metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a zatím do ní chodí 150 dětí.
1: Už jenom vstup do školy je impozantní. Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd a já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
2: Jak to se dla pobytu dětí zrobeno?
1: Všechno kvůli bezpečnosti.
2: Pult vyvedený v místo Kyjev 3 sekundy od zpracování požární bezpeky.
1: Záložní zdroj vody.
2: 10 tun vody.
1: V tom hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Dáša má narozeniny.
3: Do війни життя було яскравішим, але коли
4: Я сам се учила онлайн уж від першої тріди. Найдрів був ковід, потім válka, takže už asi 4 роки онлайн. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
3: Питаються спілкуватися.
1: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět, říká náčelnice vojenské správy Světlana.
5: Dětem dodají vpevněnosti a spokoje.
6: Doufám, že jich bude víc. Kdyby tady nebyly děti, nikdo by nám nedovolil investovat tak velké prostředky.
1: Savinci mělo před válkou 5 000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ně patřičně hrdá.
7: My též dobře pošajeme se naše škole, to byla naša taká velká mrýja.
8: Byl to náš velký sen, naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
7: I щоб ніхто не посягав на їхнє щастя, щоб вони були щасливі.
1: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je středa 13. května, svátek má Servác, narozeniny oslaví fotograf a malíř Jan Saudek, bude mu 91 let, nebo americký zpěvák Stevie Wonder taky slaví 76. narozeniny. Třeba dnes také připomíná kalendář. Všechno nejlepší i vám, pokud dnes budete cokoliv slavit. A pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí.
0: Předpověď slibuje oblačnou až zataženou oblohu dnes, ojedněl na horách místy přehánky, na teploměru naměříme přes den 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 5 až 8 a foukat k tomu bude mírný západní až jihozápadní vítr. No a teď po ránu počítejte s teplotami kolem 4-3 stupňů Celsia, obloha polojasná v celém našem Královéhradeckém kraji.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Dokonce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.

0: Marek Ztracený teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové studio hradec@rozhlas.cz. Připomínám adresu teď proto, protože se díky ní můžete ptát a obracet na našeho Josefa Černého, spotřebitelského rádce. No a dneska to bude o tom, že když si chce člověk před zaplacením výrobek pořádně prohlédnout, ptáte se, jestli máme právo o to prodejce požádat. Na to se dnes ptáte konkrétně Josefa Černého a přišel nám tedy k tomu tento e-mail.
1: Pan Hubert byl rozčarován při nákupu televizoru, který mu prodávající odmítl předvést, a proto se ptá, jestli prodejce tuto povinnost má. Pane posluchači, prodejce má povinnost na přání zákazníka výrobek předvést, má to ale dvě ale. Za prvé, záleží na charakteru výrobku, to znamená, že vám nemusí předvádět například automatickou pračku. A za druhé, musí to umožňovat podmínky v prodejně, což znamená, že v malé vesnické prodejně budou podmínky jiné než ve velké specializované. Na vašem místě bych rozhodně nakupoval tam, kde vám výrobek předvedou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Úřad práce zveřejnil čerstvé údaje o dubnové nezaměstnanosti. V Královéhradeckém kraji klesla o 0,2 na 4,1%. Současné hodnoty nezaměstnanosti jsou tak nejvyšší za posledních 10 let. Policie v Hradci Králové pořádá den otevřených dveří. Od 2 do 6 hodin odpoledne se veřejnosti otevře budova obvodního oddělení na Ulrichově náměstí. Návštěvníci uvidí ukázky zásahů pořádkové policie nebo práce služebních psů. Vyzkoušet si budou moct i střelbu z laserové zbraně. Dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celé republice vyrážejí tisíce dobrovolníků, kteří kolem jdoucím prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V podvečer ji ukradl zatím neznámý zloděj, kterého zachytila kamera. Lebka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Fotbalista Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koupka, ale dnes ho čeká operace kolena a následná rekonvalescence. Informoval o tom kouč západočeského klubu Martin Hyský. Dnešek přinese oblačno, je zataženo, ojedinělé, na horách místy přehánky. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách od 5 do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Tak pojďme společně otevřít dnešní noviny s datem 13. května roku 2026. Jičín ožije valdštejnskými slavnostmi, píše se třeba v regionálním deníku, já držím v ruce ten hradecký. Do Jičína dorazí vévoda. Jičín se od čtvrtka 14. května do neděle 17. května vrátí do časů vévody Albrechta z Valdštejna. Tradiční valdštejnské slavnosti nabídnou rytířské turnaje, historické průvody, divadelní představení tržiště i velkolepý benátský ohňostroj. No a jedním z vrcholů slavnosti bude slavnostní příchod Albrechta z Valdštejna s družinou skrze Lipovou alej na Valdštejnovo náměstí. Programem od pátku do neděle bude slavný vojevůdce symbolicky provázet celé město. Tak si to Jičíně pěkně užijte. Hradecká příloha Mladé fronty dnes přede mnou leží taky na stole a tady je hlavním tématem článek s titulkem Tunel v nové aréně je nesmysl. Na slibovaný atletický tunel jako součást fotbalového stadionu musí Hradec Králové zapomenout, zaměří se na jiné multifunkce. Jako nesmysl a slepá cesta se po více než roce ukázal nápad přistavět k hradecké fotbalové aréně atletický tunel. Problém by to údajně byl nejenom provozní a ekonomický, ale také estetický. Podle autora návrhu stadionu za 3/4 miliardy korun Tomáševi Metálka by působil dojmem obřího nádoru na plášti. Město se tak bude muset zaměřit na jiné multifunkce stadionu, některé profesionální audiotechnika, vybavení interiéru v západní tribuně, tělocvična nebo posilovna už slouží, další vymoženosti jsou blízko, ještě letos přibude systém polopodzemních kontejnerů na odpad a blíží se také dlouho slibovaná montáž barevného LED osvětlení za více než 8 milionů korun. Podrobnosti, jak jsem říkal, ve velkém článku v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. A ještě právo tady máme. Hantavirus nemusí zabíjet, vyskytuje se i u nás v Česku. Není důvod k panice, hantavirů existuje mnoho kmenů a většina z nich je mírnější než varianta Andes, která se rozšířila na výletní lodi Hondius a vedla k úmrtí 3 lidí. Některé z nich se vyskytují i v Česku, nejsou ale přenosné z člověka na člověka a nákaza mívá podstatně mírnější průběh. Státní zdravotní ústav eviduje za posledních 8 let 73 případů nákazy u nás, ale u žádného pacienta u nás nedošlo k úmrtí na hantavirus. Podrobnosti najdete v dnešním právu na straně číslo 5, se tomu podrobně věnují. Tak se mrkněte a my se do novin podíváme za hodinu znovu a přineseme z nich i další témata.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je 6:15, no a hosty dobrého rána budou po 9:30 dnes Petr Janás a Jan Fischer, zkušení jachtaři a instruktoři, kteří se aktivně věnují i námořnímu jachtingu, tedy především a výuce nových kapitánů. Oba spojuje vodní nádrž Rozkoš u České Skalice, ale taky společný plán na velkou dobrodružnou cestu napříč Evropou. Během Velikonoci už pořídili dokonce v Řecku 10-metrovou plachetnici a chtějí s ní doplout právě z Řecka až do Nizozemí, tak si o jejich plánu dneska ráno po 8:30 budeme povídat.
1: Počasí.
0: Teď se pojďme podívat na aktuální situaci venku. Je tam polojasno, sluníčko prokukuje mezi mraky a teploty, ale nižší, kolem 4 stupňů Celzia tady v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněžnou taky 4, v Náchodě taky 4 stupně Celzia, v Trutnově 3 a v Jičíně 3 stupně. Takhle to vypadá teď aktuálně venku. Samozřejmě na mnoha místech Královéhradeckého kraje může být chladněji ještě, na to se určitě zeptáme meteorologů, až se s nimi dnes kolem 8:45 spojíme, kde to ráno bylo nejstudenější. No a jaká je předpověď? Ta slibuje na dnešek oblačno až zataženo, ojedněle na horách místy, přehánky. Na teploměru pak naměříme zase o něco už víc než včera, dnes 12 až 15 stupňů Celzia podle té předpovědi ze včerejška, kterou máme k dispozici teď, na horách 5 až 8 a foukat by měl dnes mírný západní až jihozápadní vítr. Pochopitelně kolem 6. hodiny by měla dorazit aktualizovaná předpověď počasí z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, kde se to malinko může změnit. Jakmile ji budeme mít, tak vám samozřejmě ty nejnovější, nejčerstvější informace o počasí hned nabídneme. Já to opět odhaduji tak kolem 6:45 za půl hodiny asi zhruba. Tak vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové a přejeme dál. Dobré ráno.
1: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
2: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
3: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
4: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
5: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
6: A taky vaření s habadějem v přímém přenosu.
7: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
8: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A dnes je to přesně 115 let, co se začaly psát dějiny české aviatiky. 13. května roku 1911 totiž Jan Kašpar uskutečnil dálkový let z Pardubic do Prahy. Cesta mu trvala hodinu a půl, upravený letoun Blériot slavný aviatik o dva roky později věnoval dnešnímu technickému muzeu, kde si ho můžete prohlédnout i dnes. A proto se tedy tentokrát Tereza Brázdová děti ve školce zeptala.
1: Jak lidé vymysleli letadlo?
2: Že ho postavili.
1: Podle čeho?
2: Návodu.
1: A čemu je to letadlo podobné?
3: Já vím.
2: Helikoptér je ptákovi.
3: Jo.
1: Takže se lidi dívali na ptáky a řekli si, co?
3: To je letadlo. To je pěkně malé letadílko.
1: Proč má letadlo ta křídla?
3: To je jeho rovnováha. Zrovna tamhle letí letadílko. Aby letělo, aby nespadlo.
1: A kolik se do letadla vlastně vejde lidí?
3: Jo, 150.
4: 150.
3: 500.
2: A když jsme šli nad volnou, tak jsme letěli letadlo. A my jsme šli na moře a tam nebyly menůži, ani kraby, ani žraloci. A když jsem tam ustoupil a já jsem se podíval po vodu a něco jsem tam viděl.
1: A co tam bylo?
2: Mušle.
5: A takhle to vidíme my.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vedení Rokytnice v Orlických horách schání už dlouho zubaře. Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Brankář Daniel Vladař z Filadelfie hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. A dnešek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Rokytnice v Orlických horách hledá nového zubaře. Ve městě stomatolog dlouhodobě chybí a místní musí za ošetřením dojíždět do okolních měst. Radnice se teď snaží lékaře do města přilákat například úpravami ordinace ve zdravotním středisku. Možné zájemce oslovuje taky prostřednictvím sociálních sítí a České stomatologické komory, říká nezávislý starosta Rokytnice Jiří Štěpán, zvolený za hnutí Rokytnice pro.
3: Tuto informaci šíříme i právě mezi členy České stomatologické komory s tím, že nabízíme variantu, ať tedy plné pracovní doby v rámci ordinace, anebo i tedy nějaký částečný úvazek. Nedostatek zubních lékařů je obecný v celé České republice. Je pravda, že okres Rychnov nad Kněžnou je na tom hůře než jiné okresy.
1: Hradecké Klicperovo divadlo uvede tuto sobotu poslední premiéru divadelní sezóny 2025-26. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb. Sezonu začátkem léta zakončí tradiční mezinárodní divadelní festival Regiony. 31. ročník divadelní přehlídky začne v pátek 19. června a potrvá 8 dnů. Vstupenky už jsou v prodeji. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
4: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
5: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
4: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté jsou ve Švýcarsku a ve Friburgu poprvé trénovali před startem mistrovství světa. To pro ně začne v pátek zápasem s Dánskem. A už je jisté, že se v dějišti k reprezentaci nepřipojí gólman Daniel Vladař, který ve Filadelfii neprošel kvůli zranění ruky výstupní zdravotní prohlídkou.
2: Počasí.
1: Předpověď slibuje oblačno až zataženo, ojedinělé na horách místy přeháňky. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A
6: A dobré ráno taky od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové. Po zprávách s Alenou Brantovou pokračuje náš ranní informační servis. Dnes je středa 13. května a 4 minuty po 6. hodině. Jenom krátce připomenu, že už za chviličku se podíváme společně do Vrchlabí. Na tamní základní škole na náměstí Míru ve Vrchlabí se snaží, aby žáci na hudební výchovu vzpomínali jenom v dobrém, bez ohledu na to, zda mají hudební sluch nebo talent. Jak tedy vyučují?

0: Za 3 minuty už bude 6:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Teď zamíříme do Vrchlabí, jak jsem slíbil, základní škola náměstí Míru ve Vrchlabí totiž zkouší svým žákům nabízet trochu jiné hodiny hudební výchovy. Samozřejmě, že i tady se při vyučování zpívá, ale k tomu se přidává i tancování a další hry. Takže i ten, kdo nemá přirozené hudební nadání, se hodin hudební výchovy ve Vrchlabí v této škole nejenom že nebojí, ale dokonce se na ně i těší.
1: Vaším úkolem bude poskládat pucle tak, aby vám tam vznikl obrázek jednoho hudebního skladatele.
2: Jana Zouharová, učitelka hudební výchovy, dává dětem hned první úkol. Děti přichází k projektoru a snaží se poskládat správně jednotlivé dílky pucle.
3: Počkej, tak nejdřív dáme obličej.
4: Mozart,
3: to už vím.
1: Tady to. Podle čeho jste tady poznal, Maty?
3: Já podle toho, že tady ten obrázek je na pamatelný kolík.
1: Super. Můžete se posadit.
5: Já vám tady pustím ukázku a s tím budeme dál pracovat. Turecký pochod je velmi známá hudební skladba.
2: Při hudební výchově děti, dá se říct, cestují po celé třídě. Teď v tuto chvíli si berou své židličky.
1: Vaším úkolem je pouze sledovat video a dělat to, co dělají na videu. Budeme potřebovat ruce, budeme potřebovat stehna a jdeme na to. To je tedy malá noční hudba.
2: Děti se v sedu snaží napodobit dvojici hudebníků, kteří na plátně předvádí jednotlivé rytmy. Děti se dnes seznamují s jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů. Ta forma je taková neobvyklá.
1: Snažím se to vymýšlet tak, aby to děti bavilo, takže cokoliv děláme, tak děláme vlastně hravě. Máme trochu teorie, a trochu zpívání a trochu tance.
2: Velkou pomocí je samozřejmě projektor. Díky němu se také tady děti, jak vidíme, učí třeba dirigovat.
1: Neumím si to bez toho představit. Je to hodně interaktivní a samozřejmě je dobré, když děti něco nejen slyší, ale i vidí.
6: Super to bylo, bavilo mě to.
2: Matyáš je z hodin hudební výchovy nadšený?
7: Víceméně ano.
2: Co tě na nich nejvíc baví, Matyáši?
7: Asi ta spolupráce, jakože se všichni prostě shodneme na tom, jak máme dohromady prostě zpívat a třeba i tancovat pak.
1: Zahraje nám D, zahraje nám E.
2: Podle dětí je náplň hudební výchovy pro ně přínosná a díky zábavné formě si prý určitě alespoň něco zapamatují. Zvrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Podle čerstvé aktuální předpovědi, kterou jsme před chvíličkou obdrželi od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, nás dnes čeká velká oblačnost. Bude oblačno až zataženo, během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přeháňky v polohách nad 800 metry sněhové, odpoledne pak budou četnější a k večeru a večer se dešťové přeháňky rozšíří i do dalších, tedy do těch nižších poloh. Teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 5 až 8 a vítr k tomu povane mírný západní až jihozápadní. Když se podíváme na noc, tak ta bude taky chladná, 4 až 2 stupně Celsia maximálně, to jsou tedy teploty na horách, abych to upřesnil, a jinak ty teploty třeba v nížinách v noci 8 až 5, bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, na hřebenech Krkonoš se vyskytnou i srážky smíšené nebo sněhové a k ránu začnou srážky v nízkých polohách slábnout. Co zítřek, jak to bude vypadat ve čtvrtek? Bude oblačno až zataženo, zpočátku hlavně na horách s deštěm nebo přeháňkami, během dne i na ostatním území se od západu budou místy vyskytovat přeháňky, které k večeru a večer budou slábnout a postupně ustávat. Teploty zítra 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8. Takže to budou takové deštivější dny, které jsou před námi.
0: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Už jsem říkal, že našimi ranními hosty budou po půl deváté Petr Janás a Jan Fischer, zkušení jachtaři a instruktoři, kteří se aktivně věnují námořnímu jachtingu a mají taky velký společný plán na dobrodružnou cestu napříč Evropou. Během Velikonoc už si pořídili v Řecku 10-metrovou plachetnici a chtěli by s ní doplout právě z Řecka až do Nizozemí. Budou nám tedy o svém plánu vyprávět po půl deváté. V radioporadně bude hostem František Čonka, starožitník, a bude nás zajímat a poradíme vám, jak odhadnout cenu a nenechat se napálit při výkupu nějaké starožitné, třeba hodnotné věci, tak to bude po 11. hodině. No a Alex Minářová bude mít taky hosta. Teď vám řekne, kdo to bude.
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zastupitelé Jičína budou odpoledne schvalovat dotace pro sportovní organizace a sociální služby. Na programu jednání mají taky novou vizuální podobu pohádkového festivalu, který se bude konat v září. Veřejné zasedání začíná v 15 hodin v porotním sále Jičínského zámku. V Čermné na Torlicí by už příští měsíc měla skončit výstavba nové mateřské školy. Bude plně bezbariérová s kapacitou pro 48 dětí. Za stavbu obec zaplatí víc než 90 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu a 5 miliony přispěl Královéhradecký kraj. Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Většinu zaměstnávání seniorů by podle hospodářské komory pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz. Jakékoliv informace ohledané volejte na linku 158. Pražská Slavia dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy. Za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun. Nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí navíc odhrát bez diváků. Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přeháňky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přeháňky rozšíří i do nižších poloh. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím uzavřená část ulice Na Vinici. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do konce června.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: právě denní tisk.
1: Tak nejdřív teď beru do ruky Náchodský deník, kde píšou, že Křenicemi se prohnala blesková povodeň. Blesková povodeň se v pondělí večer prohnala obcí Křenice. Bouřka se silným deštěm a občasnými kroupami alarmovala hasiče na několika místech Broumovska a Polická. Nejhorší situace ale byla právě v obci Křenice pod Broumovskými stěnami, kde se během necelé hodiny zvedla hladina zdejšího potoka o více než jeden metr a byl vyhlášen druhý povodňový stupeň. Některé mostky i kvůli strženému a naplavanému materiálu nestačili pojímat kalný tok a voda zaplavovala zahrady, silnice, sklepy a také ničila ploty, píše dnešní Náchodský deník. Už se dívám také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde vás zvou na prvorepublikovou módu do Hradce Králové. Jakou atmosféru měl Hradec v meziválečném období a kdy byly vyhlášené módní salony? To se lze dnes od 18 hodin dozvědět ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové na přednášce Půvab a styl salonu republiky. Historičky Muzea východních Čech v Hradci Králové Pavla Korytenská, Zdeňka Kulhavá a Veronika Nebeská se zaměří hlavně na společenský život. Mluvit tedy budou například o tom, proč se do společnosti nosil klobouk, či kdo nosil baťov a kdo poprovky. Takže dnes v 18 hodin, jak jsem říkal, pokud byste chtěli, studijní a vědecká knihovna Hradci Králové a přednáška Půvab a styl salonu republiky. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva, kde píšou, že téměř letní počasí nahradil mráz i sníh. Pranostiky o ledových mužích se opět vyplňují. Zatímco v pondělí zasáhly Česko bouřky v doprovodu deště a krup, jak už jsme před chvíličkou taky říkali, včera Pankrát, Servác a Bonifác přinesli mrazy a na horách i sníh. Na takřka zimní počasí zareagovaly okamžitě třeba i teplárny. Například teplárna v Brně kvůli ochlazení obnovila po 4 dnech dodávky tepla do domácností či firem. Já myslím, že se to týká i Hradce Králové. No a roztopené radiátory nechají lidé zřejmě i dnes, alespoň ráno, to se podle Českého hydrometeorologického ústavu místy objevují přízemní mrazíky a teploty se z nuly dostávají maximálně na 4 stupně Celsia a někde mohou klesat i 2 stupně pod nuly. Přes den už bude lépe, někde v Česku až 17 stupňů Celsia, tady u nás v našem kraji, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, do 15 stupňů to dnes bude, no a v dalších dnech se pak začne postupně zase vracet to jarní počasí i jarní teploty, jak se píše na straně číslo 7 v dnešním Právu, tak si o tom můžete taky přečíst, anebo nás poslouchejte, my se i dnes kolem 8:45 spojíme s meteorologi Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, no a samozřejmě povíme si, jaké to ráno je, co se týče těch nejnižších teplot a hlavně, jaké budou i ty další nejbližší dny. Tak nás poslouchejte. Dobré ráno z Hradce Králové. Za 4 minuty už bude 7:45.

0: Králové letos odehraje v Evropě pouze 3 koncerty a z toho jeden bude u nás. Půjde o její vůbec první samostatné vystoupení v Česku a bude to v Plzni v tamním amfiteátru Lochotín a bude to 29. července. Takže pokud byste chtěli lístky, určitě ještě nějaké jsou k mání. Bude to určitě skvělý zážitek, jedinečný. No a za chviličku se budeme věnovat fotbalu. První fotbalová liga zažívá v závěru ročníku náročný program. Kvůli vloženému kolu čekají týmy 3 ostré zápasy během 8 dnů. Jakým způsobem se chystají královéhradečtí fotbalisté na důležitý souboj s Libercem, uslyšíte už za chvíli po písničce v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se pohybují kolem 3 nebo 4 stupňů Celsia. V našem kraji někde jsou samozřejmě místa, kde jsou ty teploty ještě nižší. Na to se určitě zeptáme meteorologu kolem 8:45, kde to bylo dneska ráno nejstudenější. Tady v Hradci Králové tedy 4 stupně, v Jičíně 3, v Rychnově nad Kněžnou 4, v Náchodě taky 4 a v Trutnově 3 stupně Celsia. Obloha polojasná většinou v našem kraji. Co nás čeká dál? Dnes to bude velká oblačnost, oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách objevovat přehánky, v polohách nad 800 metry sněhové, odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Teploty dnes 12 až 15 stupňů v našem kraji, na horách 5 až 8 a vítr mírný západní až jihozápadní do 25 km za hodinu. V noci nás čeká taky velká oblačnost se srážkami, ty teploty už ale o něco vyšší než ty dnešní, nejnižší noční teploty budou mezi 5 a 8 stupni, na horách 4 až 2. No a zítra nás čeká taky velká oblačnost se srážkami a teploty zítra 13 až 16 stupňů Celsia, takže zase o malinko vyšší než dnes.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machach Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Fotbalisty Hradce Králové čeká ve skupině o titul další důležitý souboj. Na domácím hřišti přivítají co by pátý tým průběžné prvoligové tabulky šestý Liberec, před kterým mají čtyřbodový náskok. Příprava na zápasy, mezi kterými jsou jenom dva dny volna, má podle stopera Tomáše Petráška o něco jiný průběh.
2: My hráči, kteří jsme hráli větší porce minut, 90 nebo minimálně 60, tak máme rehabilitační protokol, který prakticky už začal hned po zápase, kdy si můžeš pomoct nějakou ledovou kádí, můžeš si pomoct nějakýma rehabilitačníma pomůckama, ať už to jsou lymfatické kalhoty nebo chladící věci.
3: Plný trénink tak hradečtí fotbalisté absolvovali pouze jeden, a to v úterý. Po celou dobu si ovšem hlídali také svou životosprávu mimo trávníky.
2: Hráč, který váží někde okolo 100 kg, tak během toho zápasu vypotím klidně 2,5 až 3 kg, takže takovouhle dávku těch vypocených tekutin je potřeba okamžitě doplnit a strašně důležitá je samozřejmě strava, doplnit sacharidy a samozřejmě nejkvalitnější regenerace je spánek.
3: Urostlý hradecký stoper Petrášek je známý tím, že dá do každého utkání 100% a i kvůli svému důraznému přístupu je pro soupeře velmi nepříjemným protivníkem. To ovšem neznamená, že by mezi nimi neměl kamarády. Platí to i pro fotbalisty Liberce.
2: Myslím si, že máme kamarádský vztah s Tomášem Kupkem, s Lukášem Masopustem. Když tady byli na soustředění před Pardubicema, tak jsme se sešli na kávě, známe se vlastně z reprezentace. Nicméně, když se pískne do píšťalky, tak na 90 minut prostě neznáš kamarády a přátelé. Se vším respektem samozřejmě, ale když prostě vyhrát.
3: Obránce Tomáš Petrášek je přesnou ukázkou férovosti, která může na hřišti platit, i když protivníkovi nedáte vůbec nic zadarmo. V tom si například po posledním utkání v Jablonci notoval i s gambijským útočníkem Laminem Javem.
2: Oba dva jsme se shodli na tom, že si ceníme toho, jak respektujeme jeden druhýho, že to jde si prostě nakládat v soubojích a zároveň si po zápase i někdy v průběhu ten respekt vzdát. To je jako na tom fotbale to krásný, si myslím.
3: Stoper Tomáš Petrášek si to myslí i ve chvíli, kdy se v českém sportu řeší skandální závěr sobotního derby mezi Slavií a Spartou. A podle férových pravidel, kdy ale bude bojovat o každý kousek trávníku, chce odehrát i dnešní důležitý souboj proti Severočechům. Utkání Hradec Králové Liberec začne v 17:30. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Obyvatelé hostinného mohou službu Senior Taxi nově využívat taky o víkendech. Sněmovna se vrátí k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Hradečtí fotbalisté se dnes utkají s Libercem. A dnešek bude zamračený, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Děti i jejich rodiče si dnes můžou v Dobružce vyslechnout přednášku o bezpečnosti na internetu a sociálních sítích. V malém sále společenského centra Kina 70 začne v 16 hodin program nazvaný Bezpečně v kyberprostoru. Přednášet bude policejní preventista Jaroslav Matoušek.
5: Přednáška se zaměří hlavně na pohyb dětí v online prostředí a na sociálních sítích. Zájemci se dozví například to, jak vytvořit bezpečné heslo, jaké informace o sobě na internetu nezveřejňovat nebo jak poznat rizikovou komunikaci s neznámými lidmi. Součástí programu budou také témata kyberšikany, kyberstalkingu nebo sextingu. Přednášející se bude věnovat i dokumentu v síti a problematice kyberkriminality. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
6: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
3: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice jednání zablokovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení. Většinově ho podporuje i opozice.
7: Sport.
3: Fotbalová Slavia může dnes v Edenu slavit titul, potřebuje k tomu ale porazit Jablonec. Kvůli trestu disciplinární komise se ale bude hrát od 20 hodin před prázdným hledištěm. V půl šesté začne duel Hradce Králové s Libercem.
7: Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přehánky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách od 5 do 8 nad nulou. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Kvůli opravě mostu u rybníku Šlejferna počítejte s omezením na silnici číslo 16 na Jičínsku mezi Sobotkou a Horním Bousovem. Až do konce června se tam bude jezdit kyvadlově.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty, středa 13. května. Dobré ráno vám přejeme z Hradce Králové, tedy Alena Brantová ze zpráv, Jakub Schmidt od mikrofonu. No a my za chviličku v Hradci Králové zůstaneme, protože město Hradec Králové plánuje opravy zimního stadionu a zároveň zvažuje možnou stavbu nové haly. Inspiraci chce hledat třeba v Jihlavě, kde nový stadion otevřený loni na podzim. Víc reportáží Tomáše Lerince už za malou chvíli, tak si poslechněte a v Bleskovce Dobrého rána si pak můžete spolu s námi zahrát o další knížku z radioservisu. Dnes pro vás máme Vylomeniny Jiřího Krampola, takže držím palce, ať to před půl osmou v dobrém ránu dneska vyjde.

Dobré ráno z Hradce Králové, za pět minut už bude čtvrt na osm. No a Hradec Králové musí ještě letos investovat několik desítek milionů korun do oprav zimního stadionu. Některé jsou nutné k tomu, aby se v současné ČPP aréně mohly dál hrát

0: extraligová utkání v ledním hokeji. Další rekonstrukce má pak zlepšit komfort pro návštěvníky. Tím ale postupné opravy stadionu končit nemají. I když město zvažuje možnou výstavbu zcela nové haly, tak do doby, než by mohla stát, bude samozřejmě nutné současný zimní stadion dál opečovávat a vylepšovat.
1: Čekáme na finální verzi studie proveditelnosti, která se týká celého areálu zimního stadionu v obou hal, a tam víme, že ty investice nutné k opravě a k nějakým jako zásahům, tak by se pohybovaly možná až kolem 2 miliard, a to je potom skutečně na zváženou, zda nejít tou cestou nového zimního stadionu.
2: Říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová z HDK a v těch pár slovech říká v podstatě všechno zásadní. Jasno je zatím jenom o tom, že do domovského stánku hradeckých hokejistů bude potřeba investovat. Čekat na rozhodnutí zastupitelstva pak případně na projekt nejde. Opravovat se musí už teď. A magistrát také už letos posílá do oprav desítky milionů. Říká s poděkováním za vstřícný přístup města ředitel arény Petr Picka.
3: Je již hotové výběrové řízení na zhotovitele posílení statiky střechy velké haly a opravy střechy malé haly. Probíhá poměrně dost investičních akcí. Rekonstrukce posledních toalet pro veřejnost ve velké hale. Probíhá rekonstrukce šaten 1 až 4 pro veřejnost, potažmo hostující týmy, sociální zázemí šatny juniorů.
2: Klub si uvědomuje, že i když je třeba výhled z tribuny z většiny míst parádní, spoustu věcí bude potřeba brzy změnit.
3: Určitě si myslím, že v budoucnu nás to může ty stavy dohnat a může to být i riziko pro provozování haly. Může to být třeba ta statika anebo stav těch střech. V tuto chvíli řešíme požární bezpečnost v hale. Mělo by se nám to podařit do příští sezóny dotáhnout do stavu, že budeme schopni provozu.
2: Tohle jsou věci, které bude město muset udělat bez ohledu na to, jestli se jednou rozhodne pro stavbu nové haly nebo ne. A k tomu řada dalších. Odhady mluví o stovkách milionů nutných investic v každém případě. Nová aréna je ale ve hře. Delegace z radnice se 11. června chystá na prohlídku jihlavské arény a město už také přemýšlí, kde případně stavět.
1: Snažíme se vytipovat zajímavá místa. Máme jednání i s Univerzitou Hradec Králové ohledně lokality na Soutoku, ale těch variant je víc.
2: Uzavírá primátorka Pavlína Springerová. Z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7:17, středa 13. května, 133. den v tomto roce před námi a svátek má druhý ze zmrzlíků, tedy servác. No a ještě nás zítra čeká Bonifác. Narozeniny oslaví třeba fotograf a malíř Jan Saudek, bude mu dnes 91 let.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se pohybují od 3 do 4 stupňů Celsia, jsou ale místa v našem kraji, kde ty teploty určitě byly nízko, ještě níž, tedy mnohem níž. Zeptáme se na to meteorologu určitě za hodinu, kde to ráno bylo dnes nejstudenější. Dnes nás čeká velká oblačnost, bude oblačno až zataženo, během dopoledne se budou zpočátku na horách objevovat přehánky, pak v polohách nad 800 metry budou sněhové. Odpoledne budou četnější, no a k večeru a večer se dešťové přehánky už rozšíří i do nižších poloh. Teploty dnes 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 a vítr povane mírný západní až jihozápadní do 25 km v hodině.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Ano, budeme hádat, poznávat jednoho narozeninového oslavence dnes, takže 726 46 46 46 naše telefonní číslo a hrajeme o knížky z radioservisu tento týden. Dnes tedy konkrétně vylomeniny Jiřího Krampola pro vás máme. Tak doufám, že jste připraveni, já jsem vám jednoho oslavence před chvíličkou řekl, fotograf a malíř Jan Saudek slaví 21. narozeniny, pak třeba i americký zpěvák Stevie Wonder, tomu bude dnes 76 let. No a ještě někdo má co dočinění se sportem a vy ho určitě už teď po hlase poznáte.
2: Dneska si nemůžu dovolit říct to, co jsem si mohl dovolit říct úplně běžně v 90. letech třeba. A tady dávám za příklad toho, že jsem komentoval zápas Švédska zase ve Spojených státech a tam hrál Martin Dolin, matka Švédka, otec Afričan, takže samozřejmě vypadal úplně jinak, než jsme byli zvyklí u švédských kluků. A já jsem právě po jednom jeho gólu řekl, že takhle se raduje typický Švéd Martin Dolin. Takže trochu legrace, ale ne, že bych ho chtěl urazit nebo něco takového, ale v té době se to fakt tak nebralo. Dneska, kdybych se tímhle způsobem vyjádřil, tak mám velký problém.
1: Velký odborník na fotbal, tak jestli jste si vzpomněli na jeho jméno, můžete volat.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak, koho pak máme na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Haló, haló, je tam někdo? No, někdo s náma nechce mluvit, tak se zeptáme. Tady na našem telefonu, dobrý den, haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, kde pak tam?
3: Tady Marcela a myslím si, by to mohl být Jaromír Bosák.
1: Marcelo, je to správně. Oddychla jste si, spadl vám kámen ze srdce, víte, můžete slavit, máte od nás knížku Vylomeniny Jiřího Krampola. Ano, je to Jaromír Bosák, který dnes slaví 61. narozeniny, rodák z Chebu. Mezi diváky nesmazatelně, tedy se zapsal svými pohotovými a vtipnými komentáři, když komentuje sporty. On tedy je, jak jsem říkal, především specialistou na fotbal a golf. No a ve sportovně žurnalistických kruzích se o něm mluví jako o velkém odborníkovi právě na německý fotbal. Konkrétně. Ale má rád i tanec, tedy nevím, jestli ho měl rád nebo má ho rád, ale v jednu dobu ho musel mít rád, protože v roce 2008 se taky zúčastnil třetí řady taneční soutěže Stardance, takže i tančil. No skvělé, tak Jaromírovi Bosákovi blahopřejeme k 61. narozeninám dnes. Na vám taky, Marcelo, vylomeniny ještě nemáte Jiřího Krampola?
3: Ne.
1: Tak teď už jsou vaše. Tak ať se vám hezky čtou. Mějte se moc hezky, vydržte na telefonu, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
1: Tak a zítra tady bude taky bleskovka. Co pak máme zítra čtvrtek, tak si zítra při čtvrtku dáme radovánky. Radovánky Nadi Konvalinkové a pak v pátek vás ještě čekají klukoviny Uršuly Klukové. To jsou knížky z radioservisu, o které hrajeme celý tento týden v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže zkoušejte štěstí třeba i v těch příštích dnech. Těším se na vás.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Úřad práce zveřejnil čerstvé údaje o dubnové nezaměstnanosti. V Královéhradeckém kraji klesla o 0,2 na 4,1%. Současné hodnoty nezaměstnanosti jsou tak nejvyšší za posledních 10 let. Policie v Hradci Králové pořádá den otevřených dveří. Od 2 do 6 hodin odpoledne se veřejnosti otevře budova obvodního oddělení na Ulrichově náměstí. Návštěvníci uvidí ukázky zásahů pořádkové policie nebo práce služebních psů. Vyzkoušet si budou moci i střelbu z laserové zbraně. Dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celé republice vyrážejí tisíce dobrovolníků, kteří kolemjdoucím prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablunem v Podještědí na Liberecku. V podvečeri ukradl zatím neznámý zloděj, kterého zachytila kamera. Lebka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Fotbalista Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koupka, ale dnes ho čeká operace kolena a následná rekonvalescence. Informoval o tom kouč západočeského klubu Martin Hyský. Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přehánky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách od 5 do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

písničku stokrát přes.

0: Denní tisk.
1: Tak, co píšou dnešní noviny, tedy s datem 13. května, pojďte se spolu s námi podívat. Jičín ožije valdštejnskými slavnostmi, píše dnešní regionální deník, já čtu konkrétně z toho Hradeckého. Do Jičína dorazí vévoda. Jičín se od čtvrtka 14. května, to znamená od zítřka, do neděle 17. května vrátí do časů vévody Albrechta z Valdštejna. Tradiční valdštejnské slavnosti nabídnou rytířské turnaje, historické průvody, divadelní představení, tržiště i velkolepý benátský ohňostroj. No a jedním z vrcholů slavností bude opět slavnostní příchod Albrechta z Valdštejna s družinou skrze Lipovou alej na Valdštejnovo náměstí. Programem od pátku do neděle bude slavný vojevůdce symbolicky provázet celé město. Zve vás dnešní regionální deník, jak jsem říkal, četl jsem z Hradeckého, ale je to i v Jičínském, Rychnovském, Krkonošském, Náchodském. Můžete se podívat i na další témata. Já se dívám do Hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Tunel v nové aréně je nesmysl, se tady píše ve velkém článku. Na slibovaný atletický tunel jako součást fotbalového stadionu musí Hradec Králové zapomenout. Zaměří se na jiné multifunkce. Jako nesmysl a slepá cesta se po více než roce ukázal nápad přistavět k Hradecké fotbalové aréně atletický tunel. Problém by to údajně byl nejenom provozní a ekonomický, ale také estetický. Podle autora návrhu stadionu za 3/4 miliardy korun Tomáše Vymetálka by působil dojmem obřího nádoru na plášti. Jinak město se bude muset tedy zaměřit na jiné multifunkce stadionu, některé jako profesionální audiotechnika, vybavení interiérů v západní tribuně, tělocvična nebo posilovna už slouží. Další vymoženosti jsou blízko, ještě letos přibude třeba systém polopodzemních kontejnerů na odpad a blíží se také dlouho slibovaná montáž barevného LED osvětlení za více než 8 milionů korun. Podrobnosti, jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes, ve velkém článku se tomu dnes tam docela podrobně věnují. Tak a ještě jedno téma z dnešního Práva. Hantavirus nemusí zabíjet. Vyskytuje se i u nás v Česku. Není důvod k panice. Hantavirů existuje mnoho kmenů a většina z nich je mírnější než varianta Andes, která se rozšířila na výletní lodi Hondius a vedla k úmrtí 3 lidí. Některé z nich se vyskytují i tady u nás v Česku, nejsou ale přenosné z člověka na člověka a nákaza mívá podstatně mírnější průběh. Státní zdravotní ústav eviduje za posledních 8 let 73 případů nákazy v Česku. Žádného pacienta však nedošlo k úmrtí. A zase velký článek v dnešním Právu, takže na straně číslo 5 už si můžete prostudovat a pročíst. Tolik z dnešních novin, za 4 minuty už bude 7:45. Dobré ráno.

0: Už zítra ve čtvrtek nás čeká 17.30 další vydání rubriky nebo pořadu O čem se mluví. Zítra to bude o větrných elektrárnách, které znovu rozdmíchaly vášně na Trutnovsku. Stát představil mapu takzvaných akceleračních zón a některé obce se bojí, že se o jejich krajině rozhoduje, jak se říká, o nás bez nás. Proč mají být pravidla pro výstavbu zrychlená? Mají lidé vůbec nějakou možnost se bránit a postaví se kraj za dotčené obce? O větrnicích, odporu obcí, srovnání s Rakouskem, kde jsou často vnímány jinak, i o tom, kde je hranice mezi moderní energetikou a zásahem do krajiny. Budeme mluvit zítra s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem Pavla Kindernajová. Takže zítra ve čtvrtek 17.30 v pořadu O čem se mluví na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: No a dnes nás venku čeká velká oblačnost. Bude oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách objevovat přehánky. V těch vyšších partiích nad 800 metry budou sněhové. Odpoledne pak budou četnější jak večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Teploty dnes 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 a vítr mírný do 25 km v hodině dnes povane. Za chviličku už opět vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a dneska se to bude týkat pražského Národního muzea, takže už za pár minut po písničce s Martinem Písaříkem.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické, jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnes je Český den proti rakovině. Hradecký hokejový stadion čekají přes léto opravy. Fotbalisti Sparty hráli z Plzní bez branek. A dnešek bude oblačný, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Dobrovolníci po celé republice dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomů přibývá.
4: Tomu všemu bychom mohli předejít, pokud by jsme velmi významně snížili ty rizikové faktory, ať už kouření, alkohol.
2: Lidem podle Vošmika může pomoct i očkování proti infekci HPV. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v dubnu klesla o 0,2 na 4,1%. Vyplývá to z čerstvých údajů úřadu práce. Současné hodnoty nezaměstnanosti jsou tak v našem kraji nejvyšší za posledních 10 let. Nejvíc lidí bez práce bylo minulý měsíc na Náchodsku, nejméně naopak na Rychnovsku. Na zimním stadionu v Hradci Králové se musí do začátku nové hokejové sezóny zvýšit požární bezpečnost. Město proto připravuje za 50 milionů korun základní opravy, říká ředitel stadionu Petr Picka.
5: Je již hotové výběrové řízení na zhotovitele posílení statiky střechy velké haly a opravy střechy malé haly.
6: Probíhá poměrně dost investičních akcí. Rekonstrukce posledních toalet pro veřejnost ve velké hale. Probíhá rekonstrukce šaten 1 až 4 pro veřejnost, potažmo hostující týmy. Sociální zázemí šatny juniorů. Sport.
2: Fotbalisti Sparty remizovali 0-0 z Plzní a ve skupině o titul šance ligy ztrácí na vedoucí Slávii 4 body. Pokud vršovický klub večer porazí Jablonec, obhájí mistrovský titul. Hrát se bude ale bez diváků. Ve skupině o záchranu Mladá Boleslav prohrála 1-2 s pražskou Duklou, Zlín s Teplicemi 2-4 a Slovácko porazilo Ostravu 2-1.
3: Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přehánky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku pozor na silnici 298 v obci Běleč nad Orlicí, kde se srazila dvě osobní auta. Na místo jedou záchranáři, počítejte s možným zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A co nás čeká dál? na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové ve středu ráno. Už za chviličku se podíváme na silnice opět, tedy tentokrát s Petrou Drkulovou, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, aby nám zase po týdnu pověděla, co dalšího a důležitého se na silnicích v našem kraji všechno odehrává a děje. Pak se taky zeptáme na počasí Tomáše Popelky, budeme s ním mluvit kolem 8:45, s meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No a hosty po 8:30 pak budou Petr Janás a Jan Fischer, zkušení jachtaři a instruktoři, kteří se aktivně věnují námořnímu jachtingu a teď mají společný plán na dobrodružnou cestu napříč Evropou. Během Velikonoc už si prý pořídili v Řecku i 10-metrovou plachetnici a chtěli by s ní doplout právě z Řecka až do Nizozemí, takže nám o tom budou vyprávět po 8:30. Těším se na ně i na vás v poslední hodině dnešního dobrého rána.
3: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Pavel Roth teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 12 minut po 8. My teď zamíříme jako každou středu po 8. hodině na silnice, na důležité tahy v našem Královéhradeckém kraji. No a co se na nich v nejbližší době chystá nebo odehrává, to nám teď řekne krátce mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/14 v obci Rudník v místní části Leopoldov dokončujeme opravu vozovky. Během prací jsme na 600 metrech vyměnili krytové vrstvy, lokálně jsme provedli sanace, upravili jsme příkopy, odstranili převýšené krajnice a obnovili vodorovné a svislé dopravní značení. Ještě do konce května poběží drobné dokončovací práce, ale už jen v rámci pracovních míst. Celkové náklady na opravu vyjdou na 5,2 miliony korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A meteorolog Tomáš Popelka dneska ráno s námi. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak to vypadalo s těmi ranními teplotami? Byly mrazíky přízemní ráno?
2: Tak naštěstí ne, nebo aspoň ne na těch našich měřících stanicích. V podstatě díky tomu, že v noci foukal i celkem čerstvý vítr, tak teploty se dostaly většinou tak minimálně k 1 stupni nad nulou, což je na zaplať pámu dobře, protože ten těžko, myslím, že už byl letos dost na ovoci.
1: Taky si myslím, přesně. No a jak to bude tedy vypadat dál během toho dnešního dne?
2: Dneska víceméně zase hodně oblačnosti, oblačno jak zataženo, s tím, že zase hlavně v odpolední hodinách by se objevily od západu přehánky, momentálně od 30 ráno dopoledne už budou přehánky v podobě kapalných a na 800 metrů i pevných, hlavně v oblasti Krkonoš, tak teďka koukám, že opět dává po konce posněžení. No a v podstatě v polách nad 800 metrů, tam by se objevily sněhové přehánky, odpoledne budou četnější, vypadá to, že tam v těch polohách nad 800 metrů by se mohly dostat někam, hlavně na hřebenech až ke 3 cm jako nového sněhu, ale zase nám tam moc dlouho nevydrží. Teploty dneska 12 až 15 stupňů a vítr bude foukat od západu až jeho západu 3 až 7 metrů. V noci stále hodně oblačnosti, oblačno zataženo. A zase se ještě bude objevat dešťové přehánky a na hřebenech Krkonoš, tam by se ještě udržely i ty srážky smíšené, případně sněhové. No a k ránu začnou v těch nejnižších polohách srážky slábnout. Teploty by se nám dostaly na 8 až 5 stupňů a vítr bude foukat v noci od jeho západu až jihu 2 až 6 metrů.
1: A zítra to bude podobné?
2: Zítra zatím ještě podobné, jako zase oblačně zataženo a zase po ránu, hlavně na horách, tam se bude vyskytovat dešťové přehánky a zase během dne by se postupně dostávaly i na ostatním území přehánky a k večeru, a večer už potom by začaly slábnout a postupně ustávat teploty o něco vyšší zítra 13 až 16 stupňů a vítr od jeho západu až jihu, večer od jeho východu 3 až 7 metrů a potom večer už bude vítr slábnout.
1: Děkuji vám za předpověď. Tomáš Popelka i pro nás dneska ráno měl naskladanou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: užívat svět.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když v baru hosty. První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.
4: Já vím, jak láska svádí,

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zastupitelé Jičína budou odpoledne schvalovat dotace pro sportovní organizace a sociální služby. Na programu jednání mají taky novou vizuální podobu pohádkového festivalu, který se bude konat v září. Veřejné zasedání začíná v 15 hodin v porotním sále Jičínského zámku. V Černé na Torlicí by už příští měsíc měla skončit výstavba nové mateřské školy. Bude plně bezbariérová s kapacitou pro 48 dětí. Za stavbu obec zaplatí víc než 90 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace z integrovaného regionálního operačního programu a 5 miliony přispěl Královéhradecký kraj. Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik Ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografii najdete na webu irozhlas.cz. Jakékoliv informace ohledané volejte na linku 158. Pražská Slavia dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy. Za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun. Nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí navíc odehrát bez diváků. Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přehánky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové se na pražské třídě srazila dvě osobní auta, je to kousek u podjezdu pod železnicí. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh a na místě ji řeší policie.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 hodin 39 minut, no a v dobrém ránu teď vyplujeme na moře a představíme vám plán jachtařů a dobrodruhů, kteří se rozhodli vydat na netradiční dobrodružnou plavbu napříč Evropou. Během Velikonoc, jak jsem slyšel, si už pořídili v Řecku 10-metrovou plachetnici a chtěli by s ní doplout v té první fázi až do Holandska. A víc už nám řeknou sami zkušení námořníci a jachtaři Petr Janás a Jan Fischer, kteří jsou tady teď s námi. Dobré ráno, pánové.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: My se známe, Honzo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My se známe, protože vy jste tady byl v roce 2019. Vy jste tady tenkrát byl jako výrobce kytar. A my už jsme si tenkrát povídali o tom, že byste chtěl začít vyrábět lodě. Tak na to došlo.
2: Nějakým způsobem jsme už o tom mluvili a už přesně si nepamatuju, o čem jsme mluvili, ale na lodě došlo, protože jsme se zřejmě bavili o mých koníčkách a v té době jsem se už tomu věnoval, byl to můj koníček.
0: Ne, ale tak kytary zůstaly?
2: Kytary zůstaly, to je moje profese a ve volných časech, hlavně v létě, se věnuju také zase jachtingu. Protože přece jenom práce na kytarách znamená být zavřený v dílně celý rok a když je venku, začne hezký počasí, tak rád se věnuju taky něčemu venkovnímu.
0: Petře, jak jste se dostal k lodím vy? Taky předpokládám, že jste zkušený jachtař.
1: Jo. Dostal jsem se k tomu trošku právě tady přes Honzu a my jsme se potkali ve vesnici, kam jsem se nastěhoval. To byl shodou okolností první člověk, kterýho jsem tam potkal. A pak jsme spolu začali pádlovat na řekách a najednou přišel Honza s tím, že plachetnice jsou super a měl pravdu.
0: A takže opravdu to byl první člověk?
1: U nás jsi, jo.
0: Se kterým jste se potkal, jste šel cestou tak jako a narazil se tadyhle na.
2: No, my jsme se potkali a hnedka jsme spolu založili vodácký oddíl.
0: Paráda. No, nějaké zkušenosti jste předtím měli nebo vůbec teda?
1: Co se jachtingu týká, tak já ne.
0: A Honza?
2: No, já jsem měl velkou touhu už od dětství, protože můj táta, když jsem byl malý, tak jezdil s polským jachtařským oddílem na Balta do Severního moře a já jsem na to jako dítě už zlížel úplně od malička, akorát pak vznikla prodleva a až někdy v 25 letech jsem začal jezdit na windsurfingu a tím to začalo.
0: No a co máte teda už všechno v tuhletu chvíli za sebou na tom moři? Vím, že jste se teď vrátili ze Skotska z nějaké plavby, taky do Chorvatska jezdíte.
1: Jo, do Řecka. A máme toho s ospou už, bych řekl, docela dost a zažili jsme ledacos, i delší plavby a kratší plavby, různé posádky.
0: A ty začátky byly teda na Rozkoši, na tom našem východočeském moři?
1: Jo, tam jsou vlastně první krůčky, pochází z Rozkoše, kdy já jsem si pořídil malou plachetnici, takovou okruhovku a to jsem shodou okolností koupil na poušti v Maroku. No, velký příběh jenom.
0: To je hezký, ale na poušti plachetnici koupil.
1: Ona ve skutečnosti stála tady v České republice, no, jsme to dohodli tam a jsem přitáhl sem a říkám, Honzo, dívej se, jo, mám taky plachetnici, už si vlastně mezi tím taky měl. A to, že jsem o tom tenkrát začal mluvit, tak bylo vlastně na popud tady toho, že si on zakoupil a plachetnici tady a tak mě to potkalo teď tam taky.
0: No ale plavit se tady na Rozkoši a na moři skutečně to je asi jako velký rozdíl, ne? Co?
2: No záleží z jakého pohledu. Ona v určitém směru plavba po moři může být poměrně nudná, protože máte nějakou trasu a můžete plout celý den jedním směrem za stálého větru a vlastně z jachtařského hlediska se tam toho poměrně málo odehrává. Zatímco přehrada Rozkoši je poměrně malá a těch jachtařských skillů tam využijete za 10 minut tolik, co někdy na tom moři za celý den.
0: Takže i na Rozkoši to může být zrádné. Co se na Rozkoši naučíš na moře, jako když najdeš?
2: No určitě.
1: Jo,
2: určitě.
0: Dostali jste se někdy do nějaké svízelné situace, ať už na Rozkoši nebo na tom moři? Co?
1: No, chtěli jsme jednou, přišla taková studená fronta, taková bouřka, chtěli jsme právě s Radkem, který nám tady chybí dneska, protože ho pracovní povinnosti nepustili, tak jsme chtěli vyplout a nepovedlo se nám to, protože se tam obrátili nějaký jiný plachetnice, tak jsme se z dobrodružného výletu stali zachránci a pak tam přiletěli helikoptery, tak to bylo taky zajímavý docela, no. Ale nikomu se nic nestalo, tak dobře.
0: Zachránili vás.
1: No, my jsme v podstatě šli pomáhat nějakým lidem, kteří tam měli nějaký problémy a no, dobře to dopadlo.
0: Naštěstí. A zmínil jste Radka, to je váš třetí parťák.
1: Je to tak.
0: Jak se jim můžeme Radka představit?
1: Určitě je to Radek Mazal, který teda dneska měl být tady s náma a na poslední chvíli musel se věnovat pracovním povinnostem.
0: Jasně. A takže kdy vyplujete? Máte před sebou velkou cestu, my se na ty podrobnosti ještě zeptáme. Já jsem říkal, že by to měla být cesta napříč Evropou. Ta první etapa bude teď z Řecka do Holandska, jestli jsem to pochopil správně.
1: Dá se říct, že to taky ano.
0: Jo. A pak byste chtěli se dostat až...
2: Přes britský ostrovy to vezmeme a potom na Balt do Polska, kde chceme končit, kde bychom tu plachetnici chtěli mít dlouhodobě ukotvenou.
0: Máte to na 2 roky, jsme si tak jako tady stihli v krátkosti říct, tak si po písnice řekneme, co vás všechno čeká, kudy ta cesta povede, jak se na to všechno těšíte a jak se na to taky připravujete. Našimi hosty jsou dnes Petr Janás a Jan Fischer, zkušení jachtaři a námořníci.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Našimi ranními hosty jsou dnes Petr Janás a Jan Fischer, zkušení jachtaři, instruktoři, kteří se aktivně věnují námořnímu jachtingu i výuce nových kapitánů. Oba spojuje vodní nádrž Rozkoš, ale taky společný plán na dobrodružnou cestu napříč Evropou. Během Velikonoc už si taky pořídili, jak jsem slyšel, jachtu, 10metrovou plachetnici a chtěli by s ní doplout právě v té první fázi z Řecka až do Nizozemí. Či to byl vůbec nápad na tuhle tu velkou vlastně dvouletou plavbu, která vás zavede tak daleko?
1: No, nápad je někdy jako věcí okamžiku, a když jsme začali společně hledat loď, tak jsme viděli spoustu inzerátů lodí třeba ze Skandinávie, z Dánska, ze Švédska. A to, že nakonec budeme kupovat loď v Řecku, bylo výsledek nějakého bádání, která loď pro nás bude nejvhodnější. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně žádnou cestu z Řecka nevymysleli, to si na nás život vymyslel sám.
0: Jo, a loď jste koupili a hned se naplánovala cesta. Jak se jmenuje loď?
2: Silver Cloud.
0: Takže už má jméno. No, ona není úplně v pořádku, ale prej jsem tak šel.
2: No, tak je to starší loď, tak potřebuje svoji nějakou opravu. Ona už 2 roky stojí na břehu, takže ji potřebujeme dostat do vody a vyžaduje nějaké opravy. Mm-hmm,
0: takže budete opravovat v první fázi teď.
2: No.
0: A pojďme ještě jednou teda připomenout plán té cesty. Začnete teda v Řecku v červnu nebo v červenci?
1: No, tak teďka v červnu tam vyrazíme právě kvůli těm opravám a nějakým technickým věcem. Kluci už tam byli o Velikonocích, takže spoustu práce udělali a zjistili, co vlastně je potřeba, takže jsme dokoupili nějaký komponenty, přípravky, vytvořili na opravu kormidla a v červnu vyrazíme na ty práce. No a samotná cesta potom začne v červenci, na začátku července. První etapa by měla končit někde na Sicílii a budeme se postupně střídat.
0: Budete se střídat, takže nepoplujete sami, teda jako spolu, tak? A
1: spolu poplujeme poslední etapu, kterou máme naplánovanou na září z Biskajského zálivu do Holandska.
0: Jo. Vy jste chtěli, jak jste říkal...
1: Měli jsme už naplánovanou společnou dovolenou, společnou plavbu právě v kanálu La Manche. Už rok dopředu jsme to plánovali a nakonec to dopadlo tak, že to pojedeme na vlastní lodi, což jsme nečekali.
0: Jo. A ono je to tam asi nejnáročnější, ne? Taky plavba v kanálu La Manche.
2: Předpokládáme, že to tam bude takový nejnáročnější a z toho důvodu si to nechceme nikdo nechat ujít a jdeme na lodi společně.
0: No a proč nejedete i to předtím na lodi společně?
2: Tak ne všichni na to mají dostatek dovolený.
0: Kdo se hlásí s tou dovolenou? Honza?
1: Ten nerozuměl jsem otázce.
0: No, dovolenou, ne všichni na to mají dovolenou, dostatečné množství dovolené.
1: Tak ono to zabere dohromady 3 měsíce, takže 3 měsíce dovolený nemá nikdo.
0: Jo, jo.
1: Takže se na to složíme.
0: Takže normálně chodíte do práce.
1: Ano.
0: Vy vyrábíte kytary pořád.
2: Já jsem zrovna včera podepsal výpověď kvůli tomu práci, protože prostě nebyl prostor na to udělat dostatečný
0: počet dovolených. Tak vy byste to ale mohl zvládnout celý.
2: Já bych to mohl zvládnout celý, ale musím nechat prostory ostatním kapitánům.
0: Co na té plavbě bude tak nejnáročnější? Bude to ten průplav La Manche? A to počasí
1: určitě
0: tam?
1: Jako oblast to bude nejnáročnější. Jsou tam nejvyšší přílivy, jsou tam nejsilnější proudy, Středozemní moře v tomhle směru daleko vlídnější.
0: Mm-hmm. Na co se nejvíc těšíte? Jaká fáze té plavby je pro vás třeba nejpříjemnější, jestli je to ten začátek, kdy vlastně vůbec nevíte, co vás čeká, jak to všechno dopadne, nebo potom, když už se to sedne a na tom moři to všechno klape a už jste se hraní.
2: Já teda nemůžu říct, že bych se těšil na nějakou věc víc než na něco jiného. Je to prostě celý velká výzva.
0: A Honza?
1: Já se těším na to, že tu loď poznám. Poznám ji tak dobře, že budu mít loď, ve které mám oporu a jistotu, protože když jezdíte po světě na různých plachetnicích, které si různě půjčíte, tak zažijete spoustu zážitků s technickým stavem těch lodí. Hmm. Takže vlastní loď, o kterou si budeme sami pečovat, nám umožní právě tadyhle ten pocit jistoty, teda doufám.
0: Tak vám přejeme klidnou vodu, dobrý vítr do plachet samozřejmě a až někam dojedete, třeba za ty první asi 4 měsíce do toho Holandska, do toho Nizozemí, tak nám dejte vědět. Klidně se tady stavte před pokračováním další výpravy a rád se s vámi popovídám o tom, jaké to bylo a jaké ty zážitky vám vlastně ta plavba přinese. Děkuju, našimi hosty byli Petr Janás a Jan Fischer. Ať to dobře pluje, ta loď vaše nová. Díky, naschledanou.
2: Díky.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Loučí se Jakub Šmit, už za chviličku Pavla Kindernajová v dnešním dopoledním habaději. Ať se vám s námi dnes taky hezky pluje na našich rozhlasových vlnách. Naschledanou zítra, těším se.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kvůli přestavbě Hradeckého nádraží začnou zítra výluky na 5 železničních tratích. Zájemci mohou odpoledne navštívit policejní služebnu na Ulrichově náměstí v Hradci. Hokejová reprezentace bude na mistrovství světa bez gólmana z NHL. Je před námi oblačný den, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji zítra začnou výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace Hradeckého uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Policie dnes v Hradci Králové pořádá den otevřených dveří. Od 2 do 6 hodin odpoledne se veřejnosti otevře budova obvodního oddělení na Ulrichově náměstí. Návštěvníci uvidí ukázky zásahů pořádkové policie nebo práce služebních psů. Vyzkoušet si budou moct i střelbu z laserové zbraně nebo speciální brýle simulující únavu a účinky drog, doplňuje policejní mluvčí Magdalena Vlčková.
2: Cílem akce je přiblížit veřejnosti každodenní práci policistů, umožnit nahlédnutí do zákulisí policejní služby a nabídnout prostor pro osobní setkání a dotazy. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost poznat nejen současnou podobu policejní práce, ale i historii spojenou s výjimečnou budovou na Ulrichově náměstí.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slávie a Sparty. Používání této techniky úřad ale v minulosti v Česku zakázal. Sport. Gólman Daniel Vladař se k hokejové reprezentaci na mistrovství světa kvůli zranění lokte nepřipojí. Trenéři jsou tak rádi, že nepřišli i další omluvenky. Taky útočník Lukáš Sedlák dlouho zvažoval, jestli se šampionátu zúčastní.
3: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
0: Lukáš Sedlák už s týmem trénuje ve švýcarském Friburgu, kde Češi vstoupí do šampionátu v pátek zápasem s Dánskem. Počasí. Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přehánky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 nad nulou. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové se srazila dvě osobní auta na pražské třídě u železničního podjezdu. Nehoda blokuje jeden pruh a došetřuje ji policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne ze Hradce Králové. Dnes to v Habaději bude o adrenalinu i o pokladech z půdy. Už v sobotu vtrhne do ulic města pořádná porce napětí. Braný závod 2026. Chcete vidět skoky do Labe v plné polní nebo nahlédnout do armádního operačního sálu? My vás na tuto dechberoucí podívanou budeme zvát už za chvíli. Okolo 9:30 se nám přihlásí naše stopařka z dalšího tajného koutu našeho kraje. A po 11:00 pozor, nevyhazujte staré věci do kontroly. kontejneru. Starožitník František Čonka nám v radiu poradně poradí, jak poznat, jestli máme doma bezcennou veteš nebo zapomenutý poklad po babičce, který nám může změnit život. Pohodlně se usaďte, startuje jízda dnešním dopolednem.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Je středa 13. května a mě od neděle, přiznávám, leží v hlavě jeden příběh, který jsme u nás ve vysílání otevřeli. Možná jste ho slyšeli i vy. Neobyčejný osud Adama Tippelta, člověka, který se narodil jako Adéla, ale aby mohl skutečně žít, musel najít odvahu vytvořit sám sebe jako Adama. Když jsem ten rozhovor poslouchala, nejvíc mě zasáhla ta obrovská vlna optimismu a podpory. Adamova maminka, která při něm stála, jeho manželka, se kterou dnes plánuje budoucnost. Byl to příběh o osvobození, o tom, jaké to je, když se konečně nadechnete ve vlastním těle. My lidé máme přitom občas tendenci soudit věci, které si neumíme představit, s tím, že každý z nás má tu hranici jinde. Někdo si neumí představit, jaké to je být nevidomý, někdo jiný zase to, jaké to je žít v těle, kterému nepatří. A protože to neznáme a v okolí nikoho takového nemáme, tak nás to zneklidňuje. Jenomže v tom Adamově příběhu nešlo o žádnou vědu ani teorii. Šlo o kluka, který si chtěl jen po fotbale sednout v šatně a cítit se tam správně. Šlo o jeho mámu Ludmilu, která se s tím novým světem musela nějak naučit žít, protože své dítě miluje. Říkám si tedy, že svět se nezmenší, když do něj pustíme i věci, kterým úplně nerozumíme. Protože podstatné je určitě to, že je šťastný ten, koho se to týká. A radost a optimismus, který s Adama v tom rozhovoru sála, ten je neuvěřitelně nakažlivý. Tak pokud máte chvilku a neslyšeli jste, poslechněte si to v našem audioarchivu. Není to příběh o kontroverzi, je to příběh o tom, jaké to je, když se člověk přestane schovávat. A je to moc hezké poslouchání o tom, že s podporou rodiny se dá zvládnout úplně všechno.

0: Krásné středeční dopoledne, pokud tuto sobotu uvidíte v centru Hradce Králové lidi v maskáčích, uslyšíte střelbu nebo uvidíte někoho skákat z mostu do Labe, nepanikařte. Půjde o jednu z nejatraktivnějších akcí v našem městě, obranný závod. My ho z oken rozhlasu na nábřeží sledujeme každý rok a musím říct, že se na tu podívanou už teď těšíme, ale víc nám už řeknou organizátoři. Hosty jsou ti, kteří to mají celé na svědomí, hlavní pořadatel Luboš Šustr a šéf marketingu Marek Košut. Pánové, vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Doufám, že jste nemuseli slaňovat k nám do studia tady od někud.
1: Ne, to jsme nemuseli.
0: Ne, nemuseli. Přišli jste po svých. No, branný závod není klasický maraton. V čem je ta největší dřina, proč je v každém týmu povinná i jedna žena?
1: Tak ta jedna žena tam je povinná proto, aby to bylo trošku něčím zvláštní, protože my jsme se inspirovali různými závody, takže my jsme chtěli, aby ty závodníci si ukázali, že si umí vlastně spolu pomoct, že dokáží společně vyvinout cíly pro to, aby splnili byť jednoduché, ale pokud jich je těch úkolů 18, tak potom ve výsledku i těžké úkoly. Mm-hmm. Takže právě proto to tam
0: No 18 takové. Úkolů říkáte, ale jinak jste tajnůstkáři, protože vůbec nechcete odhalit, co to tam za ty disciplíny je.
1: To nechceme odhalit.
0: A proč?
1: Oni na začátku, je to vlastně trošku orientační běh, oni si musí na začátku, naši závodníci, vylosují si mapu, tam si najdou stanoviště podle souřadnic a potom následně podle nich běží.
0: Kromě těch svalů vím, že prověřujete i logiku, taktické myšlení, tak stalo se vám už někdy, že nějaký tým by doběhl do cíle jako první nejrychlejší, ale nakonec nevyhrál, protože zkrátka nějaký hlavolam ho zdržel natolik, že neuspěl?
1: To se stává, tady v tomhletom případě nerozhoduje pouze ten nejrychlejší tým, ale zároveň nejpřesnější, každá disciplína je zvlášť hodnocená, takže overall, když řeknu, musíte být nejlepší ve všem.
0: Ve všem taková ta vlastně aktivita. No, Univerzita obrany, kterou budete zastupovat, vysílá své komandos, tak na co se můžeme těšit v jejich podání?
2: Tak komandos je skupina speciálních kluků a holek, kteří vlastně nám připravují taktickou ukázku, ve které právě půjde o střelbu a o ukázku té taktické činnosti. My se na ně velmi těšíme, během programu vlastně budou mít tři ukázky a můžou právě vidět osobozování rukojmích, různé taktické modely, které právě používají vojáci při svých činnostech.
0: Boje zblízka také
2: i
0: tam
2: zblízka,
0: budou.
2: Ano, i boj zblízka. V té ukázce bude vlastně kompletní ten management toho zákroku, takže i boj zblízka.
0: Letos tam máte také novinku, oddělené trasy normal a hard, tak co musí člověk splňovat, aby si troufl i na tu 18-kilometrovou hard verzi?
1: Já si myslím, že musí být hlavně odvážný a věřit si, že to zvládne. Ono to není tak těžké, ale u těch úkolů tam bude opravdu hodně. Takže jako být odvážný.
0: Já myslím, že ne každý si troufne. Třeba na ten skok z toho Labe, který mi tak rádi tady pozorujeme, předpokládám, že toto nevyčleníte, že toto tam bude, ten skok.
1: To si užije kategorie normál i hard a na to bychom právě rádi pozvali všechny tady posluchače rádia.
0: Děkujeme. No, my se budeme dívat a určitě ten most tady bývá v obležení, nejinak tomu určitě bude i v tu sobotu, kdy máme i my den otevřených dveří, tak si myslím, že budou lidé korzovat mezi mnoha akcemi, ale vy máte i dětskou akci, braňáček, tak děti tam asi nebudete házet do té vody.
2: Děti určitě do vody házet nebudeme, ale máme pro ně připravený úžasný doprovodný program, kde právě máme i ve spolupráci s fakultou farmaceutickou a Karlovou, vlastně Medvídkovou nemocnici, lékárnu Medvídkou, ale i my máme svého medvídka Ulrýška, kterého si můžou u nás děti ošetřit a zároveň si projdou takovou mini verzi toho závodu, kde na ně čeká spoustu zajímavých úkolů, které můžou činit vlastně v doprovodu rodičů a zároveň i sladká odměna na konci za správné vyřešení závodu.
0: Krásné, četla jsem, že tam bude i zubařský kontejner, operační sály armády České republiky a také, že si budeme moci projít vnitřek polní nemocnice.
2: Ano, to se nám letos povedlo právě zajistit takhle přes agenturu vojenského zdravotnictví. Ta spolupráce s nimi je na tento rok velmi, velmi úzká a díky právě tomu, že se nám to povedlo, tak se těšíme, že lidé budou moct vidět i ten svět, který vlastně často bývá zavřený právě za dveřmi toho kontejneru.
0: Já myslím, že velké lákadlo, lákavý program, který jste připravili pro návštěvníky závodu, vždycky končí slavnostním vyhlášením, pak je tam taková uvolněná atmosféra mezi všemi, kteří jsou na místě, tak nezbývá než doplnit, od kdy do kdy je příležitost se přijít podívat a může se teď vůbec ještě někdo registrovat, nebo už je to spíš jenom o tom diváckém a adrenalinu.
1: Teď už je to bohužel o diváckém adrenalinu, ano. Naše kapacity jsou naplněné, musím říct, 50 týmu, to je moc krásné v kategorii Hard je normál. Braný závod začíná 16.5. v 8.00 hodin startem první etapy, v 10.00 hodin startem druhé etapy, po celý den uvidíte právě ty ukázky, o kterých jsme tady mluvili a nakonec to završení v 16.00 hodin vyhlášení.
0: Od 8 do 16 hodin tady Ulrichovo náměstí a okolí braný závod, na který nás přišli pozvat Luboš Šustr a Marek Košut. Těšíme se, ať to všechno vyjde. Naschledanou.
2: Díky moc, naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Víte, jak se to říká, dokud o kolenou nevíme, je svět v pořádku. Jakmile se ale ozvou při každém dřepu nebo chůzi do schodu, najednou je to ta nejdůležitější věc na světě. Doufám, že vás dnes ráno ta vaše kolena poslouchají a bolí co nejméně nebo ještě lépe vůbec. Právě pro ty, kteří už s nimi nějaký ten souboj svedli, byla včerejší radioporadna doslova možná injekcí naděje. Mluvili jsme totiž i o tom, co všechno už dnešní medicína dokáže. Pokud si myslíte, že s potřebovaným meniskem se musíte prostě smířit, tak vás vyvedeme z omylu. Pavel Holeka nám totiž popsal jednu unikátní operaci, transplantaci z fakultní nemocnice Hradec Králové, která zní skoro jako z filmu z budoucnosti, ale přitom se to děje přímo u nás. Tak si připomeňme, v čem byl tento zákrok výjimečný.
1: Ten výkon byl výjimečný svou podstatou, jelikož historicky z pramenů nám dostupných kolegové vlastně na celém světě nahrazovali pouze jeden menisek. My jsme měli tu možnost díky pacientovi s touhletou specifickou diagnózou nahradit mu oba menisky na tom koleni a ještě zrekonstruovat přední skřížený vaz, který on měl také nefunkční.
0: A myslíte si, že ti, co nás teď poslouchají, že jsou mezi nimi tací, kteří by třeba takový zákrok potřebovali?
1: Rozhodně, určitě ano. To indikační kritérium je relativně široké a ta věková skupina těch pacientů je také relativně široká.
0: Ty štěpy, které jste použili, jestli se nepletu, byly od zemřelého dárce?
1: Přesně tak. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové máme možnost využívat štěpů z tkáňové banky, jak štěpů na menisk, kostní štěpů, šlachový štěpů, což je obrovská výhoda.
0: Dá se říct, že tento výkon otevírá nové možnosti pro pacienty, kteří mají velmi rozsáhlé poškození kolene?
1: Teď jste to řekla přesně, tento výkon je opravdu jednou z možností vlastně zachování toho kolena jako takového, abychom předešli rozvoji těch artrotických neboli degenerativních změn a ten pacient mohl těžit z toho, že má koleno vlastní.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, létající reportérka Zuzka Boučková je už na cestě po našem regionu Královéhradeckého kraje a dnes míří na severovýchod. Kam konkrétně, to se teď dozvíme, protože už jsme ve spojení. Zuzko, krásné dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne.
1: Tak kam máš namířeno?
2: Teď jsem si přibrzdila blízko Chlumu, nad kterým se tedy stahují mračna, ale mojí cílovou stanicí jsou dnes Hořice. Mám v plánu se tam vracet do dětských let a nejen já, bude nás tam určitě daleko více. Mířím totiž na naprosto unikátní výstavu retrokočárků, panenek a hraček. Tato speciální sbírka, která je dílem jedné jediné ženy a nadšenkyně, paní Ivy Loudilové, prý bere dech všem generacím. Tak jsem zvědavá, co to právě dnes udělá s mým dechem.
1: No doufám, že ho nevyrazí ten tvůj dech, bude to určitě nádhera. Retrokočárky, to zní úplně jako výlet strojem času. Co přesně tam návštěvníky čeká? Je to jenom odívání se přes sklo, nebo si budeš moci i na něco sáhnout?
2: Tak určitě žádné vitríny a nápisy nesahat nečekejme. Paní Iva Loudilová tam má kousky od roku 1920 až po 60. léta minulého století. Jsou tam kočárky v takzvaném nálezovém stavu, tedy tak, jak je někde například vytáhli z půdy, a hned vedle nich jsou ty samé po precizní renovaci. A pozor, je tam i dětský koutek. Malé návštěvnice, ale vlastně i návštěvníci si můžou retro panenky zkusit převléknout nebo se s kočárkem i projet. No a já se nejvíc těším na ten největší a nejkrásnější obří proutěný kočár, který je velkou hvězdou této výstavy.
1: No to věřím, ale ten dětský koutek, úplně si tě představuji, jak tam také vpluješ a s kočárkem a budeš převlékat panenky. Nemáš na to chuť vrátit se do dětství?
2: Určitě si to užiju, těším se.
1: Věřím, my si to nenecháme ujít, Zuzko, těšíme se na ty detaily, které nám nabídneš odpoledne. Šťastnou cestu.
2: Také se těším a naslyšenou.
1: No a protože Zuzka v Hořicích vše natočí, nafotí, doporučujeme sledovat i náš web, Instagram a Facebook Českého rozhlasu Hradec Králové, abychom tu nádheru mohli vidět i na vlastní oči.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnes je toho také v Hradci Králové. Stačí projít přes Tylvo nábřeží a nejde ho přehlédnout. Velké zářivě červené písmeno M, jako by tam letos vyrostlo přímo ze země. Pro někoho jen dekorace, ale pro tisíce sportovců je to symbol, který jim v noci nedá spát, protože znamená jediné. Hradec Králové se znovu připravuje na triatlonovou výzvu Ironmana. Ty hodiny u břehu Labe, které tam neúprosně odpočítávají vteřinu za vteřinou, mluví jasnou řečí. 16. srpna čas vyprší a nábřeží zaplaví krev, pot a neuvěřitelné emoce. No vždycky, když jdu kolem, říkám si, kolik tréninkových hodin a sebezapření se v tom odpočtu vlastně skrývá. Máte to také tak, že vás ten pohled na železné hodiny donutí aspoň trošku zrychlit krok? Možná jak kdo, ale sportovní bude i naše povídání po 13. hodině. Alex Minářová, koho si pozvala konkrétně a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Už dá.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obyvatelé Hostinného mohou nově využívat senior taxi také o víkendech. V Čermné nad Orlicí dokončují stavbu mateřské školy. Policisté dál pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. A dnešek bude oblačný, odpoledne s přeháňkami a teplotami nejvýš 15 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. Radní v Hostinném schválili rozšíření služby senior taxi i na víkendové dny. V sobotu a v neděli bude k dispozici od 7. do 16. hodiny. Služba je určená pro obyvatele starší 70 let nebo držitele invalidního důchodu s trvalým bydlištěm v Hostinném. Má pomáhat lidem dostat se například na nákup, na úřad nebo k lékaři. V Čermné nad Orlicí na Rychnovsku by už příští měsíc měla skončit výstavba nové mateřské školy. Bude plně bezbariérová s kapacitou pro 48 dětí. Za stavbu obec zaplatí víc než 90 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace z integrovaného regionálního operačního programu a 5 miliony přispěl Královéhradecký kraj.
2: Samotná budova mateřské školy je hotová. Dělníci aktuálně dokončují prosklenou pergolu, zelenou střechu nebo venkovní herní prvky. Uvnitř pokračují elektrikářské práce, montáž vzduchotechniky a sanitárního vybavení. Hotová jsou parkoviště, venkovní schodiště nebo dřevěná fasáda. Obec zároveň připravuje všechny podklady potřebné pro kolaudaci nové školky. Z Čermné nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Jihomoravští policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky. Informace o ní volejte na linku 158, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
3: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografii dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Sport. Fotbalista Václav Jemelka si na mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice je v širší nominaci národního týmu, ale čeká ho operace kolena a následná rekonvalescence. Pro Čechy šampionát začne 12. června utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině narazíme ještě na Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přehánky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přehánky rozšíří i do nižších poloh. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vážná dopravní nehoda teď uzavřela na Hradecku silnici 298 mezi Bělečkem a Třebechovicemi pod Orebem. Pokud můžete, zvolte raději jinou trasu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Startuje druhá hodina dopoledního habaděje a dnes se společně vydáme i do oblak. Máme k tomu totiž ten nejlepší důvod. Přesně před 115 lety, 13. května 1911, se totiž začaly psát dějiny české aviatiky, které připomeneme i s dětmi. Ovšem pozor na to, co nás čeká venku. Meteorolog Tomáš Popelka nám prozradí, jak moc s námi dnes zacvičí servác, tedy druhý ze zmrzlých mužů. A pokud raději zůstanete, chcete zůstat bezpečně na zemi, máme pro vás i další soutěž, ve které si zahrajeme o knihu z nakladatelství Kazda Lesní škola Pítra Volebena, která vás naučí, jak číst v tajemstvích lesa. Tak se připoutejte, i s Českým rozhlasem Hradec Králové letíme dál.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Pohled z okna tomu sice ani náhodou neodpovídá, venku nám teď úřadují ledoví muži a některé teplárny i v našem Královéhradeckém kraji museli dokonce po pauze zase pustit topení, ale nenechte se zmást. Koupaliště v našem kraji už jedou v režimu léto a bazény se začínají plnit vodou. Server Hradecká Drbna například píše, že třeba v Třebechovicích jsou takoví optimisté, že chtějí otevřít už poslední květnový víkend. Hradecká Flušna už má také napuštěno, láká na novinku, ždímačku na plavky. Trochu vrásky na čele mají ovšem Výčíně na Knížeti, tam hledají únik vody pod Skluzavkou, tak snad se to do června stihne opravit. A v Náchodě se zase natírá velká vana, ale ceny tam stejně jako jinde naštěstí zůstávají při starém. Takže

0: Dnes je to přesně 115 let, co se začaly psát dějiny české aviatiky. 13. května roku 1911 totiž Jan Kašpar uskutečnil dálkový let z Pardubic do Prahy. Cesta mu tehdy trvala hodinu a půl. Upravený letoun Blériot, slavný aviatik, o dva roky později věnoval dnešnímu technickému muzeu, kde si ho můžeme prohlédnout i dnes. A vzhůru k výšinám teď proto zamíří i děti společně s redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Jak lidé vymysleli letadlo?
2: Že ho postavili.
1: Podle čeho?
2: Návodu.
1: A čemu je to letadlo podobné?
2: Já vím. Helikoptér je ptákovi.
1: Jo. Takže se lidi dívali na ptáky a řekli si, co?
3: To je letadlo. To je pěkně malé letadílko.
1: A proč má letadlo ta křídla?
2: To je jeho rovnováha. Zrovna tamhle letí letadílko. Aby letělo, aby nespadlo.
1: A kolik se do letadla vlastně vejde lidí?
2: Jo, 500.
4: 150.
2: 500. A když jsme šli na dovolenou, tak jsme letěli letadlem. A my jsme šli na moře a tam nebyly menuže, ani kraby, ani žraloci. A když jsem tam ustoupil a já jsem se podíval po vodu a něco jsem tam viděl.
1: A co tam bylo?
2: Mušle.
5: A takhle to vidíme my.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: počasí.
1: Už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Meteorolog Tomáš Popelka má službu. Pane Popelko, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak z léta rovnýma nohama zpátky do zimy i se sněhem. Co na to říkáte?
2: No jo, tak jak se říká, studený maj, styl raj, že jo, ale doma dneska 100 dolů.
1: Je to tak, je to tak. Mě tedy pobavilo i video před půlnocí, které zveřejnila Luční Bouda s Bernardínem Bohoušem, který tam žije. Neviděl jste náhodou?
2: Ne.
1: On se večer šel proběhnout ven a vrátil se a ty chlupy na hlavě celé zmrzlé námrazou od čumáku. Ledová slida visela. On si tu zimu určitě užívá, protože je na to vybavený, ale při pohledu na něho možná mnohým naskočila ta husí kůže. Tak bude naskakovat i dnes, pane Popelko?
2: No, na horách určitě. Více mi, jak ty koukal na Luční Boudu, tak tam opravdu je něco sněhu. No a jináž tady dole v těch nižších polohách z počátku oblačno zataženo a hlavně na horách, tam se budou vyskytovat přehánky četnější a na 900 metrů i sněhové. Potom odpoledne se nám zase jako denní chodem oblačnost začne měnit takovou velkou proměnlivou oblačnost a začnou se objevat i dešťové přehánky, když tady v těch nižších polohách nebude tak silné. Teploty dneska budou většinou mezi 12 až 15 stupní a vítr bude foukat od západu, jihozápadu do 7 metrů. V noci stále hodně oblačnosti, oblačno zataženo a místy se bude objevat slabý dešť nebo přehánky a na hřebenech Škrkonoš v těch nejvyšších polohách tam by se vyskytly ještě i srážky smíšené nebo sněhové.
1: A ránu, kdy to čekáte, tak ty dešťové přehánky? Teď to nevypadá na Hradecku, i když ty mraky se tam honí, v kolik hodin by tak těch pár kapek tady mohlo spadnout?
2: Zatím ještě ne, první takové náznaky jsou někdy u Nymburka a to, z čeho by nám tady mělo něco spadnout, tak to vypadá asi tak po té 15. hodině, zatím je to ještě za Krušnými horami.
1: Dobře, tak uvidíme, jestli nakonec něco spadne. No a co ten třetí ledový muž, taky bude takto řádit na východě Čech?
2: No, zase oblačnost je hodně oblačno zataženo a jak to vypadá hlavně v noci a ráno na horách, tam se bude objevat déšť a přehánky a během zase se takovým denním chodem od západu začne objevovat přehánky a k večeru ty budou slábnout a postupně ustávat a jak to vypadá v odpoledne, hlavně na horách, by se mohla objevit ojediněle i nějaká slabší bouřka. Teploty zítra 13 až 16 stupňů.
1: Takže zůstáváme asi až do konce týdne na těchto nižších teplotách.
2: No, zatím to tak vypadá, jako náznak oteplování v podstatě opravdu až někdy od úterka příštího týdne.
1: Tak vydržíme, těšíme se na sluníčko, ale víme, co očekávat i díky té vaší předpovědi. Pane Popelko, děkujeme, hezký den.
2: Díky, hezký den.

0: A jdeme si hrát. Hradec Králové a další města jako Jaroměř, Pardubice nebo Praha by bez architekta Josefa Gočára nebyly vůbec tím, čím jsou. A právě letos si připomínáme i 100 let od položení základního kamene sboru kněze Ambrože. To je ten unikátní areál ve tvaru trojúhelníku, ve kterém je i zvonohra. Tak se na tu historii a Josefa Gočára zaměříme i v naší dopolední soutěži a cena, o kterou si zahrajeme, snad potěší všechny milovníky přírody, protože někdo z vás může vyhrát knihu z nakladatelství Kazda Lesní škola Pítra Volebena, co nás les naučí o životě. Pojďte to zkusit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže Josef Gočár, to je jméno muže, kterého nemusíme detailně představovat, protože snad každý ví, kdo to byl a každý si vybaví minimálně jednu budovu i v našem krajském městě nebo jinde, nebo dopravní okružní systém, který by si přáli lidé v celé republice. Josef Gočár byl každopádně Hradcem Králové opravdu nadšený, zanechal tady výraznou hlubokou stopu, takže já dnes tvrdím, že Josef Gočár je nejen autorem škol, úřadů a velkých budov, ale že je autorem i městského mobiliáře, že navrhl i sloupy veřejného osvětlení. Co myslíte? Měl na to čas, chuť, nebo už je to nepravděpodobné?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Pavlína.
0: Ano.
2: A protože má mnoho krásných staveb, tak bych vám dneska i věřila.
0: I věřila, že nějaké drobnosti, že se zaobíral i nějakými drobnějšími prvky, že na to měl čas, stíhal to.
2: Mohlo by to být, protože ty stavby má nádherný, jenom se třeba o tomhle tolik nemluví.
0: Mm-hmm. No kterou stavbu si vybavíte vy, paní Pavlíno? Vybavíte si některou?
2: No, máme úplně před sebou, protože jsme je i navštěvovali, ale zrovna si úplně nespomenu.
0: To nevadí. Budeme připomínat dům u Černé Matky Boží v Pražské Celetné ulici. V Pardubicích jsou automatické mlýny, Městské muzeum
2: tam
0: v Jaroměři.
2: Taky byli, ano.
0: Ano, v těch automatických mlýnech byli jste se podívat, tam jsou krásné.
2: Tam jsme byli, to je to moc pěkný, ano,
0: kulturní záležitosti.
2: Stavba.
0: Je to pravda. Tak děkujeme tip možná i pro ostatní. Mějte se moc hezky a píšu si, že věříte. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: Další z vás tady u nás v dopolední soutěži jste to vy. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pčelo Pčelouče.
0: Ano, zdravíme.
3: A já bych tomu taky věřila.
0: Taky věříte.
3: Protože některé osvětlení jsou takový, prostě jako mně přijde, že by k němu i patřili.
0: No co vy v Přelouči, máte tam nějaké zajímavé osvětlení nebo mobiliář, který
3: vypadá krásně? No já jsem od Přelouče, já jsem teda přímo z Zdechovic. A my tady v parku máme krásné lampy a máme to se žlutým světlem a to je úplně něco úžasného, když se to rozsvítí. To je, wow, já vám uhusinu, jen o tom mluvím.
0: Já si říkám, že jsem ráda, že zmiňujete to žluté osvětlení, hodně se o tom teď diskutuje, že se to mění na ty LED zářivky kvůli ušetření a lidem se to nelíbí, protože to příliš ozařuje, takže u vás zůstává žluté. Tak ať vám to vydrží.
3: To.
0: Ať vám vydrží žluté osvětlení, paní Jarčo. Mějte se krásně. Naschledanou, naschledanou. A do třetice, kdo se k nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobré dopoledne.
0: Kdo
4: já s vámi nevěřím, protože myslím, že architekt Gočár dělal větší stavby.
0: Větší stavby, takže na mobiliář to by
4: to
0: bylo...
4: To bych litovala.
0: Litovala byste ho. Kdo je s námi? Kdo je s námi?
4: Paní Jarmila.
0: Paní Jarmila. Že byste to zkrátka netypovala. A co vy v Trutnově? Pochlubte se, máte tam hezký mobiliář, nějaké ty drobnější prvky v prostoru, které vás zaujaly?
4: Určitě na ty sezóně se udělal nový osvětlení, pěkný.
0: Osvětlení se vám také líbí.
4: Osvětlení a vlastně na střídačku se sakurami, které teď kvetou.
0: Ještě u vás kvetou sakury, no vy jste v té vyšší poloze, tak no, možná tak vám zůstávají, u nás je to všechno dole, už ty okvětní lístky, rychle to přišlo, rychle to odešlo, ale my vám tu růžovou nádheru samozřejmě i v těch vyšších polohách přejeme, paní Jarmilo.
4: Děkuji.
0: Mějte se krásně, hezký den do Trutnova, naschledanou. A další z vás samozřejmě můžete zavolat, jestli věříte, že architekt Josef Gočár navrhl i sloupy veřejného osvětlení, nebo nevěříte, k dispozici máte i mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Většina měst v našem regionu Královéhradeckého kraje má na sociálních sítích skupiny, kde lidé sdílejí i zajímavé historické zajímavosti. Možná se také občas kocháte historickými fotografiemi nebo novými snímky s tím, že je to zahaleno tajemství a hádankou, kde asi se třeba tento štít nachází, ve kterém místě. Mnozí lidé se zkrátka snaží, aby krásná místa nebyla zapomenutá, abychom se při cestách ulicemi, abychom si jich všímali, těch míst, protože je jich v Královéhradeckém kraji opravdu hodně. Ne, že ne. Takže ale jdeme se zaměřit na Josefa Gočára, na ten jeho fenomén, kde jsme v soutěži tvrdila, že Josef Gočár je autorem i městského mobiliáře a že navrhl v Hradci Králové například i sloupy veřejného osvětlení. Mnozí z většina z vás úplná jste věřili. Ondřej, paní Romana, Libor, pan Pepa telefonoval, paní Jiřina, ale máme tady reakce také písemné. Pan Patrik například píše, dnes nevěřím, zatím jsem o ničem podobném neslyšel. Manželka, ta má v šatníku ovšem tričko s podobiznou pana Gočára a docela ráda a často ho nosí. Všechny zdraví, Patrik, my zdravíme i vaši paní, tričko určitě krásné. Pan Michal píše, že dnes bude věřit, druhý pan Michal také věří, myslí si, že toho navrhl docela dost a nejenom osvětlení, ale také lavičky, kašny, zastávky. Paní Monika, dobré dopoledne, věřím, pan Gočár vymyslel a navrhl spoustu krásných staveb, tak proč by ne i veřejné osvětlení. A ještě například jedna z těch vašich reakcí, paní Milena píše skocně, dobrý den, dnes nevěřím. A vidíte, věřit jste měla, paní Mileno, protože to byla pravda. Josef Gočár se při svém urbanistickém plánu Hradce Králové skutečně věnoval i takzvané drobné architektuře. Navrhlo unikátní stožáry elektrického osvětlení, které bývaly na Ulrichově náměstí. A dokonce i detaily jako zábradlí nebo prvky pro městský mobiliář. Chtěl totiž, aby město působilo jako jeden promyšlený celek. Proslýchá se, že navrhoval i podstavce pro odpadkové koše, ale na to neexistují ověřené zdroje, to jsem ověřit nedokázala, takže to je spíš jenom taková zajímavost, kterou musíme brát s nadhledem. Ale cenu každopádně dostane někdo z vás, kdo věřil. Knihu o přírodě z nakladatelství Kazda dostane paní Věra, vybírám jednoho z píšících. Paní Věra píše, dobrý den, jsem rodilá Hradečačka, ale už tady 34 let nebydlím, ale Hradec Králové je nádherné město a já vám věřím, že pan architekt se zabýval i návrhem mobiliáře. Všechny zdraví, Věra Štefanová. Paní Věro, gratulujeme. No a pokud kohokoliv z vás Gočárův rukopis v našem městě baví, nenechte si ujít ani mimořádnou akci, protože letos, jak jsem v úvodu zmiňovala, slavíme přesně 100 let od položení základního kamene sboru kněze Ambrože. To je ten slavný bílý areál u Tylova nábřeží, který vypadá jako loď vplouvající do ulice Hradce. Tak obec církve Československé husitské nás při té příležitosti zve na přednášku s videoprojekcí, kterou nás provede ten nejpovolanější, a to historik architektury Zdeněk Lukeš. Ten mimochodem dlouhá léta spolupracoval s Václavem Havlem na revitalizaci Pražského hradu. Takže kdo by měl chuť, může se dozvědět vše o stavbách a neuskutečněných návrzích Josefa Gočára. Navíc vstupným můžete přispět i na dobrou věc, protože se bude pořizovat cvičná klaviatura pro unikátní zvonohru. Kdo má chuť tedy, přednáška dnes od 18 hodin přímo ve sboru kněze Ambrože.

Blíže nám 11. hodina, u historie zůstaneme i po zprávách po 11. hodině. Ve studiu přivítáme starožitníka Františka Čonku, se kterým se pokusíme poradit, jak poznat skutečnou hodnotu věcí. Buďte dál s námi, hezké dopoledne.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Zakoupením květu měsíčku lékařského můžete dnes přispět na boj s rakovinou. Hradecký hokejový stadion čekají v létě opravy. Neznámý zloděj ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. A středa bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Dnes je Český den proti rakovině. Květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou koupit za 20 korun buď od dobrovolníků v ulicích, nebo až do neděle na stovkách míst po celé republice. Přispět můžou i přes bankovní účet nebo DMSku. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku. Pokračuje Jan Klozar z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
6: Velmi výrazně přibývá nádorů hlavy a krku, které jsou indukovány HPV. My máme mentálně spojený pořád HPV s nádory hrdla děložního, ale dneska už těch nádorů hlavy a krku HPV indukovaných je více než těch nádorů gynekologických.
4: Očkování proti HPV hradí pojišťovny dětem od 11 do 15 let. Dospělým pak na vakcínu nabízejí příspěvek. Na zimním stadionu v Hradci Králové se musí do začátku nové hokejové sezóny zvýšit požární bezpečnost. Město proto připravuje za 50 milionů korun základní opravy, říká ředitel stadionu Petr Picka.
7: Je již hotové výběrové řízení na zhotovitele posílení statiky střechy velké haly a opravy střechy malé haly. Probíhá poměrně dost investičních akcí. Rekonstrukce posledních toalet pro veřejnost ve velké hale. Probíhá rekonstrukce šaten 1 až 4 pro veřejnost, potažmo hostující týmy, sociální zázemí šatných juniorů.
4: Hradecké Klicperovo divadlo uvede tuto sobotu poslední premiéru divadelní sezóny 2025-26. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb. Sezonu začátkem léta zakončí tradiční mezinárodní divadelní festival Regiony. 31. ročník divadelní přehlídky začne v pátek 19. června a potrvá 8 dnů. Vstupenky už jsou v prodeji. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V podvečeri ukradl zatím neznámý zloděj v černém oblečení a s bílými botami. Na místě ho zachytila kamera. Pokud máte o případu nebo podezřelém jakékoliv informace, volejte na linku 158. Lebka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu.
5: Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne se budou zpočátku na horách vyskytovat přeháňky v polohách nad 800 metrů sněhové. Odpoledne budou četnější a k večeru a večer se dešťové přeháňky rozšíří i do nižších poloh. Na teploměru naměříme 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 8. Foukat má mírný západní až jihozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici číslo 16 u obce Robousy na Jičínsku provádějí cestáři údržbu vozovky, proto uzavřeli pravý jízdní pruh. Omezení potrvá do 16 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A je tady třetí část dnešního Habaděje. Za pouhých 6 minut, 7 minut otevřeme téma, které možná změní váš pohled na to, co máte doma v krabicích na půdě nebo v hloubi šuplíku. Máte po babičce starý porcelán, hodiny po dědečkovi nebo snad hračky a mince, které už roky jen překážejí. Než je při jarním úklidu odnesete ke kontejneru, zbystřete. Možná je to veteš, ale možná také poklad, o kterém nemáte ani tušení. V radioporadně dnes přivítáme starožitní Františka Čonku. Probereme vše od obrazu až po šperky a nábytek, poradíme, jak poznat skutečnou hodnotu věcí, na co si dát pozor při vyklízení pozůstalosti a hlavně, jak se nenechat napálit. Chystejte si své dotazy, protože dnes budeme společně hledat skryté bohatství přímo ve vašich domovech.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, která bude o pokladech a veteši. Jak poznat rozdíl? Někdy stojíme nad krabicí starých věcí a říkáme si, tohle už přece nikdo nechce. Starý talíř, otlučená váza, obraz v tmavém rámu, hodinky, které nejdou, nebo hračka, se kterou si někdo hrál před 50 lety. Jenomže právě u starých věcí může být první dojem hodně zrádný. Co vypadá jako haraburdí, může mít pro sběratele zajímavou hodnotu. A naopak věc, která se v rodině traduje jako velký poklad, nemusí mít na trhu skoro žádnou cenu. Dnes proto v radioporadně vítám starožitníka Františka Čonku, kterého se budeme ptát, jak poznat cennost od veteše a co nikdy nevyhazovat bez ověření. Pane Čonko, vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Stává se podle vás často, že lidé doma při úklidu nebo vyklízení pozůstalosti najdou něco, co považovali za bezcenné a nakonec se ukáže, že to má opravdu velmi zajímavou hodnotu?
2: Ano, stává se to často, ale i opak je pravdou, jo, že lidi myslejí, že je to bezcenné a je to cenný, anebo obráceně. Jo, takže je to o tom, o ty intuici, jo, že tam něco máte a napadne vás, jo, to by mohlo být zajímavý pro někoho, nebo to.
1: Tak ideálně se jít poradit.
2: Jsou

0: lidi, kteří prostě z důvodu, jako, že spěchají nebo takový, tak prostě to nechají vyklidit, anebo to darujou do různých reusů a takový. Jo. Takže,
1: no a co lidé, tak to nejčastěji vyklidí z půd sklepů pozůstalosti?
0: Nejčastější, co je, tak je broušený sklo. To je snad v každé rodině, kde se tradovalo, jo, to jsme dostali, to má hodnotu, ale bohužel praxe je taková, že je to hrozně moc a ten zájem o to broušený sklo není.
1: Už je minimální v dnešní
0: no, úplně,
1: době. Spíš jako jednoduchost hledají jo, lidé, takže když máme broušenou vázu,
0: to je,
1: tak
0: je prostě, to když řeknu, denodenní nabídka, broušený sklo, pak je to prostě ty naše sklárny, které hutní sklo, tak to je docela dneska jako v kurzu, jo, pak je ta bohemka, pak je ten ve stylu Eggermana, to rubínový sklo, pak je borský sklo, ale o to prostě
1: není zájem. Jako, a toho jsou plné vitríny u babiček a dědů, veďte
0: no, většinou
1: v
0: jako jo.
1: Většinou
0: pak
1: to
0: je užitný
1: je
0: porcelán, kde jsou ty jako jídelní soupravy, jo, prostě talíře, teriny, jo, různý mísy, tak to bývá velice často, ale většinou
1: také
0: to lidi nechtějí,
1: hodnotu.
0: Protože je to, ta dekorace je třeba ve zlatě, že jo, nebo nějaký barevný kombinace zlata a to vám nejde do mikrovlnky, do myčky se to moc nedá, že se to ošoupe, takže ten zájem není až takovej a ta nabídka tohodle
1: je velká.
0: Jako užitného dekorativní sklo, jako porcelán, to občas, jo.
1: Ale naznačujete, že ta dnešní doba mění tu nabídku
0: mění,
1: a lidé
0: no, protože
1: chtějí
0: víte
1: něco
0: co,
1: jiného.
0: Jako i vlastně dispozice těch bytů se mění, lidi jdou spíš do menšího a potřebujou jenom to základní.
1: Hmm.
0: Takže potřebujou televizi, gauč, nějaký ani ne už skříň, nějaký věšák na oblečení a už se mi stalo, že prostě jako lidi opravdu nemají ani nádoby.
1: A není vám to líto, kam se to
0: no
1: ubíhá?
0: Je, ale já to nějak neovlivním.
1: To je jasné.
0: Já ani jako
1: smířený.
0: Třeba moje děti, tak prostě si říkám, jo, já bych jim to chtěl zanechat, má to nějakou hodnotu, může stoupat. Ale oni řeknou, tati, ale mně se ten obraz nelíbí.
1: Hmm.
0: Takže já to mám udělaný tak, že když přijdou a řekne, Ježíš, to se mně líbí.
1: Tak hned
0: tak
1: dáváte.
0: Já okamžitě jim to prostě, tak tady si to vem a odnesi to.
1: To je krásné. No takže řekněte, tak jste vyjmenoval, o co zájem není, ale existují věci, u kterých byste řekl, tohle nikdy nevyhazujte bez ověření.
0: No tak většinou to jsou buď to vlastně jako cennosti, šperky, pak stříbrné věci, jo, pak jsou jako hodně, co může být jako zajímavý, jsou obrazy od různých autorů, pak příbory, jo, tam mi už by to chtělo jako
1: aby na to někdo kouknul
0: ke zlatníkovi a jestli to je alpaka, stříbro, ta cena je pak úplně jako úplně diametrálně rozdílná u alpaky, příklad 1500, jo, a když to je stříbro, tak může být cena třeba 30 tisíc, jo.
1: Hmm, a to
0: takže
1: už stojí
0: ty rozdíly jsou.
1: Starožitník těch František Čunka je dnes naším hostem. Budeme určitě za chvíli pokračovat, ale teď nabídneme kontakty našim posluchačům, kdo by se chtěl s vámi poradit i takto na dálku 726 a 3x46, případně mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: My Český rozhlas Hradec Králové dnes nabízíme radioporadnu se starožitníkem Františkem Čunkou a už tady máme telefonát. Vítejte a můžete se ptát. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Tady Eva Peček, já jsem jenom chtěla říct, že velice ráda navštěvuji starožitnictví, kde si něco občas koupím, a betešnictví, protože tam se dají najít poklady, a chtěla jsem říct, že pro jednoho je to odpad a pro druhého poklad. Jo, vlastně, takže každému, vlastně. Co se hodí.
0: Je to pravda.
1: Koupila jsem si, mám tady asi 15 tedy starožitné hodiny. Jsou krásné, všechny nějak bijou. Já to počítám, jestli bijou správně, a mám z toho velikou radost.
0: No to je krásné, ať vám to vydrží, to úplně si to představuji. Trošku maniačka hodinová, vidíte, paní Evo. Že jste trošku maniak do hodin, když jich tam máte 15.
1: Ano, ano. No, jak vidím hodiny nějaké zvláštní, tak si je vždycky záležitost. Koupím. Mám i jako vídeňská práce, je to přes metr asi 1,30 m vysoké hodiny. Vyřezávané jsou, jako je to stará vídeňská práce. A když bijou celou, tak to bije jednu melodii, a když bije čtvrt, půl nebo tři čtvrtě, tak to bije
0: jiná
1: zase
0: melodie.
1: Nějakou jinou melodii.
0: Ať vám potom dělají dál radost. Děkujeme, že jste se takto svěřila. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Vy jste se krásně usmíval, pane Františku, tak takový to lidé, to je radost, veďte, když přijdou za vámi a kochají se a vidí a jsou nadšení.
2: No určitě, ale zrovna u téhle paní jsem si představoval, jak když jí v noci ty hodiny bijou, tak to musí být.
0: To musí
2: jako,
0: být radost
2: velká. Já to na
0: velká.
2: Obchodě jako některé hodiny vypínám, no, protože, ale říkám.
0: A poznají se ty cenné hodiny, nebo?
2: Určitě.
0: Jak tak vypadají to, cenné hodiny?
2: Tak jako máte buď závažové hodiny, nebo pérovkové, pak mají nějaký jako přídavný funkce. Většinou teda, když paní mluvila o nástěnných, jo, tak může tam být centrální vteřinovka, anebo když bijou třeba čtvrt půlu, tři čtvrtě celá, tak je tam nějaký jakoby muzika, tak to jsou už takový složitější stroje, a většinou buď vám to ukazuje u některých složitějších strojů, že to ukazuje i ten lunární rok, měsíc, jo, ale to už jsou opravdu jako
0: pokročilá úroveň. My máme na chalubě kukačky, vždycky odbijou a šišky jedou dolů. To si myslím, že mají mnozí, ale to možná nebude mít tak velkou hodnotu.
2: Jako záleží na tom stroji, protože jsou kukačky, které jsou půlový, že bijou celou půlu, pak jsou tři závažový, a tam mají kukačky dvě, takže
0: to už je cenost.
2: No, je to lepší, jo.
0: No my kukačky dvohodně nedáme, to si myslím, že každý
2: ale
0: má i ty zážitky, chce si to nechávat.
2: Ty bývají hodně v domácnostech a ta funkčnost jako je jednoduchá, jenomže ta vlastně je ta vlaštovka, že
0: řekněte, co považujete za největší cenost, která se k vám kdy dostala, že jste byl opravdu i překvapený, že přišel někdo k vám, ke starožitníkovi, ani netušil, co vlastně přinesl, a vy jste jen pootevřel ústa.
2: Většinou jako jsou to třeba sbírky vojenských odznaků, jo, nebo prostě pak nějaký jako zbraně, jo, chladný, jo, takže někdo to prostě sbírá třeba 50 let.
0: Má toho
2: tak
0: hodně
2: to
0: doma.
2: Jsou takový jako zajímavosti, že jako lidi opravdu toho dokážou za ty desítky let nahromadit spoustu.
0: A má to hodnotu, tyto sbírky?
2: Jako určitě, jo, ale říkám, je to vždycky záleží na tom období a na tom, co máte. Nejcennější dnes, co teda lidi hodně kupují, jsou mince, známky, obrazy. Samozřejmě někdo kupuje obraz jako, že se mu líbí, nezáleží mu na autoroj. Jiný pak kupuje jakoby investiční, že kupuje jenom jednoho autora, jo, kde předpokládá, že já nevím, třeba během 10 let.
0: Že by mohla vzrůst hodnota. No,
2: A pak už kupujou jako ty starý mistry, anebo já nevím, moderní umění, jo. Takže
0: každý to má nastavené určitě
2: každý
0: jinak.
2: Každý to má úplně jinak.
0: Tady možná dáváte radu nebo určitou výzvu těm mladším, kteří toto vůbec neberou v potaz. Vy jste to naznačoval v tom prvním vstupu, že ideálně všechno do toho kontejneru, ale mohou v tom být tisíce nebo desetitisíce občas.
2: No samozřejmě, ale jde o to, že prostě, jak říkám, ten, kdo vlastně tu věc jakoby zdědí, nebo tak musí mít nějakou intuici, anebo předpokládat, jo, to by mohlo být. Ale kolikrát jako je to prostě...
0: Legrace.
2: Že jako opravdu člověk musí... A někdy, jak říkám lidově, vám spadne čelist, jo, že opravdu...
0: Říká starožitník
2: donesou...
0: František Čonka.
3: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Jak poznat poklad od veteše? O tom je dnešní radioporadna se starožitníkem Františkem Čonkou a máme tady další telefonát. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s dědictví. Máme sbírku mysliveckých trofejí. Paroží různých typů. Od jelenu, daňku.
0: Jestli to má nějakou hodnotu.
2: A je to vůbec... Jestli se můžu zeptat, a je to na starých deskách, které jsou vyřezávané, anebo jenom...
1: Ne, je to i na starších deskách, ale novějšího typu.
2: Jo, nejsou takže to jsou takový jako ty uřízlý ty břízky, jo, takový kotoučky.
1: Ne, vyřezávaný. Jo. Vyřezávaný si dubový listy a takový, jo, je to.
2: Aha.
1: Celá sbírka.
2: No tak určitě to má jako hodnotu, záleží, kolik máte kusů a jestli máte jenom opravdu parušky, anebo já nevím, šesteráka, osmeráka, anebo
1: různý.
2: Jestli to je případně i s hlavou.
0: Takže ideálně přinést, ukázat, ta hodnota
2: anebo
0: by tam měla.
2: A nebo poslat fotky.
0: Fotografie.
2: A jestli má i jako třeba nábytek z paroží, křesla, věšáky.
1: Ne. To jenom ty trofeje a je to teda na jednotných vyřezávaných štítky to jsou. A jsou tam dančí trofeje, jelení,
2: ano.
1: Hrnčí a tak jo,
0: nafotit.
1: Trofeje.
0: Tak nafotit, držíme palce, aby ta
2: nafotit
0: hodnota se tam ukázala.
2: V případě to můžeme nacenit, ale musíme to vidět. No.
0: Vidět na vlastní
1: jo,
0: oči. Mějte se moc hezky.
1: Jako, ano, děkuji moc krát.
0: Naschledanou. Doporučil byste ukázat to víc odborníkům nebo zajít za jedním starožitníkem a jeden
2: si,
0: nacení?
2: Tak vždycky to je lepší, ale jde o to, že vlastně dneska každý starožitník a to, tak má určitý reference a je to o tom, že když má kamenný obchod, takže můžete si to prověřit, přijít, třeba příklad, já už nějaký ten druh zboží tam mám, takže můžou porovnat nabídkovou cenu a prodejní.
0: Co tam je?
2: Jo, takže jako...
0: Kamenných vždycky... prodejen přitom ubývá, veďte.
2: Ano, ubývá, ale jako říkám, tady v Hradci samozřejmě pár obchodníků bohužel už zemřelo, takže ty nástupce nemají, takže se to zúžilo, ale rozrůstá se to, jo, takže přibývají nový, ale jde o to, že dneska máte tu možnost si toho starožitníka ověřit, jestli opravdu má jako k tomu patřičné vzdělání.
0: A není nad osobní kontakt určitě,
2: ano,
0: to
2: určitě.
0: Je úplně ideální. Pan Láďa se ptá, jak poznat, že na mě někdo při výkupu tlačí neférově. Dá se to poznat?
2: No tak většinou ty lidi hodně spěchají, jo, že to hned chtějí zabalit a hned odejít a prostě tak to už může být
0: tam
2: nějaký...
0: Tam je něco podezřelého.
2: No, anebo prostě většinou člověk trochu znervózní, jo, takže dělá třeba prudší pohyby, nebo jo, to...
0: Sledovat
2: to je takový... A někdo opravdu, když to je příklad, jakože nějaký grál, něco fakt cennýho, tak v podstatě to vemete a prostě máte jakoby třes, nebo fakt jako je to poznat.
0: Je to poznat, že vzal do rukou vzácnost, to je hezké. No a na co se dívá starožitník jako první, když vezme do ruky takovýto předmět? Je pro vás důležitý stav, autor, značka,
2: no,
0: původ,
2: samozřejmě,
0: poptávka?
2: Ale já prostě vzhledem k tomu, že se tím zabývám dlouho, tak mně stačí oční kontakt, jo, a prostě než na tu příklad nabídnu cenu, paní řekne, jo, to jako ano, tak
0: přípustné.
2: Potom to prohlídnu, jestli to není poškozený, ale většinou vlastně, když vejdete, tak první, tak prostě už ty oči prostě intuitivně jdou doprava, doleva, nahoru, dolů, jo, a potom se teda zeptáte, jestli chtějí prodat nebo odhadnout, jo, anebo poradit, eventuálně ocenit většinou, anebo přímo hned na odkup. Takže je to, říkám, je to hrozně individuální, jako jak ty lidi se toho chtějí zbavit.

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Starožitník František Čonka je naším dnešním hostem a povídáme si o těch pokladech a také veteši. A povídali jsme si v průběhu i písničky, protože František má neuvěřitelné příhody i z vyklízení a co lidé tvrdí, takže příběhy, ale vždyť mi za to nabízeli Mercedes. Takových bude asi nespočet, že?
1: No, jako je jich dost, no. A nebo prostě vždycky přijdou a no, to tady byl ten pán a ten nám nabízel tuto částku. Já říkám, no já vám věřím, ale teď momentálně ta situace je taková, že prostě to nemá tu hodnotu. Jo, takže
0: je přitom rozdíl, jestli tu aktuální věc nabízíme ve výkupu nebo starožitníkovi, tam asi bude také rozdíl.
1: Je to velký rozdíl. Samozřejmě záleží vždycky na možnostech toho starožitníka, jo, takže když vám prostě je to takový jakoby řetězec postupný, jo, takže když řeknu, jsou lidi, kteří obcházejí domy, že jo, a řeknou, nemáte něco, tak lidi jim to třeba prodají a oni pak přijdou k nám. Jo, takže vlastně oni vyplnějí nebo ten článek toho, že vlastně
0: toho výkupu,
1: takže jde to už přes jednoho člověka, který na tom něco vydělá.
0: Máme takže tady dotaz od paní Pavlíny z Třebechovic, která se chce zeptat, jestli mají nějakou hodnotu staré značené české porcelánové figurky a sošky.
1: Jo, to můžu odpovědět.
0: No to tak teď odpovězte.
1: Jo, tak, no tak většinou, jestli to je Royal Dux třeba, a nebo jestli většinou, když to byly starší sošky, tak to bylo vlastně za první republiky, tak to už je třeba může být značený Německo nebo takový Rakousko, vídeňská značka, ale když jsou pak už jako za první republiky, tak to nejvíc, co se dělalo, tak byl ten Royal Dux, kde se dělali figury, zvířátka.
0: To je asi vespod na té sošce, vy ano, jste nějaké
1: no,
0: to logo.
1: Je to vždycky vespod.
0: Značka.
1: Pokud tam je jenom výrobní číslo, tak je to, že to je prostě
0: bez
1: číslo,
0: ceny.
1: Jako má to cenu, ale není to značený, jo, takže je tam jenom výrobní číslo anebo číslo té série, protože ta výroba, že jo, dejme tomu já, když řeknu tygru, psu, tak prostě bylo třeba vyrobeno 5000 kusů, jo, protože
0: těch vlastně sošek tygru a psu,
1: ano,
0: porcelánových,
1: ano.
0: Tak tam je to už
1: takže,
0: cenější.
1: Protože vlastně už to bylo všechno jakoby tovární výroba, jo, takže to prostě byly formy a jako
0: jelo se to ve velkém.
1: Ano. Takže
0: no, ale člověk za to zeptání nic
1: no,
0: nedá, samozřejmě
1: většinou
0: poprosím sluchátka, abyste si vzal, máme tady další dotaz po telefonu, můžete se ptát, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Věra z Hradce. Prosím vás pěkně, mám tady po mamince porcelánovou soupravu z roku 1934. Je to polívkový servis se vším všudy.
1: Ano.
2: Mísy, podnosy a to. A k tomu ještě je souprava na čaj nebo na
1: ano,
2: kávu.
1: Ano.
2: A se zlatem tam není vůbec nic, je to takový spíš matnější, takový zelený a růžový kvítka.
0: Může to mít hodnotu nějakou?
1: Určitě. Určitě záleží, aby to nebylo poškozený, jo, a aby to bylo kompletní, aby bylo 6 mělkých talířů, dezertních.
2: Všechno tam je,
1: jo.
2: Všechno tam je, pokud já vím, tak to bylo jednou použitý na svatbě, když se vdávala moje sestra a to bylo.
1: A má to ve spod nějakou značku, nebo tam je jenom Made in Czechoslovakia?
2: No, ježíš, teď mě to vypadlo, Moser nebo něco takového.
1: No tak Moser, no, to asi nebude, protože to by muselo být sklo, ale je to možný, ale v každém
2: no,
1: případě by se to
2: spletlo,
1: muselo
2: ale
1: vidět.
2: Ale je to z roku 1934, to vím určitě.
1: Ano.
2: A má to tam nápis, ale teď možná, že by se
0: to nevadí s tím nápisem. Tak co doporučíme? Opět nafotit nebo vzít to k vám?
1: Buď to nafotit, anebo se obrátit na 2-3 starožitníky, který fungují na internetu a přečíst si referenci. prezence a poslat jim nabídku po telefonu, anebo přijet přímo do kamenného obchodu.
0: Tak určitě držíme palce, aby to dopadlo a nějaká tisíci koruna z toho, možná 10 000
1: určitě může
0: kápli.
1: Být.
0: Vy jste mi říkal, že teď se zvyšuje zájem o hodinky, hodně, že je velký zájem. Vrací se také retro nábytek, že lidé o něho mají zájem. Tak to je
1: no,
0: něco,
1: tak nejvíc je žádaný Halabala, Jiroutek, jo, prostě je to ten nábytek od, dejme tomu, já nevím, 40. let až do roku 80.
0: To jo? Určitě nevyhazovat, to
1: ne,
0: vzít, přinést,
1: ne.
0: To se
1: jo?
0: prodá za velké peníze.
1: Jako je vždycky lepší se poradit. Samozřejmě je spousta nábytků, který vlastně se vyráběly, ale nejsou, jako nemají návrh, jo, takže vždycky je to o tom, kdo to navrhnul.
0: Bylo by to ještě na dlouhé povídání o tom, co má hodnotu, nemá pohlednice, známky, knížky a tak dále.
1: Ano.
0: No, doufáme, že třeba za čas přijmete další pozvání a budeme
1: určitě
0: mít možnost dát prostor i našim posluchačům. Děkuju, že jste přišel. František Čonka, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
3: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
3: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové středeční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové se chýlí pomalu ke konci. Zítra bude naše radioporadna, pokud jste zvědaví, lékařská. Hostem bude profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Byli jsme domluveni na tématu klíšťatele s ohledem na situaci ohledně hantaviru. I určitě i o tomto tématu bude řeč při tom zítřejším povídání, do kterého budeme rádi, když se také zapojíte. No ale teď před zprávami ještě Babská rada, tentokrát zaměřená na Pampelišku.
1: Babské rady.
2: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policisté na Rychnovsku obvinili dvě osoby z distribuce pervitinu. Na českých polích ubylo hrabošů. Fotbalisté Hradce Králové přivítají na domácím hřišti Liberec. A počasí oblačno až zataženo, odpoledne dešťové přehánky, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Kriminalisté obvinili muže a ženu z výroby a distribuce pervitinu na Rychnovsku. Podle policie se trestné činnosti věnovali několik let. Muže zadržela začátkem května zásahová jednotka. Ženu vypátrala o den později.
3: Podle kriminalistů muž od roku 2022 nakupoval v zahraničí léčiva s obsahem pseudoefedrinu, která následně používal k výrobě metamfetaminu. Drogu měl vyrábět nejen v místě bydliště, ale i na dalších místech Rychnovska a dál ji distribuovat. Do případu se měla později zapojit také žena, která se podle policie podílela na nákupu, výrobě i distribuci drog. Při domovní prohlídce policisté zajistili chemikálie a další vybavení potřebné k výrobě pervitinu. Oběma obviněným hrozí až 10 let vězení. Jiří Hofmann, ČES. Český rozhlas.
2: Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů, oproti předchozímu měsíci zhruba o třetinu. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o běžný vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se počet hrabošů zvýší. Žáci na základní škole na náměstí Míru ve Vrchlabí testují při hudební výchově netradiční nástroje. Škola jim zároveň přidává víc pohybu. Změny ve vyučování popisuje učitelka Jana Zouharová.
4: Snažím se, aby pohyb v rámci té hudební výchovy měli, takže v ideálním případě vlastně máme trochu teorie, a trochu zpívání a trochu tance. Cokoliv děláme, tak děláme vlastně hravě. Sport.
2: Fotbalisty Hradce Králové čeká ve skupině o titul další důležitý souboj. Na domácím hřišti přivítají od 17.30, co by pátý tým průběžné tabulky, šestý Liberec. Východočeši mají 4bodový náskok. Podle asistenta hlavního trenéra Adriana Rolka musí Hradec přistoupit k utkání komplexně.
5: Super, tady dokáže potrápit všechny favority, mají tam kádr, samozřejmě na rychlosti. My jsme se připravili zase na celou hru i ty jednotlivce Liberce, aby jsme byli na tom důležitým zápase dobře připraveni. Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, na horách sněhové přehánky, jinde proměnlivá oblačnost a dešťové přehánky. Teploty na východě Čech 12 až 15 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 12. hodině, jsme v polovině středečního dne s datem 13. května. Můžete dát vědět, jak se máte, jestli už plánujete někam výlety, pozvat nás do vašeho regionu, případně potěšit pěknou písničkou ty, které máte rádi, ať už něco slaví nebo jen tak potřebují povzbudit, případně chcete potěšit. Máme tady písničky od Valdemara Matušky, Alici Springs, vidím Petra Spáleného, Katapult, Jeleny, Argemu, Činasky, Věru Martinovou nebo například Vabyho Daňka. U mikrofonu je a příjemné chvíle s rádiem vašeho kraje dál přeje Pavla Kindernajová.

Robert. I have a dream. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když v baru hosty. První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja.

50 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou teď do písniček můžete využít, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář také k využití, případně můžete poslat i stručnou SMSku, pokud nejste na internetu, na číslo 90 01 04. Do té zprávy ale jako první heslo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A už je s námi pan Pavel, kterého zdravím. Pane Pavle, vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Jak je v Hradci, tady je teda, no tak...
0: Kaboní se to.
2: Tady vždycky chvílinku zaprší, no ale už to je krásný, už je tady, je to rošidé, takže to je, i když jsou letos takový nějaký malinký, no ale možná nějaká kytička.
0: Oni ještě povyskočí, bude to nádherně nám to rozkvétá, kromě té luční boudy a těch vysokých partií, kde je to na sněhu, tam je to pomalu na sněhu láky. Tak
2: já chci poděkovat vašemu rozhlasu, protože jsem dostal tu čubínku, co tady mám teďka veselé u sebe. Je to teda hrozný dílo. Mě budí o 17:30, vždycky na mě vyskočí na hlavu. Chce se pomazlit, no a pak zase chvíli spínka, no a pak je to. No a jinak, jak jsem říkal, je to. Máma je Sibiriánka, no tak my se spolu máme husky.
0: Máte se husky, krásné slovo jste vymyslel, ať to tak pokračuje, je cítit, že máte opravdu tu společnou radost. Pane Pavle, děkujeme za zavolání, mějte se krásně.
2: Já se těším na sobotu.
0: Těšíme se na vás, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.

0: No a teď už je spolu s námi paní Jana. Vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji všem, i vám, paní Pavlo. A já jsem včera ve vašem vysílání zaslechla až takový konec zprávičky, že existuje spolek Neúnavní, který včera držel den lidí, kteří mají onemocnění chronický únavový syndrom.
0: Ano, ano.
1: A že někde na tu počest těch lidí, a aby se o té nemoci vědělo, nasvítili na modro budovy.
0: Ano, je to pravda, v Hradci Králové radnice svítila, možná i na jiných místech.
1: Ano, a já jsem tomu velmi ráda, protože já jsem také už dlouho obětí této nemoci. A já bych chtěla zahrát všem lidem, kteří jsou touto nemocí postižení. A chtěla bych jim vzkázat, protože já už s ním mám velmi dlouholeté zkušenosti. Nevzdávejte se, ono se to může zlepšit. Buďte na sebe opatrní, starejte se dobře o sebe. Je důležité mít někoho, kdo na vás bude hodný. Je důležité ho i v těch těžkých situacích mít nějaké příjemné koníčky, které třeba moc člověka nenamůžou. A dělejte to, co máte rádi, a hodně odpočívejte a uvidíte, ono se to třeba může hodně zlepšit.
0: Zlepšit, krásně to říkáte.
1: Takže ať nikdo, kdo je takto postižení, nestrácí úplně naděje. Já jsem je ztrácela a potom jsem se podívala, jak se zase věci zlepšily.
0: Děkujeme za ta
1: Takže
0: slova, paní Jano.
1: Takže všem těmto lidem posílám písničku a zároveň posílám i těm, kteří mají pro toto naše onemocnění pochopení, neposmívají se nám a berou nás vážně.
0: Držte se, paní Jano, písnička i pro vás. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Mnozí reagujete i na dnešní radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde jsme mluvili o pokladech i veteši, co všechno doma máme a mohlo by být cenné. Měli jsme i pár dalších telefonátů, že na vás pan Čunka udělal dojem, ta jeho lidskost a povídání, a že si za ním do Hradce Králové chcete udělat výlet. No pro vás, kteří jste přeslechli jméno a chcete si ho zapsat, jak píšete, byl u nás tedy starožitník František Čunka z Hradce Králové. Určitě k tomu budeme mít i článek na webových stránkách a s ohledem na tu milou odezvu věříme, že u nás nebyl naposledy. Ale teď už další z těch vašich pozdravů. Prosíme písničku od Věry Martinové pro Josefa Tomku z Končin u Červeného kostelce k narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Zdraví Ulmanovi z Náchoda.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a máme tady i gratulaci k plnoletosti. K včerejším nádherným 18. narozeninám budeme hrát Míši Térové z Velkých Petrovic. Do dospěláckého života přejeme hlavně pevné zdraví, moře štěstí, spoustu lásky, úsměv od ucha k uchu a ať jí každá dlouhá noc stojí za to. S velkou pusou a gratulací posílají přání mamka Zuzka, sestra Nelča, obě babičky, oba dědové a táta Lubík.

Zdravíme vás všude, kde hradecké vysílání posloucháte a potěšila nás i paní reakce paní Věry, která reaguje ještě na dnešní dopolední soutěž. Ona píše, milí rozhlasáci, občas poslouchám vaše rádio při práci v zaměstnání. Jelikož se musím u práce soustředit, nemohu poslouchat stále, takže je to poprvé, co jsem do vašeho rádia napsala a to jsem ani nestihla obsat celou e-mailovou adresu, takže jsem odvozovala ze stránek, ale dnešní otázka mě zaujala, protože mám na město moc ráda i architekturu pana Gočára a Kotěry. A když jste moji odpověď četla, myslela jsem si, že to nedošlo včas a za chvíli slyším svoje jméno při tom vyhlašování výhry. Děkuji. Stále do Hradce Králové jezdím za maminkou, které letos bude 90 let, ale mám to z ruky, jedu 90 kilometrů. Paní Věro, děkujeme, že navzdory té dálce jste věrná i tomu našemu vysílání a máme samozřejmě radost spolu s vámi. Písnička snad potěší i vaši maminku.

0: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Maňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
9: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Jste s písničkami od srdce, další pozdrav bude s narozeninovým balením. Václav Svoboda právě dnes slaví 63. narozeniny, jak se píše ve zprávě. Zahrajte prosím Václavu Svobodovi pěknou písničku. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a ať ti to na motorce dál hezky sviští, přejí Ivana, Eva a Honza.

0: Dívám se na teploty Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Aktuálně nejtepleji máme tady 15 stupňů Celsia, i když obloha zůstává zakaboněná. Ty přeháňky jsou v očekávání, jak říkal meteorolog Tomáš Popelka, kolem té 14. 15. hodiny. Jičín má 13 stupňů, Rychnov 14, Náchod 12, nejchladnější Trutnovsko, jako obvykle, tam je teď 11 stupňů Celsia. Někteří na to reagujete, chcete povzbudit, potěšit ostatní, jako pan Michal, který píše: zdravím do studia, prosím o nějakou pěknou písničku pro dobrou náladu v tomto nepříliš příznivém počasí. A to zejména pro Katku, Fabien, Felis a hlavně pana Luboše ze Dvora Králové. Pěkné odpoledne všem přeje Michal.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Ještě dva písemné pozdravy stihneme. Michal Čech má u nás hudební dárek k narozeninám. Přátelé, pane Michale Čechu, přeji všechno nejlepší. A také je tady prosba, abychom zahráli Alici Kisové k narozeninám. Milá Alice, ať si pořád usměvavá, taková jako doposud. Zdraví, štěstí, lásku přejí Lenka a Natálka.

Za 5 minut bude 13 hodin. Po zprávách v pořadu Alex a host se můžete těšit na povídání s Patrikem Eliášem, bývalým hokejovým útočníkem, sportovním poradcem klubu HC Slavia Praha. Buďte dál s námi. Fast.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dreamin' Live Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin. V Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zastupitelé v Jičíně projednají novou podobu pohádkového festivalu. V Čermné nad Orlicí finišuje stavba mateřské školy. Čeští házenkáři odehrají úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. A počasí oblačno až zataženo s přehánkami, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké odpoledne. V Jičíně se dnes sejdou zastupitelé, schvalovat mají dotace pro sportovní organizace a sociální služby. Řešit budou taky novou vizuální podobu pohádkového festivalu. Veřejné zasedání zastupitelstva začne v 15 hodin na Jičínském zámku, informuje radnice. V Čermné nad Orlicí finišuje stavba mateřské školy. Práce mají být hotové v červnu. Objekt bude bezbariérový s kapacitou pro 48 dětí. Za stavbu obec zaplatí víc než 90 milionů korun. Většinu pokryje dotace. 5 miliony přispěl i kraj.
4: Samotná budova mateřské školy je hotová. Dělníci aktuálně dokončují prosklenou pergolu, zelenou střechu nebo venkovní herní prvky. Uvnitř pokračují elektrikářské práce, montáž vzduchotechniky a sanitárního vybavení. Hotová jsou parkoviště, venkovní schodiště nebo dřevěná fasáda. Obec zároveň připravuje všechny podklady potřebné pro kolaudaci nové školky. Z Čermné nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice v Praze 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě, informoval dnes o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V noci podle něj zadržela policie dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali detektivové s vojenskou policií. Vědci z archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové připravují už pátou expedici Monoxylon. Má za cíl otestovat člun vydlabaný z jednoho kusu kmene. Skupina archeologů se vypraví s replikou pravěkého člunu do Egejského moře zhruba za měsíc, vysvětluje šéf archeoparku Radomír Tichý.
5: Celá expedice je tentokrát zacílená na vyzkoušení plachty. K tomu je vybraná speciální trasa v severní části Egejského moře, kde by měl foukat zadní vítr. Plachta je tentokrát dokonce ručně tkaná z líka, jak je to podle archeologických nálezů nejpravděpodobnější. Sport.
3: Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou utkání. Duel Česko-Francie začne ve 20 hodin.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno až zataženo, přehánky, na horách sněhové. Teploty na východě Čech 12 až 15 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 ve směru z Prahy na Jaroměř. Pozor, na kilometru 98 u Předměřic nad Labem. Ve zúžení tam havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No,
0: už
1: ono se to ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky,

0: A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Hmm, co se s tím dá dělat? S tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě

0: akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce po tom, co se týká rodina, teda, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já si jako...
1: Kapitán,
0: no,
1: ano.
0: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, který tam jedou, který to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: Jersey,
1: takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě. Ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale
1: je
0: to skvělá. Se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNAL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, třísilnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecká policie zve na den otevřených dveří. Z baziliky na Liberecku zmizela vzácná lebka svaté Zdislavy. V Rokytnici v Orlických horách pokračuje univerzita třetího věku. A počasí oblačno až zataženo s přehaňkami, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Policie v Hradci Králové pořádá den otevřených dveří. Do 18 hodin je otevřená budova obvodního oddělení na Ulrichově náměstí. Zájemci uvidí ukázky zásahů pořádkové policie a práci služebních psů. Vyzkoušet si můžou střelbu z laserové zbraně a brýle simulující únavu nebo účinky drog, říká policejní mluvčí Magdalena Vlčková.
2: Cílem akce je přiblížit veřejnosti každodenní práci policistů, umožnit nahlédnutí do zákulisí policejní služby a nabídnout prostor pro osobní setkání a dotazy. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost poznat nejen současnou podobu policejní práce, ale i historii spojenou s výjimečnou budovou na Ulrichově náměstí.
0: Město Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Nově se má týkat čtvrti Svobodné dvory. Návrh vyhlášky projednala rada města. V úterý budou schvalovat zastupitelé. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku odcizil neznámý pachatel z baziliky v Jabloném pod Ještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho někdo na záznamu pozná, měl by se obrátit na linku 158. Letní semestr univerzity třetího věku v Rokytnici v Orlických horách pokračuje další přednáškou. Zájemci si poslechnou historika Vojtěcha Kesslera. Zaměří se na epidemii cholery jako následek prusko-rakouské války v roce 1866.
4: Setkání v muzeu Sýpka přiblíží, jak epidemie cholery po prusko-rakouské válce v roce 1866 zasáhla východní Čechy. Historik Vojtěch Kessler se zaměří na dobová svědectví o šíření nemoci, panice mezi obyvateli i tehdy způsoby léčby. Přednáška připomene také to, jak epidemie ovlivnila běžný život obcí, fungování církví nebo pohled lidí na tehdejší zdravotní hrozby. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Vstup na přednášku je zdarma, začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo, přehánky, na horách sněhové. Teploty na východě Čech 12 až 15 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Jičín-Poděbrady pozor na nehodu za obcí Jičíně-Ves, kde se srazila tři auta. Silnice je teď uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A jedeme ve středu 13. května. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Karel Sladký. O čem budeme vysílat? Po celém Česku stále ubývají malá regionální kina. Za poslední čtvrtstoletí se udrželo v provozu jenom každé šesté a tento trend se týká i Královéhradeckého kraje. Víc informací k tomu v této hodině přidáme. Spojím se i s kytarovým virtuózem Štěpánem Rakem, který se chystá do Královéhradeckého kraje. Osobně vás pozve na koncerty v Hradci Králové a v Kuxu. Dnešní zajímavost v rubrice, co v učebnicích nebylo, se bude týkat Pražského národního muzea. Poslouchejte po půl třetí. A k příjemnému poslechu nabídneme i skupinu Jojo Band, Pavla Dedoviče, Boniem, Mike Outfielda nebo skupinu Olympic. V polovině pracovního týdne ve středu 13. května vás z Českého rozhlasu Hradce Králové zdravíme, přidáme i další tipy a informace. Ostatně jsme také online přes radec.rozhlas.cz a na našem webu už jsou také zajímavosti. Podívejte se, nahlédněte. Ale teď už Rybitví a skupina Jojo Band. Hezké odpoledne.

Pavel Didovič a jeho bláznová ukolebávka Boniem. Kalimba Neluna si dáme už za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Také MC Erika Barbara, Keď príde a láska. Ale teď je jedno milé pozvání. Máte rádi herce Jaromíra Hanzlíka a víte, že se svými úsměvy zavítá už tento pátek i do Králové Hradeckého kraje? Společenský dům u proroka v Neratově v Orlických horách nabídne jedinečnou příležitost osobně se s Jaromírem Hanzlíkem setkat. S legendou, legendárním hercem a připomenout si jeho 50-letou cestu hereckým životem. Zároveň Jaromír ochotně odpoví i na otázky z publika a také bude mluvit o posledním filmu Léto s gentlemanem, který byl natočen podle jeho scénáře. Setkání s hercem Jaromírem Hanzlíkem tento pátek 15. května od 18 hodin u proroka v Neratově v Orlických horách. V Královéhradeckém kraji ubývají malá kina. Téma, které probereme už za 4 minuty s naším reportérem. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové ve středu 13. května. Hezký den.

0: Karel Virtuos, Štěpán Rak se na vás velmi těší v Královéhradeckém kraji. Rozhovor s ním nabídnu v příštích minutách. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale teď o kinech. V Česku postupně ubývají malá místní kina s pravidelným provozem. Jejich počet za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Zatímco ještě v 90. letech fungovalo ve městech a obcích na území dnešního Královéhradeckého kraje přes 100 místních kin, v současné době jich je v provozu pouze 20. K těm se alespoň v teplejších dnech přidávají sezónní letní kina. Podrobnější přehled má připraven reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček. Davide, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a já potvrdím, že ten úbytek za poslední čtvrtstoletí je opravdu velký. V roce 1990 bylo v celém Česku těch stálých kin 1560. Ale za loňský rok, tedy rok 2025, jich Unie filmových distributorů eviduje už jenom 269. A ten pokles je způsobený hlavně tím, že pro kina bylo v těch letech, v tom intervalu, který jsem zmiňoval, nutné, aby postupně prošla modernizací a přeměnila své vybavení na digitální technologie, což se ne všude podařilo. Ono z druhé strany to pomohlo rozvoji multiplexu, ty digitální technologie, takže přibylo těch velkých kin s více sály, teď už jich máme v Česku přes 30 a objevil se, nebo znovu se objevil fenomén letních kin, která teď jsou opravdu trendy, jak se říká, protože jenom za posledních 10 let počet těch letních kin vzrostl o 400. A teď, když to všechno shrnu na naše regionální krajské měřítko, tak v Královéhradeckém kraji se v loňském roce dokonce počet těch stálých malých kamenných kin v provozu a těch letních vyrovnal. Obojích fungovalo v našem regionu přesně 20.
0: Davide, co se děje s těmi zaniklými kiny?
1: No tak tady platí takové torčení, že tedy co kino, to zajímavá historie a není to nadsázka. První příklad, ten mě napadá ve Vrchlabí, ten je pozitivní, protože tam se nyní dokončuje přestavba tamního kina na víceúčelový kulturní sál, aby se tam mohlo nejenom dále promítat, ale také, aby se tam dalo hrát divadlo nebo aby se mohly pořádat koncerty. Takže kultura v té budově zůstane, ale to samotné promítání by už ten provoz neutáhlo.
0: Daří se ale takto využívat bývalá kina všude?
1: No, tak teď přidám tu smutnou zprávu, nedaří. A když zůstaneme v Krkonoších nebo v Podkrkonoší, tak ono to ani není moc symbolické, když řeknu, pojďme se podívat jenom přes několik kopců z Vrchlabí do nedalekého Hostinného. Tam mají krásné kino už od roku 1929, postavené v modernistickém stylu. Je to skutečně zajímavá a vydařená architektura tady v Podkrkonoší. Jenže poslední film se tam promítal v roce 2013 a od té doby se v Hostinném stále řeší, jak tu stavbu zachránit a znovu využívat. A tímto ale bohužel zatím končí ty úvahy. Jsou připravené různé nápady, plány, jenže chybí peníze a tak se s tou opravdu unikátní budovou od tehdejšího vídeňského architekta Maxe Šimáčka neděje nic.
0: Když už se nedaří udržet stálý provoz kin v Královéhradeckém kraji, promítá se někde alespoň občas?
1: Tak to je specialita kina v Teplicích nad Metují. Tam klasické kino zůstalo, ale už to není to kino, jak my si ho představujeme, že by po městě byly vylepené plakáty s programem na týden nebo na měsíc, protože ono už nefunguje více jak 20 let. Ale promítají se tam filmy vždycky jednou do roka na Mezinárodním horolezeckém festivalu a to je potom slušná porce, tam stihnou promítnout při prodlouženém víkendu hned několik desítek filmů. A ty vítězné se pak promítají ještě i po skončení festivalu, ale jinak už žádné další filmy se tam nepromítají, jenom někdy nárazově se ten sál využije k divadelnímu představení, anebo se tam také někdy sejde zastupitelstvo.
0: 13. května jsme mluvili o úbytku malých regionálních kin. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s reportérem Davidem Macháčkem. Díky za informace a příjemný zbytek dne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: MC Erika Barbara, to je nejbližší hudební nabídka. Keď přijde láska, 14 hodin 21 minut. Přejeme dobré odpoledne.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Od soboty poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne. A teď už jsme ve spojení s kytarovým virtuózem Štěpánem Rakem, který nás určitě velmi rád pozve na své koncerty v Hradci Králové a v Kuksu, chystá se do Královéhradeckého kraje. Pane Raku, zdravím vás, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne, okolo Hradce, v malé zahradce, rostou tam tři růže.
0: Ano.
1: Tentokrát to nebudou tři růže, ale poroste tam hudba v podání tří protagonistů. Bude to Jan Čižmář, Marta Kratochvílová a Štěpán Rak. Čili New Memories a Štěpán Rak. Bude to zítra od 19.30 v obchodní akademii sál, tedy obchodní akademie. A moc se na vás těšíme.
0: My se také velmi těšíme, jak si to hezky pamatujete všechno. Když se blíží takový koncert, třeba víc trénujete, víc zkoušíte, připravujete se nějak, nebo jste v klidu, v pohodě?
1: Já to řeknu asi takhle. Já prostě bez toho cvičení, toho hraní nemůžu být. Já cvičím, i když necvičím, aspoň ve své mysli. A budeme hrát skladby, které to cvičení opravdu požadují. Například o Rumunskou horu, kterou jsem napsala, která je divočina neskutečná, a ta Martička Kratochvílová to na tu dřevěnou flétnu, která nemá klapky, hraje naprosto fenomenálním způsobem. A Honza Čižmář, ani nemluvím, ty jeho loutny a ty horby a tohle to všechno. Zahrajeme spolu i mou píseň pro Davida, Renesanční pokušení, a oni zahrajou spoustu nádherné muziky, tak tolik k tomu zítřku. Vlastně oni jakožto New Memories jsou součástí i vynikajícího souboru historických nástrojů Mysterios del Amor. Kdykoliv o nich uslyšíte, tak na ně určitě běžte.
0: A na Štěpána Raka. Myslím si, že to hudební spojení je unikátní a zítra bude co poslouchat v Hradci Králové. Zítra od 19 hodin 30 minut, ale vy se chystáte i do krásného barokního areálu na Kuksu, do hospitalu Kuks, pane Raku. Tento ano. Pátek to bude. Co tam?
1: Víte, já strašně moc, ne strašně, to se nemá prýt. Moc a moc se těším, protože už je to taková tradice na tom Kuksu. Bude to v nádherném, opravdu magickém kostele Nejsvětější Trojice v pátek 15. května od 17 hodin. A moc děkuju Standovi Rudovskému a vlastně všem, kteří se o to zasloužili, že tam mohu hrát. A je to takové místo, víte, ono je to velice závažné místo, protože opravdu ten šport a ta tradice, a ta hudební tradice a kulturní tradice a Braun, že jo, Matyáš Braun, já jsem měl i tu čest hrát v tom Lapidáriu přímo mezi těmi sochami, a tentokrát to bude teda v tom úžasném chrámu, takže podle toho bude i přizpůsoben program a moc se na vás těším. Každopádně na mých stránkách štěpanrak.cz najdete všechny potřebné informace, takže o tom nemá cenu mluvit, i o dalších samozřejmě mých koncertech, kterých mám ve svém věku, už tomu říkám Buclatem, loni jsem prožil Buclatiny, a takže samozřejmě je to taková úžasná akce. I ty, které jsem měl, když jsme vlastně nedávno hráli s Alfredem Strejčkem, představte si tenhle borec, který už 9. rokem trpí ochrnutím končetin, který téměř nehýbá rukama, nohama, ale o to více hýbá svou duší a hýbá svou láskou. A rozdává ony grácie s Paulova listu Korinským, víru, naději a lásky, tak jsme po mnoha letech vystoupili spolu v nádherném prostředí Betlémské kaple v Praze, kde byl s námi i můj syn a komenioložka Markéta Pánková. Takže ono i do minulosti je na co vzpomínat a do té budoucnosti. To je jedině, co nám všem můžu přát. Já to říkám triviálně, asi se mě budete i smát, ale hlavně, aby byl mír. To je takové moje přání.
0: Popřál Štěpán Rak, se kterým se můžete už zítra setkat v Hradci Králové. Připomeňte ještě jednou, kde a od kolika hodin, pane Raku?
1: Bude to v aule obchodní akademie. Hradec Králové, čas 19.30, Jan Čižmář, Marta Kratochvílová a Štěpán Rak. A ohledně Kuksu, tak to bude od 17 hodin 15.5. v tom nádherném chrámu Nejsvětější Trojice.
0: Těšíme se na vás, těšíme se velmi. Kytarový virtuos Štěpán Rak ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme za krásné pozvání i přání. Mějte se dobře, ať se vám daří, pane Raku.
1: I vám vše dobré. Naschledanou.
2: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Co v učebnicích nebylo, to teď probereme v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Herec Martin Písařík vás provází naší novou rubrikou ve vysílání. Tak k dnešní zajímavosti, Martine.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Zajímavosti o Pražském národním muzeu i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Co v učebnicích nebylo?

0: vlnách.
1: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme z Hradce Králové z Českého rozhlasu a teď připomeneme, že na den přesně před 115 lety se po 6. hodině ráno vznesl pilot Jan Kašpar se svým letounem do vzduchu. Podnikl první dálkový let v českých zemích a také dosud nejdelší let v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Urazil úctyhodných 120 kilometrů z Prahy až z Pardubic až do Prahy.
1: Motor naskočil. Dřevěná vrtule letadla typu Blériot 11 se otáčí. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
2: Puste!
1: Puste ho, ať už letí!
3: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
4: Zpočátku jsem letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. V Kolíně jsem přelétl nádraží a nějakou továrnu, snad petrolku. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
3: Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km za hodinu.
5: Jan Kašpar si postavil vlastní Blériot, řekněme letoun systému Blériot, ovšem provedení Kašpar oproti tomu původnímu Blériotu byl větší, byl také dvoumístný, měl větší dole, to znamená větší nádrže.
3: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Zvlášť nebezpečný byl přelet nad samotnou kopcovitou Prahou. Viditelnost taky komplikovala hustá mlha nad Vltavou. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
1: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
3: Kde na něj taky čekali nadšenci. Nejen tímto počinem, ale taky dalšími menšími leteckými akcemi v Čechách Kašpar inspiroval nadšence do letectví. Kašparovo letadlo z památného dálkového letu můžeme dnes obdivovat v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.
5: Je to vlastně originál, je jenom rekonstruovaný a od svého původního vzoru se liší jenom v detailech.
3: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: První dálkový let v českých zemích a let Jana Kašpara z Pardubic do Prahy jsme si připomněli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové.

obvinili policisté na Rychnovsku a z čeho, povíme aktuálně ve zprávách v 15 hodin. A mluvit budeme také o hradu Kost. Říkali jsme vám, že je zavřený, tak jak to tam vypadá. V 15 hodin ve zpravodajské relaci. Bude to i předpověď počasí, kterou nabídneme, a dopravní servis, aby se vám dobře a bezpečně jelo po Královéhradeckém kraji. Zdravíme vás, Český rozhlas Hradec Králové. A před 15 hodinou ještě Brian Adams.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
1: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Policisté na Rychnovsku obvinili dvě osoby z distribuce pervitinu. Hrad Kost je znovu otevřený pro turisty. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pluchrábek. Hezké odpoledne. Kriminalisté obvinili muže a ženu z výroby a distribuce pervitinu na Rychnovsku. Podle policie se trestné činnosti věnovali několik let. Muže zadržela začátkem května zásahová jednotka. Ženu vypátrala o den později.
6: Podle kriminalistů muž od roku 2022 nakupoval v zahraničí léčiva s obsahem pseudoefedrinu, která následně používal k výrobě metamfetaminu. Drogu měl vyrábět nejen v místě bydliště, ale i na dalších místech Rychnovska a dál ji distribuovat. Do případu se měla později zapojit také žena, která se podle policie podílela na nákupu, výrobě i distribuci drog. Při domovní prohlídce policisté zajistili chemikálie a další vybavení potřebné k výrobě pervitinu. Oběma obviněným hrozí až 10 let vězení. Jiří Hofmann, ČES.
4: Hrad Kost v Českém ráji je znovu otevřený pro turisty. O víkendech jsou k dispozici všechny prohlídkové okruhy. Opravy Lobkovického paláce budou ale pokračovat, vysvětluje kastelán Jan Macháček.
7: Měli by skončit koncem tohoto roku. Máme možnost přesáhnout až do začátku příštího roku, ale nechceme z důvodu klimatických podmínek a celkové náklady by se měly pohybovat do 50 milionů.
4: Sportovní kluby v Česku by mohly do rejstříků pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to dnes ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Legislativní změny plánuje prosadit v reakci na výtržnosti během víkendového fotbalového derby v Praze. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce Donald Trump vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu.
5: Počasí.
4: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehánky, teploty do 8 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, během dne místy přehánky. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 5. Biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Jičín-Poděbrady. Pozor za obcí Jičíněves, kde se srazila 3 auta.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ve středu 13. května dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Karel Sladký vás zdraví v 15 hodin 3,5 minuty. První fotbalová liga zažívá v závěru ročníku náročný program. Kvůli vloženému kolu čekají týmy tři ostré zápasy během 8 dnů. Jakým způsobem se chystají královéhradečtí fotbalisté na důležitý souboj s Libercem? To jsme zjišťovali. Vy to uslyšíte v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Zjistíme, kde se dnes pohybuje náš rozhlasový stopař. A po půl čtvrté otevřeme oblíbený radiobazar Českého rozhlasu. Opět po 24 hodinách prostor pro vaše inzeráty. Tak už si chystejte, co byste dnes ve středu 13. května potřebovali. Z hudby Karel Zich, Blondie, Miroš Birka, Tom Jones, skupina Lucie nebo Jiří Korn. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové v polovině pracovního týdne hezky poslouchá. Pěkné odpoledne.

Music v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli si dáme Blondie. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi a pozvat můžeme i na festival poezie, který se bude konat už v pátek a v sobotu na zámku v Lomnici nad Popelkou. Program bude bohatý. Akce je vhodná i pro děti. Vše se

spousta básníků z celé naší republiky. Sobotní večer bude patřit i kapele Kaleidoskok, na konci festivalu black metalová kapela Kosa. Tak to je velmi pestrý program poprvé dvoudenního festivalu Poezie, který začne už tento pátek v 15 hodin na zámku v Lomnici nad Popelkou.

0: Poslední fotbalová liga zažívá v závěru ročníku náročný program. Tak teď o tom v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Fotbalisty Hradce Králové čeká ve skupině o titul další důležitý souboj. Na domácím hřišti přivítají co by pátý tým průběžné prvoligové tabulky šestý Liberec, před kterým mají čtyřbodový náskok. Příprava na zápasy, mezi kterými jsou jen dva dny volná, má podle stopera Tomáše Petráška o něco jiný průběh.
1: My hráči, kteří jsme hráli větší porce minut, 90 nebo minimálně 60, tak máme rehabilitační protokol, který prakticky už začal hned po zápase, kdy si můžeš pomoct nějakou ledovou kádí, můžeš si pomoct nějakýma rehabilitačníma pomůckama, ať už to jsou lymfatické kalhoty nebo chladící věci.
2: Plný trénink tak hradečtí fotbalisté absolvovali pouze jeden, a to v úterý. Po celou dobu si ovšem hlídali také svou životosprávu mimo trávníky.
1: Hráč, který váží někde okolo 100 kg, tak během toho zápasu vypotím klidně

0: mě 2,5 až 3 kila, takže takovouhle dávku těch vypocených tekutin je potřeba okamžitě doplnit a strašně důležitá je samozřejmě strava, doplnit sacharidy a samozřejmě nejkvalitnější regenerace je spánek.
1: Urostlý hradecký stoper Petrášek je známý tím, že dá do každého utkání 100% a i kvůli svému důraznému přístupu je pro soupeře velmi nepříjemným protivníkem. To ovšem neznamená, že by mezi nimi neměl kamarády. Platí to i pro fotbalisty Liberce.
0: Myslím si, že máme kamarádský vztah s Tomášem Kupkem, s Lukášem Masopustem. Když tady byli na soustředění před Pardubicema, tak jsme se sešli na kávě, vzdáme se vlastně z reprezentace. Nicméně, když se pískne do píšťalky, tak na 90 minut prostě neznáš kamarády a přátelé, se vším respektem samozřejmě, ale když prostě vyhrát.
1: Obránce Tomáš Petrášek je přesnou ukázkou férovosti, která může na hřišti platit, i když protivníkovi nedáte vůbec nic zadarmo. V tom si například po posledním utkání v Jablonci notoval i s gambijským útočníkem Laminem Javem.
0: Oba dva jsme se shodli na tom, že si ceníme toho, jak respektujeme jeden druhýho, že to jde si prostě nakládat v soubojích a zároveň si po zápase i někdy v průběhu ten respekt vzdát, to je jako na tom fotbale to krásný, si myslím.
1: Stoper Tomáš Petrášek si to myslí i ve chvíli, kdy se v českém sportu řeší skandální závěr sobotního derby mezi Slavií a Spartou. A podle férových pravidel, kdy ale bude bojovat o každý kousek trávníku, chce odehrát i dnešní důležitý souboj proti Severočechům. Utkání Hradec Králové Liberec začne v 17:30. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 15 hodin 25 minut Český rozhlas Hradec Králové. Ve druhé polovině hodiny otevřeme oblíbený radiobazar. Nezapomeňte, pokud cokoliv potřebujete, už si to napište. Po 15. hodině 35. minutě budete mít možnost inzerovat. Ale teď po stopách našeho stopaře.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Do Hořic. Naše reportérka Zuzana Boučková už vyměnila volant za madlo historického kočárku a hlásí se nám přímo z výstavy, která doslova zaplnila sál v budově banky na náměstí historií. No, Zuzko, vypadá to, že si v ráji krajek a proutí. Jaká je tam atmosféra? Dobré odpoledne. Co tě nejvíc zaujalo?
2: Přeji krásné odpoledne. Je to tu naprosto skvělé. Ať dospělí nebo děti, všichni jsou nadšeni. Expozice je plná nádherně zrenovovaných kočárků, vozítek i hraček a paní Iva Loudilová, původní profesí strojařka, dnes milovnice obnovy starých věcí a autorka této výstavy, je neuvěřitelná kouzelnice. Víte, jak to prý celé začalo? Ona původně šila výbavičky pro miminka a když skončila, zbyla jí postýlka, která se jí zdála moc velká. Tak jí manžel koupil první starý kočárek na vystavení miminkovských věciček. No a dneska tu stojíme uprostřed velké sbírky. Jsou tu i ručně háčkované slunečníky, dobové šatičky a boty. Dokonce malé holčičky i chlapečkové mají zde možnost převléci si panenku a pohoupat kočárek. Pro všechny, kteří tu jsou se mnou právě teď, se tu zastavil čas v té nejkrásnější podobě.
0: Ty jsi nám dopoledne slíbila i nějakou historickou třešničku. Našla jsi v té záplavě koleček něco, co nás překvapí?
2: Našla jsem jich mnoho. Věděli jste například, že první kočárky byly trakaře. Dítě v něm tahli psy nebo domácí zvířata. A vůbec prvnímu kočárku s rukojetí, který vezla už maminka dítěte, se v Čechách říkalo strkadlo. Kolem roku 1850 v Anglii byl dokonce vystaven zákaz jízdy se čtyřkolovými vozidly, tedy i s kočárky po chodnicích. Takže se začaly vyrábět tříkolové kočárky, aby maminky prostě nedostaly pokutu. A další praktická informace. Dříve měly kočárky pod korbou tajnou dřevěnou schránku, kam si dámy schovávaly peníze a cennosti. Věřilo se totiž, že žádný zloděj nebude riskovat šátrání v obsazeném kočárku, aby nenahmatal obsah plenek. Tento kočárek je tu také vystavený.
0: Co ty všechno nevystupuješ? To jsou detaily, panečku. Předpokládám, že výstava nekončí za hodinu, tak kdy tam lidé mohou vyrazit?
2: Rozhodně neváhejte a přijďte do Hořic. Výstava je v budově Komerční banky na náměstí otevřená do soboty. Je to ideální cíl pro rodinný výlet a uvidíte tu v opravdu jak legendární osmiperáky, tak i ratanový kočárek z roku 1904 z Anglie. Vášeň a práce, kterou do výstavy paní Iva Loudilová vložila, je cítit z každého exponátu.
0: Rozhlasový stopař natáčí, filmuje, fotí na web, Instagram, Facebook, všechno je na našich stránkách. hradec.rozhlas.cz a právě na sociálních sítích. Z Hořic se přihlásila reportérka Zuzana Boučková. Děkujeme za zajímavosti. Hezké odpoledne.
2: Naslyšenou, pěkné odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: A teď už pustíme do vysílání vás. Můžete inzerovat, co byste dnes potřebovali.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, prosím vás, pěkně měl bych prosbu. Scháním kačera pod kačenky mandarinky a bylo by to na čísle...
0: Kolik?
2: Moment.
0: Kačera od mandarinky schání pán a jeho telefonní číslo je...
2: 737.
0: Ano.
2: 459. 306.
0: Výborně, to by jinak kačer nebyl. A odkud nám telefonujete?
2: Od Rychnova.
0: Zdravíme vás, Krychnovu, ať kačera seženete. Mějte se hezky, hezké odpoledne. Naschledanou. Pán schání kačera od mandarinky, to byl první inzerát v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové, který je otevřen i pro vás. Hezký den, hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Prodám sekačku na trávu, MF70 značka. Je tam novej čtyřtaktní motor Honda a k tomu obraceč. A bylo by to na čísle... 607-865-851.
0: A možná ještě kam se dovoláme, odkud jste?
3: Brumovsko.
0: Na Brumovsku, sekačka na trávu, děkujeme za ní, mějte se hezky, pěkný den, naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: 607-865-851, telefonní číslo, kontakt na posluchačku z Brumovska. Český rozhlas Hradec Králové vysílá Radio Bazar. Zdravíme i vás a vítáme v našem vysílání. Můžete inzerovat. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, měla bych zájem koupit staré pohledy anebo známky. Na telefon, jestli můžu, 730-938-090. Děkuji.
0: Ať seženete staré pohledy a známky, schání posluchačka, má o ně zájem. 730 938 090 je její telefonní číslo. Co byste potřebovali vy? Dejte vědět v radiobazaru Českého rozhlasu. Zdravíme vás, dobrou
5: dobrý
0: odpoledne.
5: Den, já vás teď zdravím a měl bych na prodej polobotky pracovní, stály původní cena 1300 a za 700 by byly. A je to na číslo telefonu 731 347 275.
0: A ještě velikost těch pracovních, velikost těch pracovních polobotek.
5: Velikost 44.
0: To je důležitá informace, víte, ne každý má velkou nohu. Tak, děkujeme, mějte se hezky,
5: já
0: pěkný den.
5: Já vám děkuji, přeji pěkný den.
0: Pracovní polobotky 44 v České Skalici 731 347 275. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové je tu pro vás. Hezký den, hezké odpoledne.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Prosím vás, já bych prodám motor benzínový, dvoválec, s duchem chlazený. A je to na telefonu 603 508 852. Děkuji.
0: Děkujeme, motor benzínový, dvouválec, 603 508 852, telefonní číslo posluchače. Český rozhlas Hradec Králové vysílá od pondělí do pátku po 15. hodině 35. minutě Radio Bazar a to je prostory pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den. Já bych prodal novej skuter italský Gelera Nexus 250. Na je 22 tisíc, je jako novej a důvod prodeje je stáří a nemoc, jo. Dále bych prodal králíkárnu šestikocovou, kvalitně vyrobenou, je to všechno tady okolo Vysokého Mýta. Mm-hmm. A telefon je 602 884 787.
0: My vám děkujeme a zdravíme k Vysokému Mýtu.
7: Díky,
0: hezký den, králíkárna šestikocová, italský skútr v nabídce 602-884-787 v okolí Vysokého Mýta. Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme Radio Bazar, dobrý den, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, já zdravím Radio Bazar. Chtěl bych prodat půh obou strany.
0: Je vás hůř slyšet, já to budu tlumočit, pluh obou strany na teru nebo na vary.
8: Ano, brány dřevěnové.
0: pruh jednostranný pravý. Telefon?
8: Je málo používané v výborném stavu. A na telefonu 774 363 208.
0: Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. 774 363 208 na tomto telefonním čísle nabídky od posluchače. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar má stále otevřenou, stále ještě máte možnost ozvat se s tím, co potřebujete k nám do vysílání. Zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady posluchač Roman. Tak já bych poptával gramofonové desky, pak ještě ptávám, kdyby měl doma někdo.
0: Je vás taky hůř slyšet, zkuste, Romane, trošičku popojit, ať je dobře slyšet čistý, jasný zvuk. Gramofonové desky.
9: Gramofonové desky,
0: vzduchovku.
9: A staré odznaky a i medaile, kdyby doma někdo.
0: Staré odznaky, medaile také schání pan Roman, má o ně zájem.
9: A bylo by to na telefonním čísle
0: 3 7 0 0 78 04. Bylo vás opravdu hůř slyšet, takže proto jsem to i po vás opakoval. 3 7 0 0 78 04, kontakt na pana Romana. Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. A to byl poslední inzerát v Radiobazaru s datem 13. května. Zítra odpoledne budete mít opět možnost inzerovat po 15. hodině 35. minutě.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: V sobotu bude den otevřených dveří v Českém rozhlase Hradec Králové. Můžete živě vařit se Zdenou Kabourkovou. A co si připravíte, to se také od nás dozvíte. Petr Naď, Madonna, hudební nabídka této hodiny. Petr Naď, právě teď láska je tu s námi. Český rozhlas Hradec Králové, 13. května, 15 hodin 44 minut. Přejeme dobré odpoledne.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Po 16. hodině v Humoriádě Českého rozhlasu s vámi Petr Jančařík. Budete s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje Den v kraji nabídne Český rozhlas Hradec Králové mezi 17. a 18. hodinou. Zeptáme se v něm i na počasí Královéhradeckého meteorologa. A protože je středa, dáme si kvízovku. V naší hudebně soutěžní hodině po 18. dnes můžete vyhrát opravdu luxusní výhru. Luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. Parádní výhra, luxusní sada, hned 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem v kvízovce Českého rozhlasu po 18. hodině. No a pokud se dovoláte se šťastným číslem, automaticky si zajistíte postup do slosování o tuto parádní výhru. Šťastné číslo najdete už teď na webu Českého rozhlasu Hradec Králové v pořadu kvízovka hradec.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Čermné nad Orlicí vzniká nová školka. V Polsku chystají odchyt medvědů. Čeští házenkáři odehrají úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. V Čermné nad Orlicí na Rychnovsku finišuje stavba mateřské školy. Práce mají být hotové v červnu. Objekt bude bezbariérový s kapacitou pro 48 dětí. Za stavbu obec zaplatí víc než 90 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. 5 miliony přispěje i kraj.
2: Samotná budova mateřské školy je hotová. Dělníci aktuálně dokončují prosklenou pergolu, zelenou střechu nebo venkovní herní prvky. Uvnitř pokračují elektrikářské práce, montáž vzduchotechniky a sanitárního vybavení. Hotová jsou parkoviště, venkovní schodiště nebo dřevěná fasáda. Obec zároveň připravuje všechny podklady potřebné pro kolaudaci nové školky. Z Čermné nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči z Březhradu budou mít novou cisternovou stříkačku. Město Hradec Králové získá na vůz 4-milionovou státní dotaci a taky 1,5 milionu korun od kraje. Celkové náklady na nákup nové techniky výjdou téměř na 12 milionů korun, oznámila to dnes radnice. Na jihovýchodě Polska plánují odchyt 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody reagují na smrtelný útok medvěda v Ploné a taky na stále častější zprávy o tom, že se zvířata pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
3: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou utkání. Duel Česko-Francie začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehaňky, teploty do 8 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, během dne se místy objeví přehaňky. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 5. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, pohybuje se tam těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda. Tolik informace z východu českých silnic. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
4: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Ilona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Že, abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak, hold, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré
0: kondici. Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53

0: Myslím, že je dobře. Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
1: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým, určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
0: Pokuste se mě dohnat.
1: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
0: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo, já na ně rád vzpomínám.
1: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit. Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takovej malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Myslím,
2: tady on je ze skotské rodiny, víte, malýho paňáčka, tak já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. Tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je moucha CC.
3: Ne, Zuzá, mouchu, Klaudie Kardinálová.
2: Jo, Klaudie, takhle, ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No tak to je jednoduchý, sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No jistě, no. On ti řekne, kde to je, jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Máš, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyneru se mop a koště.
3: A no. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych jim řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to velmi pochopila.
3: Je, to je. No.
2: tak by teď... před tebou zamouchla po italsku dveře takhle, čímž by se ti zhasla kamerka,
3: jo.
2: Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky tak.

0: zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
1: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý. Já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
0: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
1: Spiritusovou.
0: To nebudu.
1: Svůj k svému, nebudu.
0: Spiritusovou seanci.
1: Spiritusovou
0: seanci pořádat nebudu.
1: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
0: No tak takových je vás víc. No.
1: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko, zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Sánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A se danou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, u telefonu Debi a chtěl bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás Pavle i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
7: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často.
1: Takže Ačko.
7: Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za vás.
7: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
7: Odpohodné. Díky moc.
1: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha. Taky jsem pro Ačko. Děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče?
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkujeme
9: ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najsíš a dodržet.
11: Kamile, já jsem
9: No,
11: Odpuste, prosím.
9: Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinu harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prostě, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, ne, ne, to je všechno v pořádku.
11: Taky, drahéčku, tady máš...
9: Moment, drahéčku, pozor, prosím, lezeš nám do záběru.
11: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Ale mě to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý.
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
11: Ano, prosím ale... tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
11: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
11: No já nevím.
9: Ne.
11: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
11: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád černou kroniku, ale růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlin, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli, jo. Tedy jako jsme. A on říká, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smářit, promiňte, vystřelili, teda, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: paráda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 809. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho nebo štíka taky. Jako, je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus, Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lávuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze a vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kohu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak, přané, náhrný, květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Okavin. Zdravím vás, Pavle, i pana Janča říkám.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Janča říká, pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou. Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce, pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem, jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehezdorský, můžeme na chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na věci.
11: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: To jsme tady, tak...
11: No. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, toto to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Ty mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
11: Králíčková.
9: To je hyena teda. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu, to je jako... No je. Podívejte, pane Zdeněk, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd, krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
12: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
12: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na tady, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna má. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Veďko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Já taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Přestavba hradeckého nádraží pokračuje, zítra začnou další výluky. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Archeologové z východních Čech plánují pátou expedici Monoxylon. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Na pěti tratích v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji zítra začnou výluky. Omezení, které potrvá do 27. května, souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady a Kolín nahradí autobusy. Modernizace železničního uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý někdo odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí při bohoslužbě. Pachatel rozbil skříňku s lebkou. Při odchodu ho zachytila kamera.
3: Že někdo takhle dokáže tohleto vzít lebku.
4: Diví se Věra Průšová, pravidelná návštěvnice baziliky. Kdo mohl vzácnou relikvii ukrást, neví ani představený místního kláštera Pavel Majer. Jisté podezření, ale má.
5: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jméno říkat nebudu.
4: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že se lebku svaté Zdislavy podaří vypátrat.
6: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou.
4: Policie po pachateli oděném v tmavém oblečení se světlou obuví pátrá a žádá o pomoc i veřejnost. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Vědci z archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové připravují už pátou expedici Monoxylon. Má za cíl otestovat člun vydlabaný z jednoho kusu kmene. Skupina archeologů se vypraví s replikou pravěkého člunu do Egejského moře zhruba za měsíc, říká šéf archeoparku Radomír Tichý.
7: Celá expedice je tentokrát zacílená na vyzkoušení plachty. K tomu je vybraná speciální trasa v severní části Egejského moře, kde by měl foukat zadní vítr. Plachta je tentokrát dokonce ručně tkaná z líka, jak je to podle archeologických nálezů nejpravděpodobnější. Sport.
2: Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů.
1: Počasí.
2: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehánky, teploty do 8 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, během dne se místy objeví přehánky. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 5. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Trutnov Náchod. Pozor v obci Horní Radechová, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Začíná 4 minuty po 17. hodině. Karel Sladký přeje dobrý podvečer. Po celé odpoledne si dnes lidé mohou prohlédnout zázemí policie na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Den otevřených dveří pokračuje. Trvá až do 18 hodin. My vám za chvíli přidáme informace přímo z tohoto policejního pracoviště. Město Hradec Králové plánuje opravy zimního stadionu a zároveň zvažuje možnou stavbu nové haly. Inspiraci chce hledat třeba v Jihlavě, kde nový stadion otevřeli loni na podzim. Po celém Česku stále ubývají malá regionální kina. Za poslední čtvrtstoletí se udrželo v provozu jen každé šesté a tento trend je znát i v Královéhradeckém kraji. I o tom v této hodině vysílání. Je tady zpravodajsko-publicistický přehled Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 13. května. Vše důležité.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 13. květnového dne v Královéhradeckém kraji sleduje v Českém rozhlase v Hradci Králové Radek Půlkrábek.
2: V Jičíně právě zasedá zastupitelstvo. Schvalovat má dotace pro sportovní organizace a sociální služby. Tématem veřejného jednání je taky nová vizuální podoba pohádkového festivalu. Letos se uskuteční začátkem září. Hradecký hokejový stadion čeká oprava. Cílem je zvýšit požární bezpečnost a zlepšit komfort pro návštěvníky. Podle zástupců města vyjde investice na 50 milionů korun. K tématu se vrátíme v této hodině. Kriminalisté na Rychnovsku obvinili v těchto dnech muže a ženu z výroby a distribuce pervitinu. Podle policie se věnovali trestné činnosti několik let.
3: Podle kriminalistů muž od roku 2022 nakupoval v zahraničí léčiva s obsahem pseudoefedrinu, která následně používal k výrobě metamfetaminu. Drogu měl vyrábět nejen v místě bydliště, ale i na dalších místech Rychnovska a dál ji distribuovat. Do případu se měla později zapojit také žena, která se podle policie podílela na nákupu, výrobě i distribuci drog. Při domovní prohlídce policisté zajistili chemikálie a další vybavení potřebné k výrobě pervitinu. Oběma obviněným hrozí až 10 let vězení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Město Hradec Králové zřejmě rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Nově se má týkat čtvrti Svobodné dvory. Návrh vyhlášky projednala rada města. Za týden v úterý ji budou schvalovat zastupitelé. V Česku ubývají lokální kina. Za posledních 25 let klesl jejich počet zhruba na 1/6. Týká se to i našeho regionu. Proč malá kina zanikají, vysvětlí reportér David Macháček po 17:30. Fotbalisty Hradce Králové čeká ve skupině o titul důležitý souboj. Na domácím hřišti přivítají od 17 hodin 30 minut, co by pátý tým průběžné tabulky, 6. Liberec. Východočeši mají 4bodový náskok.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji, středa 13. května. Policie dnes v Hradci Králové pořádá den otevřených dveří. Sídlo na Ulrichově náměstí je otevřené až do 18 hodin. Už od 14 hodin je na místě připravených hned několik ukázek policejní práce. Co všechno mohou lidé poznat, teď proberu s policejním mluvčím Martinem Stránským. Vítejte v našem vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer i vám, i posluchačům.
0: Co všechno si dnes mohli lidé v sídle policie na Ulrichově náměstí v Hradci prohlédnout?
1: Tak bylo toho velice mnoho. Cílem akce bylo vlastně přiblížit veřejnosti každodenní práci policistů, umožnit jim náhled do zákulisí policejní služebny a nabídnout i prostor vlastně pro osobní setkání a různé dotazy obyvatel. Mohli si prohlídnout to vlastně i samotnou budovu, kde sídlí obvodní oddělení Hradec Králové 3, kde bylo možnost si osobního rozhovoru s pamětníkem, který se v historické budově narodil. Byly tady statické ukázky, nebo jsou ještě k vidění statické ukázky historie policie, výstava uniform, techniky, dokumentů. Byla tady prezentace jak pořádkové policie s dynamickými ukázkami, tak dopravní policie, cizinecké policie. Je tady vlastně i k náhledu oddělení náboru, oddělení prevence. Byly tady, jak jsem zmiňoval, dynamické ukázky pořádkové, krajské pořádkové jednotky. Byla tady i přednáška vlastně výcviku služebního psa ze služební kinologie. Bylo tady opravdu mnoho věcí k náhledu a k vyzkoušení.
0: A co si lidé vyzkoušeli? O co měli největší zájem?
1: Tak určitě zájem byl o shlédnutí dynamických ukázek krajské pořádkové jednotky, která vlastně ukazovala například zadržení nebezpečného pachatele při újezdu vozidlem, nebo agresory při rvačce, nebo vlastně nezákonné demonstrace, tak také zadržení vlastně jednotlivých agresorů. Mohli si vyzkoušet i střelbu třeba z hajzlové zbraně, což bylo hodně návštěvníky využívané, anebo speciální brýle simulují

0: vedlejší účinky návykových látek a únavy a nemocí mohli prohlídnout i vlastně zbraně odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a vyzkoušet si to, obtěžkat, a vlastně měli k tomu i komentář přímo odborníků, specialistů ze strany policie.
1: Den otevřených dveří dnes trvá do 18 hodin. Do 18 hodin si mohou lidé ještě prohlédnout zázemí policie přímo na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Pokud dnes někdo návštěvu nestihl, bude mít možnost poznat vaši práci někdy jindy?
0: Určitě ano. Tento den otevřených dveří bude i v příštím roce na některém svobodných oddělení v Královéhradeckém kraji a nejbližší době bude 18. června den s policií zde v Hradci Králové v obchodním domě Aupark. A pokud by si chtěl někdo třeba udělat výlet do Prahy, tak v průběhu června bude v muzeu policie v Praze otevřena sekce, která zde bude k vidění po celý rok, kde bude představena královéhradecká policie. Už v rámci historie současnosti budou zde zmíněny ty nejzávažnější nebo nejznámější případy, kterými se vlastně královéhradecká policie za svou dobu vlastně šetřila i vyšetřila nějakým způsobem, se jimi zabývala a zanechali stopu dnešní společnosti nebo až do současnosti v dnešní společnosti. Takže tam bych určitě lidi pozval nebo občany, aby se tam třeba udělali výlet do té Prahy a do toho muzea policie. Nejen na sekci královéhradecké policie se klidně přijeli podívat.
1: Policejní mluvčí Martin Stránský. Martine, díky za informace. Hezký zbytek dne.
0: Není zač, přeji taky hezký zbytek dne. Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
1: A za 4 minuty už probereme počasí, spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem tady v Hradci Králové. Dobrý podvečer.

0: počasí.
1: Tomáš Popelka má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Dobrý podvečer. Vypadá to teď tady v Hradci všelijak. Bude ještě pršet večer?
2: No, momentálně přes nás přichází jako i pás přeháněk, nejsou nějak silné. No a víceméně od Prahy na západ až do Německa je tam celé pole přeháněk, ty budou postupovat během noci na východ. Postupně se ze budou přicházet ze slabého deště a jak to vypadá, před naším územím budou slábnout a pomalinku se rozpadat, takže těch oblačností bude dost a srážkám se nevyhneme, ale úhry nebudou nějak vysoké. Teploty nám během noci klesnou na 8 až 5 stupňů. No a jak to vypadá pouze na hřebenech Krkonoš, tam by se mohly ještě vyskytnout ty srážky smíšené nebo sněhové, že tam nějaký poprašek by ještě přebyl. Kránu potom v těch nejnižších polohách srážky budou slábnout a přechodně ji ustávat. Zítra žádná velká změna, oblačno až zataženo a ráno dopoledne se bude vyskytovat dešťové přehánky hlavně na horách. Odpoledne potom zase takovým tím denním chodem se začnou o západu objevovat přehánky na ostatním území a k večeru a večer potom budou slábnout a ustávat. A jak to vypadá hlavně na horách, by se mohla obejít ojedinělý bouřka. Teploty budou zítra podobně jako dneska 13 až 16 stupňů. A vítr bude foukat od jihozápadu až jihu, večer od jihovýchodu do 7 metrů.
1: Jak to bude vypadat v dalších dnech?
2: Zatím žádná velká změna, ani co se týká teplot. Na pátek by jsme začali deštěm v noci a ráno a ještě během dopoledne by se na většině území objevila dešť, tedy odpoledne bude přicházet do přeháněk. Zase se může objevit hlavně v kopcovitém terénu bouřka. K večeru potom budou srážky všeobecně slábnout a už ustávat. Teploty 8 až 4 stupně po ránu a přes den do 14 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý. V sobotu celkem podobné, zataženo až oblačno a se odpoledne se začnou objevat přehánky nebo déšť, teploty padne opět od 8 do 4, odpoledne do 15 stupňů. No a neděle už vypadá, že už bude přece jenom, co se týká srážek, lepší jako a vydařenější. Víceméně oblačnosti bude hodně, ale srážky by se měly vyskytovat někde z oblasti Orlických hor dál na východ od našeho území a teploty zase padne 8 až 4 a přes den do 16 stupňů.
1: Tak když to shrneme, nejchladnější den z tohoto týdne?
2: To bylo dneska.
1: Dneska, tak je to snad za námi. Tomáš Popelka nabídl aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a také výhled počasí pro příští dny. Děkujeme za to. Hezký zbytek dne.
2: Díky, napodobně.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji, o čem ještě budeme mluvit. Třeba o úbytku malých kin v Královéhradeckém kraji. Jak to vypadá, jak je současný trend, nabídneme k tomu detaily. No ale teď o tom, že Hradec Králové musí ještě letos investovat několik desítek milionů do oprav zimního stadionu. Některé ty opravy jsou nutné k tomu, aby se v současné ČPP aréně mohly dát hrát extraligová utkání v ledním hokeji. Další rekonstrukce má pak zlepšit komfort pro samotné návštěvníky. Tím ale postupně opravy stadionu končit nemají. I když město zvažuje možnou výstavbu zcela nové haly, tak to do doby, než by mohla stát, bude nutné současný zimní stadion dál vylepšovat. Detaily k tomu od reportéra Tomáš Lerince.
1: Čekáme na finální verzi studie proveditelnosti, která se týká celého areálu zimního stadionu v obou hal, a tam víme, že ty investice nutné k opravě a k nějakým jako zásahům, tak by se pohybovaly možná až kolem 2 miliard, a to je potom skutečně na zváženou, zda nejít tou cestou nového zimního stadionu.
2: Říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová z HDK a v těch pár slovech říká v podstatě všechno zásadní. Jasno je zatím jenom o tom, že do domovského stánku hradeckých hokejistů bude potřeba investovat. Čekat na rozhodnutí zastupitelstva a pak případně na projekt nejde. Opravovat se musí už teď. A magistrát také už letos posílá do oprav desítky milionů. Říká s poděkováním za vstřícný přístup města ředitel arény Petr Picka.
3: Je již hotové výběrové řízení na zhotovitele posílení statiky střechy velké haly a opravy střechy malé haly. Probíhá poměrně dost investičních akcí. Rekonstrukce posledních toalet pro veřejnost ve velké hale. Probíhá rekonstrukce šaten 1 až 4 pro veřejnost, potažmo hostující týmy, sociální zázemí šatny juniorů.
2: Klub si uvědomuje, že i když je třeba výhled z tribuny z většiny míst parádní, spoustu věcí bude potřeba brzy změnit.
3: Určitě si myslím, že v budoucnu nás to může ty stavy dohnat a může to být i riziko pro provozování haly. Může to být třeba ta statika anebo stav těch střech. V tuto chvíli řešíme požární bezpečnost v hale. Mělo by se nám to podařit do příští sezóny dotáhnout do stavu, že budeme schopni provozu.
2: Tohle jsou věci, které bude město muset udělat bez ohledu na to, jestli se jednou rozhodne pro stavbu nové haly nebo ne. A k tomu řada dalších. Odhady mluví o stovkách milionů nutných investic v každém případě. Nová aréna je ale ve hře. Delegace z radnice se 11. června chystá na prohlídku Jihlavské arény a město už také přemýšlí, kde případně stavět.
1: Snažíme se vytipovat zajímavá místa, máme jednání i Univerzitou Hradec Králové, ohledně lokality na Soutoku, ale těch variant je víc.
2: Uzavírá primátorka Pavlína Springerová z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Den v kraji.
0: Události 13. květnového dne. Úbytku malých kin v Královéhradeckém kraji se budeme věnovat už za 4 minuty. Dobrý podvečer.

0: Česku postupně ubývají malá místní kina s pravidelným provozem. Jejich počet za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Zatímco ještě v 90. letech fungovalo ve městech a obcích na území dnešního Královéhradeckého kraje přes 100 místních kin, v současné době jich je v provozu pouze 20. K těm se alespoň v teplejších dnech přidávají sezónní letní kina. Podrobnější přehled má připraven reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček. Davide, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a já potvrdím, že ten úbytek za poslední čtvrtstoletí je opravdu velký. V roce 1990 bylo v celém Česku těch stálých kin 1560. Ale za loňský rok, tedy rok 2025, jich Unie filmových distributorů eviduje už jenom 269. A ten pokles je způsobený hlavně tím, že pro kina bylo v těch letech, v tom intervalu, který jsem zmiňoval, nutné, aby postupně prošla modernizací a přeměnila své vybavení na digitální technologie, což se ne všude podařilo. Ono z druhé strany to pomohlo rozvoji multiplexu, ty digitální technologie, takže přibylo těch velkých kin s více sály, teď už jich máme v Česku přes 30, a objevil se, nebo znovu se objevil fenomén letních kin, která teď jsou opravdu trendy, jak se říká, protože jenom za posledních 10 let počet těch letních kin vzrostl o 400. A teď, když to všechno shrnu na naše regionální krajské měřítko, tak v Královéhradeckém kraji se v loňském roce dokonce počet těch stálých malých kamenných kin v provozu a těch letních vyrovnal. Obojích fungovalo v našem regionu přesně 20.
0: Davide, co se děje s těmi zaniklými kiny?
1: No tak, tady platí takové torčení, že tedy co kino, to zajímavá historie a není to nadsázka. První příklad, ten mě napadá ve Vrchlabí, ten je pozitivní, protože tam se nyní dokončuje přestavba tamního kina na víceúčelový kulturní sál, aby se tam mohlo nejenom dále promítat, ale také, aby se tam dalo hrát divadlo nebo aby se mohly pořádat koncerty. Takže kultura v té budově zůstane, ale to samotné promítání by už ten provoz neutáhlo.
0: Daří se ale takto využívat bývalá kina všude?
1: No, tak teď přidám tu smutnou zprávu. Nedaří. A když zůstaneme v Krkonoších nebo v Podkrkonoší, tak ono to ani není moc symbolické, když řeknu, pojďme se podívat jenom přes několik kopců z Vrchlabí do nedalekého Hostinného. Tam mají krásné kino už od roku 1929, postavené v modernistickém stylu. Je to skutečně zajímavá a vydařená architektura tady v Podkrkonoší, jenže poslední film se tam promítal v roce 2013 a od té doby se v Hostinném stále řeší, jak tu stavbu zachránit a znovu využívat. A tímto ale bohužel zatím končí ty úvahy. Jsou připravené různé nápady, plány, jenže chybí peníze a tak se s tou opravdu unikátní budovou od tehdejšího vídeňského architekta Maxe Šimáčka neděje nic.
0: Když už se nedaří udržet stálý provoz kin v Královéhradeckém kraji, promítá se někde alespoň občas?
1: Tak to je specialita kina v Teplicích nad Metují. Tam klasické kino zůstalo, ale už to není to kino, jak my si ho představujeme, že by po městě byly vylepené plakáty s programem na týden nebo na měsíc, protože ono už nefunguje více jak 20 let. Ale promítají se tam filmy vždycky jednou do roka na Mezinárodním horolezeckém festivalu a to je potom slušná porce, tam stihnou promítnout při prodlouženém víkendu hned několik desítek filmů. A ty vítězné se pak promítají ještě i po skončení festivalu, ale jinak už žádné další filmy se tam nepromítají, jenom někdy nárazově se ten sál využije k divadelnímu představení, anebo se tam také někdy sejde zastupitelstvo.
0: 13. května jsme mluvili o úbytku malých regionálních kin. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s reportérem Davidem Macháčkem. Díky za informace a příjemný zbytek dne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: létající reportérka Zuzana Boučková se dnes vypravila do Hořic na Jičínsko. Zařadila se mezi návštěvníky retro výstavy kočárků, panenek a hraček, kterou pro veřejnost připravila renovátorka Iva Loudilová. Najdete tam retro kousky od roku 1920 až po 60. léta minulého století. Víc o této speciální akci teď přímo od našeho rozhlasového reportéra Stopaře.
1: Expozice je plná nádherně zrenovovaných kočárků, vozítek i hraček a paní Iva Loudilová, původní profesí strojařka, dnes milovnice obnovy starých věcí a autorka této výstavy, je neuvěřitelná kouzelnice. Víte, jak to prý celé začalo? Ona původně šila výbavičky pro miminka a když skončila, zbyla jí postýlka, která se jí zdála moc velká. Tak jí manžel koupil první starý kočárek na vystavení miminkovských věciček. No a dneska tu stojíme uprostřed velké sbírky. Jsou tu i ručně háčkované slunečníky, dobové šatičky a boty. Dokonce malé holčičky i chlapečkové mají zde možnost převléci si panenku a pohoupat kočárek. Věděli jste například, že první kočárky byly trakaře. Dítě v něm tahli psy nebo domácí zvířata. A vůbec prvnímu kočárku s rukojetí, který vezla už maminka dítěte, se v Čechách říkalo strkadlo. Kolem roku 1850 v Anglii byl dokonce vystaven zákaz jízdy se čtyřkolovými vozidly, tedy i z kočárky po chodnicích. Takže se začaly vyrábět tříkolové kočárky, aby maminky prostě nedostaly pokutu. A další praktická informace. Dříve měly kočárky pod korbou tajnou dřevěnou schránku, kam si dámy schovávali peníze a cennosti. Věřilo se totiž, že žádný zloděj nebude riskovat šátrání v obsazeném kočárku, aby nenahmatal obsah plenek. Tento kočárek je tu také vystavený.
0: No a pokud ho chcete vidět, pak musíte jako Zuzana Boučková vyrazit do Hořic, do budovy Komerční banky, kde bude výstava otevřená do této soboty. Ještě tedy máte čas. A pokud to nestihnete, tak se podívejte na náš web hradec.rozhlas.cz, na naše internetové stránky, alespoň tam to můžete být s námi. Naše reportérka natáčela také. Videa jsou i na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové na Facebooku, Instagramu. Podívejte se.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra, o čem budeme vysílat? Kvůli opravám nádraží v Hradci Králové začnou výluky na 5 železničních tratích. Kde konkrétně uslyšíte? Tento týden po celé republice je věnovaný propagaci významu rané péče. Lidem má přiblížit význam a důležitost této služby, která je určená pro děti od narození do 7 let. Ve Vrchlabí připravila osvětový program tamní diakonie. Zítra se tam vypravíme. A také do Jičína. Ten se vrátí do času vévody Albrechta z Valdštejna. Tradiční valdštejnské slavnosti nabídnou od zítřka do neděle rytířské turnaje, historické průvody, divadelní představení i velkolepou ohňovou show. Návštěvníci se mohou těšit také na novou karetní hru, dětské aktivity nebo oblíbené letohrádky v Lodži. Český rozhlas Hradec Králové bude u toho. Informační centrum ve Vrchlabí se vrací do běžného provozu. My vám zítra řekneme, kde ho nově můžete najít. A zaměříme se i na Bartoňovu útulnu v pekle u Nového Města nad Metují, kam se vrátila legendární cedule Aloise Jiráska, která byla před lety ukradena. Podrobnosti přineseme v našem zítřejším odpoledním vysílání. A protože zítra bude čtvrtek, nebude chybět, o čem se mluví v 17 hodin 30 minut. O čem to bude v této hodině? Větrné elektrárny znovu rozmíchaly vášně na Trutnovsku. Stát představil mapu tzv. Akceleračních zón a některé obce se bojí, že se o jejich krajině rozhoduje o nás bez nás. Proč mají být pravidla pro výstavbu zrychlená? Mají lidé vůbec nějakou možnost se bránit a postaví se Královéhradecký kraj za dotčené obce? O větrnicích, odporu obcí, srovnání s Rakouskem, kde jsou často vnímány jinak, i o tom, kde je hranice mezi moderní energetikou a zásahem do krajiny, budeme mluvit zítra v 17 hodin 30 minut s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem. O čem se mluví zítra v 17 hodin 30 minut?
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký a už po 18. hodině tady bude kvízovka. Zahrajete si o luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. Po 18.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obec Čermná nad Orlicí bude mít moderní školku. Na českých polích ubylo hrabošů. Fotbalisté Hradce Králové hrají doma s Libercem. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezký podvečer. Čermné nad Orlicí finišuje stavba mateřské školy. Práce mají být hotové v červnu. Objekt bude bezbariérový s kapacitou pro 48 dětí. Za stavbu obec zaplatí víc než 90 milionů korun. Většinu pokryje dotace. 5 miliony přispěl i kraj.
2: Samotná budova mateřské školy je hotová. Dělníci aktuálně dokončují prosklenou pergolu, zelenou střechu nebo venkovní herní prvky. Uvnitř pokračují elektrikářské práce, montáž vzduchotechniky a sanitárního vybavení. Hotová jsou parkoviště, venkovní schodiště nebo dřevěná fasáda. Obec zároveň připravuje všechny podklady potřebné pro kolaudaci nové školky. Z Čermné nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Hrad Kost v Českém ráji je znovu otevřený pro turisty. O víkendech jsou k dispozici všechny prohlídkové okruhy. Opravy Lobkovického paláce budou ale pokračovat, vysvětluje kastelán Jan Macháček.
3: Měli by skončit koncem tohoto roku. Máme možnost přesáhnout až do začátku příštího roku, ale nechceme z důvodu klimatických podmínek a celkové náklady by se měly pohybovat do 50 milionů.
0: Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice v Praze 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě, informoval dnes o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V noci podle něj zadržela policie dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali detektivové s vojenskou policií. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů, oproti předchozímu měsíci zhruba o třetinu. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o běžný vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se počet hrabošů může zvýšit.
4: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové hrají ve skupině o titul důležitý souboj. Na domácím stadionu hostí Slovan Liberec. Teď v prvním poločase Hradec Králové vede 1-0. Čeští házenkáři nastoupí v Brně proti Francii v play-off kvalifikaci na mistrovství světa. Duel začne v hale Rondo ve 20 hodin.
4: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehánky, teploty do 8 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, během dne se místy objeví přehánky. Teploty na východě Čech mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 5. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda stále komplikuje provoz na hlavní trase Trutnov Náchod. Pozor v obci Horní Radechová, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně. Tolik informace z východočeských silnic. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A je tady.
1: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
5: A protože už tuto sobotu bude den otevřených dveří regionálních stanic Českého rozhlasu, dnešní kvízovka bude o rozhlase, rozhlasové kvízy, ale třeba lovec Jakub Kvášovský, který rád chodí k nám do Českého rozhlasu do kvízovky, nebude chybět. Určitě nechybíte vy. Zdravíme po týdnu, přejeme hezký podvečer s kvízovkou. A dnešní výhra, luxusní sada 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým parkénkem. Parádní cena kvízovky Českého rozhlasu. Určitě si s námi rádi zahrajete. Karel Sladký vás od mikrofonu Českého rozhlasu a kvízovky zdraví. Hezké chvíle s námi také přes internet. Kvízovka je na internetových stránkách Českého rozhlasu, kde už si můžete najít šťastné číslo pro dnešní hru. A když se podíváte, najdete, dovoláte, automaticky postoupíte do slosování o luxusní sadu, která je dnes ve hře. Ať se kvízovka dobře hraje a hodně štěstí. Hezké chvíle s námi.

0: Už tuto sobotu od 9 do 16 hodin den otevřených dveří Českého rozhlasu. Určitě se mnozí těšíte. A tak rozhlasová bude dnešní kvízovka. Bude právě o rozhlase. Nějaké ty kvízy, co se rozhlasu týká i zvukové, nabídneme v kvízovce Českého rozhlasu. No a když budete úspěšní, můžete získat luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. Parádní výhra dnešní kvízovky. Přejeme hodně štěstí.
1: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
0: A jak hrát kvízovku? Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. hodinou někomu z vás luxusní sadu velmi rádi věnujeme. Pod každým číslem je i písnička. Jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu kvízovka. A už je tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte a řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Šťastné číslo najděte si na webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka úplně nahoře. Pod čísly je dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Dnes to budou rozhlasové otázky, rozhlasové kvízy, protože právě tuto sobotu, den otevřených dveří Českého rozhlasu, mnozí se těšíte na 16. květen od 9 do 16 hodin. Se můžete podívat tam, kam se běžně člověk nedostane, nepodívá. Ostatně i do rozhlasových studií. Zdravíme ze studia kvízovky Českého rozhlasu a držíme pěsti, ať se vám dnes daří. A mohli bychom si představit 5 z 25 písniček.
2: Kvízovka! Kvízovka!
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Pod dvojkou, pod číslem 2 Můj svět, Činasky. Na vaše přání v kvízovce pod číslem 4 Marie Rotrová, píseň To nic. Kartny pod pětkou, pod číslem 5, že by to bylo zrovna šťastné číslo pro dnešní hru? 5.
3: Já ti zpívám.
0: Pavel Bobek pod 16, já ti zpívám.
3: A jen doufám, že si o mě necháš zdát.
0: A to je číslo 21, 21. I takto si můžeme v této hodině kvízovky Českého rozhlasu hrát. Pavel Dobeš, Lenka Filipová, Petr Spálený, Marek Ztracený, Abba, Miraja, další, ty také najdete v nabídce kvízovky. Na internetových stránkách Českého rozhlasu je seznam všech písniček, všech interpretů, můžete nahlédnout. Luxusní sada 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem čeká na někoho z vás. Držíme pěsti.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Pouštíme se do toho do kvízovky s datem 13. května, 18 hodin 11 minut, Český rozhlas. Zdravíme kvízovkáře do Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého kraje, do Prahy na Moravu. Všude tam, kde s kvízovkou jste. Ať se podaří dovolat. Hodně štěstí a hezký podvečer.

0: Český rozhlas hudebně soutěžní hodina jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou.
1: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A nemusíte jen poslouchat, můžete se zapojit, zatelefonovat, zkusit štěstí 726 46 46 46, telefonní číslo do Kvízovky. Zdravím paní Jitku, paní Jitko, hezký podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: Pěkný podvečer vám všem.
0: Pěkný podvečer, váš vztah k Českému rozhlasu.
2: No, je to můj věrný kamarád.
0: Kamarád.
2: Moc ho ráda poslouchám, už od samého rána.
0: Tak to nás moc těší.
2: Nečasujte teda po ránu to.
0: Ano, vstáváte s Českým rozhlasem, to je dobře. Tak pomalu budeme usínat s Českým rozhlasem, ale ještě je čas, ještě 18 hodin 16 minut, je tady Kvízovka, pak to bude i noční linka od 23 hodin. Paní Jitko, pro jaké číslo v Kvízovce jste se rozhodla?
2: Mně se líbí 12.
0: A cože se vám líbí 12?
2: No, protože to je jako 12 měsíců v roce. A myslím si, že je tam i ta skupina ABBA.
0: Že byste se podívala na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka.
2: No, jste mě úplně prokouknul.
1: Šťastné číslo.
0: No, když říkáte ABBA, tak jak jinak byste věděla, je to tak. 12 šťastné číslo pro dnešní hru. Je tam i ta ABBA Hasta Maňana, nádherná písnička. A snad vám ta 12 přinese štěstí, paní Jitko, v tom závěrečném slosování před 19.
2: To bych byla moc ráda.
0: Luxusní sada 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. Jaká jste kuchařka? Jste často v kuchyni?
2: No, často, samozřejmě.
0: To já nevím, proto se ptám. A co je takovou vaší specialitou?
2: No, já už jsem v důchodě, já jsem hodně taková soběstačná, my nechodíme na obědy nikde, takže vařím, to víte, že si rádi něco dobrýho ukuchtíme.
0: Pochutnáte si rádi.
2: To je dobrý pomocník.
0: Ano, a co je vaší specialitou, paní Jitko?
2: No, záleží, jaké jsou suroviny, no. Manžel je od masa, tak něco od masa.
0: Ano.
2: To cokoliv, no.
0: Dobře, tak držím pěsti. Před 19. hodinou jste v závěrečném slosování číslo 12 vybrala šťastné číslo paní Jitka, která telefonuje z Čánky. Tak vás tam pěkně zdravím, paní Jitko, hezký podvečer. Opatrujte se a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Vy taky. Naschanou.
0: Paní Jitka s číslem 12 je tam v

0: osování luxusních sadů tří keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Vybíráte čísla od jedničky do 25, tak jaké další si vyberete? Uslyšíme za chvíli. Teď uslyšíme Abu. Český rozhlas, kvízovka. Hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Šťastné číslo už vám vybrala paní Jitka. 12. šťastné číslo pro dnešní hru. Kdo se podíval na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, dobře to ví. Tak 12. už je rezervovaná, má i paní Jitka. Do středních Čech, zdravím pana Ondřeje. Pane Ondřeji, hezký podvečer.
2: Já vás zdravím, pan Sladký.
1: Také. Jak se máte?
2: Tak vzhledem k tomu, že dneska počasí nebylo nic moc, tak nálada trošku taková...
1: Počkejte, ale... vy se máte podle počasí?
2: No to ne, ale tak jako, já to řeknu takhle, počasí dneska nebylo nic moc, tak to není zase tak úžasný, ale teď je vykušit výzovka, tak jsem báječně, ale tak. Mě, že jsem se dovolal.
1: To jsme rádi také, moc vás zdravíme. Jaké číslo jste si vybral vy od jedničky do 25?
2: Já to řeknu takové jednoduše, 21, protože chtěl jsem původně zvládku, ta bohužel byla vybrána už.
1: Tak 21, pod 21 rozhlasoví hlasatelé. Dávejte dobrý pozor, pane Ondřeji, bude to o postřehu, o poslechu. Ostatní posluchači mimo soutěž, vy soutěžně poslouchejte. Rozhlasoví hlasatelé. A teď si představte, že to jsou manžele.
3: Představte si, dva hlasatelé manžele ulehají doma ke spánku.
4: A na závěr ještě předpověď počasí na zítřek.
5: Ráno bude polojasno, postupně přes den protrhávání oblačnosti. Ranní teploty 12 až 15 stupňů, odpolední vystoupí až na 52, opravuje 22 stupňů Celsia.
4: Konec zpráv.
5: Dobrou noc.
4: Dobrou noc.
6: Ještě než ti popřeji dobrou noc, ráda bych tě upozornila na přehled zítřejších programů. Ranní rozcvička tě vzbudí v 6.30. A pak si zkontrolujeme tlak plynu.
3: Po ranních zprávách v 7 hodin 5 minut tě probudím polibkem, popřeji ti dobré jitro a připravím ti blok hudby a mluveného slova.
1: Tak rozhlasový hlasatele, poznal jste, kdo je interpretoval, koho jsme slyšeli, pane Ondřeji?
2: Nějaký možnosti máme, pane Sladký?
1: Jaroslavu Hanušovou a Jiřího Lábuse, ale vás se zeptáme na něco jiného, jak pozorně jste poslouchal, jaké pořady zmiňovali, jaké rozhlasové prvky, alespoň dva jmenujte, bylo jich tam víc?
2: Tak vím, že tam byla určitě rozhlasová rozcvička.
1: Ranní rozcvička, výborně, ano.
2: No, ranní rozcvička a pak tam byla, myslím, předpověď počasí?
1: Určitě. Tlak plynu svého času se také hlásil v rozhlase. Předpověď počasí jsme slyšeli, tam se nám zasekl hlasatel, kterého představoval Jiří Lábus. Dobré jitro, blok hudby a mluveného slova. Splnil jste podmínku, tak my to teď potvrdíme v kvízovce tím naším příjemným signálem, Ondřej, který vám velmi rádi posíláme. Je to tak? A jste tam?
2: Ulevilo.
1: A jste tam také v tom závěrečném slosování o luxusní sadu tří keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. To je krásná výhra dnešní kvízovky s datem 13. května. Tak já doufám, že se vám teď rozsvítili ten podvečer, zpříjemnili chvíle.
2: Jednak... Rozsvítili.
1: Tak a vy jste se dovolal.
2: Zpříjemnili.
1: Podařilo se. Krásně. Teď držíme pěstí v tom závěrečném slosování. Mějte se hezky.
2: Díky,
1: hezký večer.
2: Krásný večer.
1: Krásný večer, naslyšenou. A kvízovka pokračuje.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Kvízovka. Kvízovka.
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
2: Paní Jitka s 12, pan Ondřej s 21 jsou ve slosování luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. A jestli se k ním přidá i paní Pavlína, to uslyšíme už za malou chvíli. Paní Pavlíno, vítejte v Kvízovce. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer. Šťastné číslo už nám nepovíte.
3: No to nepovím, protože to už bylo, ale já jsem si vybrala číslo 1, protože tam je hezká písnička, máme si co říct od Jitky Zelenkové.
2: Máme si co říct, paní Pavlíno, 1, Jitka Zelenková, je to tak?
1: Sázka na Jakuba.
2: No a něco si řeknete i s Jakubem Kvášovským teď. Pod 1 je Jakub, který velmi rád dochází i do Českého rozhlasu, do Kvízovky, připravuje pro vás otázky, úkoly. Jste ráda, že jste narazil na Jakuba, na lovce?
3: Ani moc ne, protože většinou na něm pohořím.
2: Neříkejte. Tak kdo ví, co to bude dnes pod tou 1 a jestli tou 1 budete, jestli ho trufnete, no je to 50-50.
3: Víte? Určitě, je to hra.
2: Je to hra, to je dobře, že to tak berete. Když to nevíde, tak Jitka Zelenková vám zaspívá, to je určitě.
3: Bude písnička pěkná.
2: Tak, jste připravená, aby vám Jakub Kvášovský položil otázku?
3: Ano.
2: Jakub Kvášovský, otázka pro paní Pavlínu.
4: Nejvyšší horou jižní polokoule je africké Kilimandžáro.
2: Paní Pavlíno, ano nebo ne?
3: Tak ano.
4: Není tomu tak. Je to Aconcagua v Jižní Americe, která jen těsně nedosahuje výšky 7000 metrů.
2: Tak jsme si připomněli zeměpis.
3: Určitě.
2: Jak jste říkala, je to hra. Tak třeba za týden v Kvízovce zase ve středu po 18.
3: Ano,
2: hodině.
3: Mějte se hezky.
2: Mějte se také hezky, hezký večer. Naslyšenou. Jitka Zelenková bude zpívat a vy budete vytáčet číslo Kvízovky.
1: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
2: Kvízovka jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou, Český rozhlas, hudebně soutěžní hodina. Máme si co říct.

0: Jitka Zelenková, která má také velmi vřelý vztah k Českému rozhlasu.
1: Jako malá holka jsme měli doma u babičky a u dědy v Rakovníku takzvaný rozhlas po drátě. Takže od dětství mám rozhlas jako ten základní, krásný prostředek k tomu, abych se dostala do hudby, do pohádek, do různých příběhů. A vlastně rozhlas se mnou jde od útlého dětství.
2: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Kvízovka je tady a zdravím pana Petra, který teď zkusí štěstí. Pane Petře, hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer, tady Petr.
0: Jaké číslo jste si vybral v kvízovce vy?
3: 11.
0: Má to nějaký důvod, Petře?
3: Ne, já to prostě střílím jenom tak od boku na
0: zdařbůh. Já vidím, co je tam za písničku, bude to Marek Ztracený, stále věřím pod 11, ale pod 11 máte rozhlasovou znělku. Může být současná, může být i minulá, to necháme na vás. Rozhlasová znělka. Jste připraven?
3: Ano.
0: Pouštíme rozhlasovou znělku.

0: Petře, jaký pořad tato znělka ohlašovala nebo ohlašuje?
1: Já mám takový tušení, ale pro jistotu bych se zeptal, jestli nemáte možnosti.
0: Možnosti by byly. A jaké je to vaše tušení pro zajímavost?
1: No, to zatím si nechám pro sebe. Nechám si říct ty možnosti a pak uvidíme.
0: Jo, takže bych si možnosti taky nechal pro sebe.
1: No, tak, to ne.
0: Tak já něco vymyslím. Tak třeba noční proud, meteor, tobogán, noční linka, domino. Tak, co by to mohlo být?
1: Noční proud.
0: A zeptám se vás, jestli, a to je pod otázka, jestli ten pořad ještě existuje, jestli ho Český rozhlas v současné době vysílá.
1: To já nevím, já Radiožurnál teďka neposlouchám, takže nevím.
0: Nebavme se o Radiožurnálu, ale o Českém rozhlasu jako takovém. Takže, splnil jste první část, ano, je to noční proud, ale druhá část, abyste si mohl zajistit postup do slosování o luxusní sadu, existuje pořad noční proud ve vysílání Českého rozhlasu i v současné době?
1: Já si myslím, že ne.
0: Myslíte, že ne? Existuje, vysílá se a vysílá se na dvojce Českého rozhlasu v noci, kde ho také posluchači rádi poslouchají. Jste mi bardy, disc jockey, moderátory, je tam na dvojce Českého rozhlasu noční proud.
1: Tak já jsem totiž ho poslouchal totiž svýho času na Radiožurnálu.
0: To je pravda, na jedničce. Ano, ano.
1: Ano. Pepa Šrámek.
0: Byl na jedničce a teď je na dvojce, takže na Českém rozhlase dvojka noční proud stále je, přetrval, i když samozřejmě už zase v tom jiném pojetím o modernějším kabátku, je tam na dvojce. Pane Petře, tak dnes to sice nevyšlo, ale třeba za týden
1: nevyšlo,
0: u nás v kvízovce. Nevěžte hlavu, je to hra. Posíláme Marka Ztraceného, držíme pěstí příště. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Petra, zkusíte štěstí v Kvízovce, zahraje si s námi také. Paní Petro, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Sladký.
1: Vám také. Jak jste, kvízovkářko, připravena?
2: Ano.
1: Tak, poprosím o číslo.
2: 8.
1: Osmička. Tam budete mít potom slzu na srdci, písničku nádhernou. A pod osmičkou je hudební rozhlasový kvíz. Znáte nějakou písničku o rádiu? O rádiu nějakou písničku, Petro?
2: Jak se zpívá Rádio a já.
3: Rádio a já, jak rád si vzpomínám.
1: No je to tak? A víte, kdo jí zpívá tu písničku?
2: Já nějak nevím.
1: A to je právě otázka pro vás. Kdo zpívá písničku Rádio a já? Byli dva Stanislavové, mladší a starší.
3: Stejně jako dřív.
2: Nevím.
1: Není tam někdo, kdo by vám mohl napovědět?
2: No jo, víš.
1: Neví, já to slyším. Tak ani neskusíte, Petro?
2: Neskusím.
1: Stanislav Procházka mladší, Rádio a já. Tolik oblíbená písnička u posluchačů Českého rozhlasu. Tak dnes to sice nevyšlo, ale tak příště není všem středám konec a my vám posíláme píseň Na srdci, slza. Tak tady pro vás, Petro, speciálně za odvahu v Kvízovce. To se cení. Mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Ta dnešní o rozhlase, protože už v sobotu den otevřených dveří regionálních stanic Českého rozhlasu od 9 do 16 hodin nahlédnete do studií, vyzkoušíte si práci moderátora, poznáte zákulisí a další zajímavosti a překvapení. Jestli pak se v sobotu chystá i paní Květa. Hezký podvečer, paní Květo.
2: Hezký podvečer, chystáme se k vám s manželem.
1: A tak výborně, tak to se těšíme také, že přijedete. Je výhoda, ať bude jakékoliv počasí, tak v rozhlasové budově je vždycky dobře, příjemně, v dobré společnosti, takže vám určitě bude hezky. Manžela tam už slyším také, je tam s vámi teď.
2: Ano,
1: to je dobře. Do této chvíle věděli byste odpovědi na všechny otázky rozhlasové kvízy, které zazněly?
2: Jo, předtím tu otázku jsem teda věděla u Procházkovi.
1: Ano, a ty další, ty, co jsme tam
2: taky
1: měli?
2: Jednu.
1: Dobře, no tak ještě tady bude nějaký kvíz pro vás před 19. hodinou také, tak dá se říct, kolik let vy posloucháte rozhlas? Asi to budou desítky let, předpokládám.
2: Ano.
1: Pamatujete ještě československý rozhlas?
2: Pamatuju. A manžel taky.
1: Manžel také, dobře. Tak jaké číslo jste si vybral od jedničky do 25?
2: 16.
1: 16. Tak tady máme něco z rozhlasového archivu. Takže vám také něco pustím, paní Květo, a manželovi se smějete, copak?
2: No, to bude asi záhada, jestli to uhádneme.
1: Proč by ne? Říkala jste, že předtím jste se docela chytali v těch rozhlasových chvízech
2: a
1: když pamatujete, nebo jste poslouchali, tak i ten československý rozhlas.
2: Ano.
1: My se teď vrátíme do nějakých 80. let 20. století, kdy byl tento pořad velmi oblíbený.

0: Tak. To je on.
1: No. Máte nějaké možnosti?
0: Zeslabte prosím rádio. To je velká prosba. Když se volá do rádia, tak se vypíná rádio. Možnosti tady nebudou žádné, ale vy určitě jako matadoři a pamětníci. Připomnělo vám to něco?
1: Já nevím. Magion?
0: O rozhlase mluvíme. Magion byl přeci v televizi. Jo. Televizní Magion.
1: No. Tak to nevím. Nevím.
0: Tak třeba... Co by to tak mohlo být? Kolotoč, meteor, domino. Já teď přemýšlím, vy jste mě hezky poprosila o možnosti, předtím jsem dal taky možnosti, tak co?
1: Dáme to domino?
0: To se mě ptáte nebo odpovídáte?
1: Dáme domino.
0: Domino. A pamatujete rozhlasové domino?
1: No trochu.
0: A je to domino. Jeho znělka se ozvala v Českém rozhlase 4. ledna 1982 ve 14 hodin. Na Českém rozhlase 2 Praha. A vysíláno bylo do konce srpna 2012. V té době vzniklo Rádio Junior. Domino, které jsme vysílali třeba i z Hradce Králové. Je to skutečně pořad, který byl oblíbený velmi mezi dětmi a nejenom mezi dětmi. Domino jezdilo třeba na pionýrské tábory, nabízelo reportáže ve vysílání. Tak to bylo domino, které uváděla vždy právě tato znělka. No tak to vyšlo, paní Květo. Kámen spadl ze srdce?
1: No, to jo. Říkám, kolotoč to není, to jako vím, to vím tu znělku, ale tady mezi tím jsem se rozmýšlela. No. Takže domino.
0: Domino, tak vyšlo to. No a písnička pod číslem Pavel Bobek, tak toho vám ještě posíláme a za malou chvíli už to bude fanfára a vy všichni, kteří jste postoupili do slosování, se dozvíte, jestli právě vy nevyhrajete luxusní sadu keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým brkénkem.
1: Tak
0: držíme pěstí, ať vám dobrá nálada vydrží. Pozdravujte manžela.
1: Vám taky a těšíme se v sobotu na vás.
0: V sobotu. Mějte se hezky. Ano. Pěkný večer. Naslyšenou. Děkujeme.

se dozvíme, kdo získá luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. To byla motivace zatelefonovat do kvízovky. Výherce ale může být jenom jeden. Krásná parádní cena. Získávají číslo 16. A kdo měl 16? Paní Květa se může radovat. Paní Květo, gratulujeme, 16. Luxusní sada 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým parkénkem. Už tuto sobotu den otevřených dveří regionálních stanic Českého rozhlasu od 9 do 16 hodin. A za týden ve středu po 18. hodině vaše oblíbená kvízovka. Nezapomeňte se podívat na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka. Nejpozději před začátkem vysílání tam najdete šťastné číslo pro tu další hru. Karel Sladký se na vás v kvízovce těší. Hezký dobrý večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dvě osoby na Rychnovsku čelí obvinění kvůli distribuci pervitinu. V Polsku chystají odchyt medvědů. Fotbalisté Hradce Králové hrají doma s Libercem. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkřápek, hezký podvečer. Kriminalisté na Rychnovsku obvinili v těchto dnech muže a ženu z výroby a distribuce pervitinu. Podle policie se věnovali trestné činnosti několik let.
2: Podle kriminalistů muž od roku 2022 nakupoval v zahraničí léčiva s obsahem pseudoefedrinu, která následně používal k výrobě metamfetaminu. Drogu měl vyrábět nejen v místě bydliště, ale i na dalších místech Rychnovska a dál ji distribuovat. Do případu se měla později zapojit také žena, která se podle policie podílela na nákupu, výrobě i distribuci drog. Při domovní prohlídce policisté zajistili chemikálie a další vybavení potřebné k výrobě pervitinu. Oběma obviněným hrozí až 10 let vězení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči z Březhradu budou mít novou cisternovou stříkačku. Město Hradec Králové získá na vůz 4milionovou státní dotaci a taky 1,5 milionu korun od kraje. Celkové náklady na nákup techniky vyjdou téměř na 12 milionů, oznámila to dnes radnice. Maximální cena benzínu v Česku zítra stoupne. Nafta zlevní, informuje ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun 1 haléř. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun 86 haléřů za litr. Na jihovýchodě Polska plánují odchyt 18 medvědů hnědých. Důvodem jsou stále častější zprávy o tom, že se zvířata pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
3: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové hrají ve skupině o titul na domácím stadionu s Libercem. Teď ve druhém poločase je stav utkání 1-0 pro Hradec.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, místy přehaňky, teploty do 8 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, během dne místy přehaňky, teploty 13 až 16 stupňů, na horách kolem 5. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tolik informace ze silnic. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: u nás takzvaně onkalo, což je rozdíl, protože se zdvořile oslovovalo třetí osobou jednotného čísla. On přišel. Potom později pod vlivem němčiny se začalo ještě onikat. Oni přišli a během 19. století postupně byla tato zdvořilostní forma vytlačena vykáním.
1: Oni se zase vyznamenali. Štovali před tou naší bábou, ať je Rusko.
2: Jste si taky nevral servítek, pane Wachmeister.
1: Co pak, oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok? Měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna.
3: Pane Wachmeister.
1: Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. No tak se zpamatujou? Musí přeci odlifrovat toho špiona k panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost. Už pro něj jdu. No.
4: Co vlastně vyjadřovalo to onikání? Dávalo nějak vážnost nebo proč?
0: Jak onikání, tak potom to vykání, které bylo velmi silné za Rakouska-Uherska, vyjadřovalo jednak zdvořilost, to je v podstatě i dnešní funkce, ale i formálnost ve společenském styku anebo společenský odstup mezi lidmi z různých vrstev. Za té monarchie se velice dbalo na takovou obřadnost při společenském styku a určitě posluchači si vzpomenou na mnoho filmů například, nebo Jaroslav Hašek s tím hodně pracoval, kdy ti státní úředníci pod penzí podle toho, v jaké hodnosti byli, tak těm výš se vždy onikalo.
5: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel. Za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slavii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? S tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v

učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a hosti povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. No, je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši sedu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: Jersey,
1: takže
0: tak
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zádu a bubnuje, ale je to výborný,
0: tak
1: jako
0: je
1: skvělá. Tak
0: to se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak je teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem domů, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci tzv. Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu, potvrdil to její advokát Jan Poles.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 body. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Ocean Slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného. Tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a Hold Country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jean-Stokiová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey, se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album, se skupinou The Footstamps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojily. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a New Orleanským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud New Orleanské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin.

Vhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo. A nás, jeho dědice, odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila.
uspávala na

naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

that?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. A je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcenou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno. V okolí 180 cm vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy, a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní, a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal, a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté co s kobylčí nohou podruhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. Usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na ně odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastní, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, Ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900, nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 3 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kde se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Povím si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul. Jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Stěžila má žena. Přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak

0: bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, a dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma, manžel, co to ještě žila, ona říkala, dobře, zudělal, protože ten chlap, kdybys podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všechny ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
1: Roberte, já si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
0: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
1: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
0: Přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
1: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
0: Prosím?
1: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
0: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
1: Mhm. Výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
0: Že na mě to řekla tak ještě životech.
1: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
0: Tak to si, jo, tak to bylo kdysi a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večáka, on uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky. A pes otevřel a chlap utíkal, co mu nově skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
1: A umíte říci obchodníkovi jasné ne? A nebo je vám to nepříjemné?
0: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
1: tak
0: přece
1: umíte
0: vědět.
1: Asertivně reagovat, tak to má být. Jo. Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější?
0: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimberku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
1: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky, do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někdy viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
0: na finanční situaci.
1: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že jste se s námi povídal.
0: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
1: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barbožíková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se, stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kalaš, Uhlířský Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, jo, ji nepotřebuju. A on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo. On to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo, já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste

0: ale vy jste říkal zadarmo. Proto jsem to chtěl, jinak já to nepotřebuju. Tak koukal jako tele na nový vrata, jak se říká, jo. Pán, no tak takhle zase neúplně zadarmo. Já pán, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? Já pán, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pán, no ze mnou nemusíte, hlejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo. Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím. Třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost, nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu, nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale
1: jsou
0: my na takovýto věci
1: nabídky
0: opravdu nejsme, no.
1: Jo. Fajn, tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že já
1: vkládám
0: básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacinu, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně
1: zkrátka,
0: od sebe.
1: Nejste důvěřiví, no. Jako ne. Třeba já nebo ostatní. Tak ne, vám já se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek,
0: ale
1: možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba ve sklárně v Kavalíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve sklárně Kavalíry vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce, když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo? Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale
1: a na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním v září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne, dověží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900 linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit, já, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu, je, jsem se nějak zadýchal, no,
0: a víte co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Jo, no,
0: já se přiznám, že jsem blbý, vy jste dobrý, pokračujte.
2: Jenom jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávěl těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no, to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě nás jenom, my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako, prostě, já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal by jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50, jo, ty montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře. A dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no.
0: Uh-huh.
2: Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatrně, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepodepsal, jo, a teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montárek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo, a namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
0: Počkejte, no. Jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou, to jste jak ve snu, no prostě mě se stalo víckrát něco podobného, já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: No, zamrznutí, no,
2: no něco takového. No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, načež on se ještě otočil u toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě měl pistol, ale měl jsem telefon, že jo, a on říkal, no jo, tak to jste měl, jako, prostě, i když na vás mířila ta pistola, jste nás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no, co byste dělali, tak on mě zastřelil, a ten policista mi říkal, no, my bychom udělali pak zápis, jo, jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, že jo, jo, teď jako, co no, no takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no, tak to je jedna taková zkušenost, no, prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: No to je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Posíšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování? Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo. A domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim podepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku Očumák, vřele doporučuju, jo, byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky se stříhá. Nesestříhá, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo, to je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co
0: to
1: jsem, jako
0: já už jsem
1: říkal, tak velice dál. Ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu Rubicko. Knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic. Mm-hmm. Jo.
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr. Já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. A ještě úplně nezačnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam, na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta. Že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou. Podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takové výjimečný, že se člověku někdy taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku Kýhovíra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají a já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod, takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no hlavně jsou fakt od mě neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. To jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1-2 miliony lidí, ale to něco jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mi je záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá, myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tam by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, jako předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že je jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? Tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř. Teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kde by ho dokázali taky tohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct. Ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani někde prostě najít na silnici nebo tak. A protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě. To je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Moc krásná písnička od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v uvozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí. Takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě.

0: označováno jako nebezpečné nebo podezřelé. Děkujeme, že jste to zmínila, paní Jano.
1: Takže přeju pěkný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web Noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v domácích potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně, já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci na mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. Vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký takový obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní, a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo. Mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všechno tohoto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, když jsem mi řekl, že bohužel nejsem jediný a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím nic nebude, no. Nebo že to je velice, velice složitý, a že to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky mi to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám teďka povím, a od té doby je klid a mír, tyjo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, tyjo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuji, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer a mějte se krásně. Naschledanou. Díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý kluk sní.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Uh-huh.
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Slumím počítače.
0: Mhm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli, tak povídejte i váš příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama tam, prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Mě, je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd nebo s někým jednám a on se mi

0: snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic. Jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
1: Aha.
0: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který je to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
1: Jo?
0: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhli mě úžasným způsobem, jo.
1: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
0: Že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
1: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou, zkoušela jste kontaktovat nějakou...
0: Mám, protože oni ví, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
1: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to po naučení.
0: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
1: Dobrá.
0: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
1: No,
0: to je dobrý, ne?
1: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná.

0: Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
1: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím, a ona mi poslala štos takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
1: to. A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
1: Snad omílají jedno samý, jo, zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo, no prostě omílají to, co už je pase, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
1: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodě, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně, naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl zaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mm-hmm. No ale nejste asi jediný.
1: No nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, za prvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, já, kde byste vzala na právníka, když... Kde máte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak, nikdo prostě,
0: možná
1: nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný
1: příště
0: jsem
1: oče tak ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no. Vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo, jo, jo.

0: tak jo, nashled. Dobrou.
1: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být. Ať se mládí vydovádí.
2: Dobře. Tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový... takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat, Až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom, jak si neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si děláte legraci, že si děláte legraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli?
2: Jak jsem se učil ve škole, s
4: čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojďte.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Když to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, ne, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě. Dovol knižní citát.

0: Já jsem bohužel před malou chvílí
1: nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
2: Jo, co s nimi?
1: Dej je mistrovi, ať jako schválně to.
2: Přinese.
1: Ano, jako...
2: Dárek.
1: Jako dárek, no hezky to zabal do krabice, ano.
2: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
0: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
1: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
0: Dřeváky.
1: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla voda, jak živá moje touha.
0: Nápad.
1: No, ohromný.
2: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
1: Co prosím?
2: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
1: Jo, jakože...
2: No, právě.
1: Tak je to jako bomboniéra, ano?
2: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
1: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
0: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak.
1: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
2: Já dřeváky nerad, tati.
1: Baštěn za nehloupej řečí.
2: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
0: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
1: No prosím.
0: Moje dcera jaksi mi jde do let.
1: Ano.
0: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
1: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
0: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
1: Ano, ano.
0: A později jako by to našli.
1: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
2: No dovol, tati.
1: Představ se nám.
2: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
0: Velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
2: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
1: Ano, slyšel jsem.
2: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
1: Dobrý, tady je má ruka.
2: Jo, vajs.
0: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
1: Jo, to znám.
2: Já taky.
1: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
0: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
1: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
0: Ano, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
0: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
1: O, jistě, to ano.
0: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat. Nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom, jak se nevím.
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
0: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otecko Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhu, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o níž bylo mluveno, toho, že? Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo? Prosím, neříkám, že ne, že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že ono přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
3: Tati, ty si říkáš, že hezký.
2: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
3: Ale tati, vždyť jsou na něm i dvě jednušky.
2: Jedničky, koukejme se, kde pak?
3: Tady dole, podívej se.
2: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
3: Ale jsou to jednušky.
2: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
3: Prosím, já mluvím dost.
2: Já vím.

0: To se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak aby si nedostal, porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s, druhý páčíko a čo třeba sa, třetí pár komu čemu třeba sovi, pátý pár jen voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... U splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chrousta.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak porád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zdali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel... Se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám spletl. Mě se toho ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
0: Ale je.
1: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou žachárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že si žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou? Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani na levo, ani na pravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Stýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tatil, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí, co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi, vlastně tobě to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale
3: o to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. První sníh?
3: Tati,
2: napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
2: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťolo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se, tati. nevadí, se. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč, kvůli piruetám. Jo, no, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, no, víte? A odrazit se.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, víš? No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych jel doletěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati,
2: no.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.